mu na tom záležet a dostaví se sportovní nadšení, pocit, že o něco jde. Neměli jsme ambice hrát za nároďák. My jsme věděli, že hrajeme jen za malý moravský Tišnov, ale byl to náš tým a my za něj bojovali. Někdy na pokraji sil, jindy do morku kosti uražení, že nás poškodil rozhodčí, nebo naštvaní, že někdo nepřišel na zápas, což jsme mu posléze unizono vyčetli. Když rekreačně jezdíš na kole nebo jen tak nezávazně pinkáš s tenisovým míčkem, nikdy tohle nepoznáš. Bylo to hezké období. Sice jsem nikdy nepatřil k nejlepším, nicméně několik let jsem byl kapitánem. Hrál jsem na pozici pivotmana, což je ten, jehož všichni okopávají a schytá nejvíc ran. Jenomže přišel čas, kdy se naše cesty začaly rozcházet. Někdo šel studovat do Prahy, někdo šel na vojnu, já začal dojíždět do Brna. Sportovní parta se rozpadla, i když vznikla zase jiná z mladších ročníků. Ale já jsem už měl duši přibitou ke štíhlému krku kytary. Moje romantická polovina byla probuzena, začal jsem koketovat s trampingem a tušil jsem, že to zajímavé období života přijde. Ale na daně jsem připraven nebyl.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Má paní poslankyně ještě vůbec nějakou šanci nebo význam hovořit o nějaké potravinové soběstačnosti? Je to už dávno pryč, desítky let.
2: Je to dávno pryč, je to špatné. Já když se podívám, mám tady, jak jsme soběstační v České republice, tak v zelenině jsme na 25%, v ovoci na 30%, v bramborách na 60%, ale když tam máme i škrobové brambory, ve vepřové na 35%, drůbeží 60%, vejce 55%. Ale základem každé země by mělo být, aby si v těch základních druzích potravin tu soběstačnost udrželo i za cenu, že to bude finančně náročné, že to bude něco stát, protože ten stát se musí postarat o ty občany. A tohle ten náš stát nedělá. My jsme si toto v průběhu těch let nechali utéct. To samozřejmě pokazily předcházející vlády, není to jenom na této vládě, ale je potřeba to napravit, bude to samozřejmě nepříjemné, ale všechny státy a v podstatě v OSN už v roce 2014 upozorňovali na to, že by každá země měla být soběstačná právě kvůli tomu, že můžou přijít nějaké ekonomické, válečné problémy, aby ta země byla schopná v těchto případech jakýmsi způsobem zajistit zásobování toho obyvatelstva. A co udělali ty jednotlivé země? Některé se tím zabývaly, naše Česká republika se tím nezabývala.
1: Jenže není to, co jste tady říkala, ten názor teď, není to, promiňte, trošku staromódní v tom smyslu, že žijeme v Evropské unii. Nejenom v České republice, ale v jakési společné partě. Máme společnou kasu, takže

0: pak o tom můžeme mluvit, ale takhle to opravdu nefunguje.
1: Myslíte, že každá země se stará jenom o sebe? Já mám třeba pocit, že Německo nám celkem laskavě prodává elektrickou energii.
0: No, tu naši myslíte, tu naši. A toto je krásná ukázka toho, jak to vlastně v té Unii funguje. Jo, my, nebo naše vláda tvrdí, že nemůže odejít z lipské burzy. My říkáme, že by to šlo, samozřejmě nebude to příjemné, k tomu kroku by se měli odhodlat. No tak to je ukázka té společné kasy a toho, jak to tady všechno v té Unii funguje.

0: Myslím si, že to má obrovský vliv na to, jak se člověk cítí, jak se vnímá. A myslím si, že s tím je spojená i ta sexuální stránka, protože pokud se člověk vnímá hezky, tak si vlastně veškeré aktivity, které dělá, dokáže asi užít lépe.
1: Co to je, že se člověk vnímá hezky?
0: Není to takový ten odpor na sebe, na ten pohled na sebe do zrcadla, protože já třeba na začátku, když jsem se dívala do zrcadla, tak to prostě pro mě byla opravdu bolest. Emocionální bolest vidět to, jak vypadám. Obrovský převis na břiše, protože já jsem měla převis na břiše asi od 16 let, protože kvůli kolísání váhy mě to břicho prostě padlo. A velká stehna, taková jako nafouknutá bublina bez tvaru. Viděla jsem se takhle. Přišlo mi, že mi nic nesluší, že nejsem hezká. Viděla jsem se velmi negativně. A musím říct, že...
1: Jste se měla přijít zeptat mě?
0: Tak...
1: Vypadá to velmi hezky.
0: Děkuju, a vy jste mě neviděl přijít na tom začátku. Ale potom vlastně jsem se sebevědomím pracovala celý ten rok. Byl to můj problém, protože i když jsem hubnula, tak pořád jsem nedokázala vidět tu hezkou verzi sebe sama.
1: A teď?
0: Teď už tý vidím. Já jsem na
1: přijdete
0: sebe...
1: Přijdete k zrcadlu a řeknete si, to jsem krásná.
0: Já si přijdu k zrcadlu a říkám si, já tak dneska to jde.
1: Jo, takhle. No, vy jste díky tomu pořadu nastoupila na pozici koordinátorky do obezitologické ordinace doktora Evžena Machytky, o kterém se ví, že to je jeden, ne-li nejlepší, tak jeden z nejlepších obezitologů v této zemi a gastroenterologů. Říkám to dobře?
0: Ano, říkáte to výborně.

0: Takže vy jste díky tomu získala i profesní, řekněme, nějakou pozici. Teď se stýkáte, když koordinujete s těmi lidmi, co zápasí s obezitou, co jim nejčastěji radíte, taková ta první věc, když za vámi přijdou a řeknou paní koordinátorko, já už nevím, co dál.
1: Tak samozřejmě my na klinice Endohub klienty vyslechneme, co je trápí, nabídneme jim možné varianty léčby obezity. Obezita jako nemoc se dá léčit několika způsoby a je vždycky na klientovi, co si zvolí. Já jako koordinátor potom s nimi řeším ty jejich návyky, dávám taková ta obecná doporučení, protože samozřejmě nejsem lékař, jsem pouze na obezitu školená. Takže probereme jejich vizi dle možností léčby a potom dále se domlouváme na spolupráci.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

předrevoluční období mám ve své hlavě uložené zcela jasně, na rozdíl od jiných období, která se mi tak trochu ztrácejí v mlze. Měl jsem v ruce výuční list v oboru číšník z učňáku, studoval jsem při zaměstnání hotelovou školu v Brně, která se posléze přestěhovala do Velkého Mizříčí, a pracoval jsem v Tišnově v restauraci. Bylo mi 18 a u nás v Tišnově jsme zrovna začali pod hlavičkou SSM, Socialistického svazu mládeže, pořádat velké hudební festivaly v letním kině. Byly slavné, vystupovala tam spousta folkových a country hvězd, někdy bylo těžké sehnat vstupenky. V létě jsem stále jezdil na pionýrské tábory, samozřejmě už jako vedoucí nebo jako kuchař, a to pro mě mělo stěžejní význam. Tady se hrálo, tady se zpívalo, tady se tvořil světonázor. Našel jsem další zásadní kamarády a zjistil, jak jsou pro mě některá místa důležitá. Když je mi někdy špatně, smutno a teskno, jedu se do těch končin podívat a vždycky se dostaví pocit, že tam je svět ještě v pořádku. Stačí mi hodinka. Vystoupím z auta, projdu se po louce, vybavím si, kde stály stany, kde jsme se dávali s kytarou, zavzpomínám na některé zážitky. Moje vnitřní pucle se zase nějak poskládá do správných tvarů a můžu se zase vrátit. Poznal jsem tam pravé kamarádství, které v příštím životě buď fungovalo dál, nebo fungovat přestalo, ale tak to chodí. Měníme se, ne vždy k lepšímu, putujeme světem a občas se ztratíme i sami sobě. Nicméně tehdy, na konci 80. let, nikdo z nás o konci naší party nepřemýšlel, ale bylo jasné, že se svět začíná měnit. Nikdo nebyl takovým prorokem, aby si myslel, že přijde revoluce, ale čím si doba zvláštní byla. Z nás, co jsme naši partu tvořili, nikdo politicky zatížený nebyl, nehádali jsme se kvůli politice, žili jsme jinak, měli jsme jiné zájmy a užívali si život. Jak zpíval Žalman. Na časy blízká se a my stále dál, táhnem ten dřevěnej prám, a komu stýská se dlouho na kraji stál, sedne si ke stolu k nám. Jednou přijela na náš tábor kontrola z krajského výboru SSM, kterou vedl přímo jeho předseda Zdeněk Krutek, a doprovázela ho jeho manželka Alena, která byla pro změnu předsedkyní okresního výboru SSM. A musím říct, že naše kamarádka a fajn ženská do party. Spolu s nimi přijeli 3613 další funkcionáři, samé vysoké svazácké šajby. Vše proběhlo v přátelském duchu, uvařili jsme jim kafe, provedli je areálem, docela dobře jsme si povídali, byla pohoda. Dokonce tak velká, že se jim nechtělo domů. A rozhodli se, že se trvají do večera, protože měl být táborák. Hlavního vedoucího napadlo, že by pionýři z mého oddílu mohli vzít kytaru a předvést soudruhům z delegace, že už sami umí hrát a zpívat. Byli to tenkrát sedmáci. Souhlasil jsem, proč bychom se nepředvedli. Prostě kluci na nic nečekali, zahráli a zaspívali píseň, kterou měli mimořádně rádi, znali ji ode mne a já ji nahrál z Hlasu Ameriky. Zpívali tam Jaroslav Hudka, který tehdy ještě skládal celkem dobré písničky, než si začal svým zpíváním vyřizovat účty. Refrén písně zněl. Sedí ve věznici Dienstbier a Šabata, Lederer, Havel a Bednářová Ota. Inženýr Petr Úl, manželé Němcovi, Dvořáková, Malý, Benda a dál, kdo ví. Děti zpívali, zastavit to nešlo. Jména lidí, která se v písničce objevovala, jim nic neříkala, ani netušili, kdo to jsou chartisté. Upřímně, já velmi vzdáleně. Prostě si zpívali písničku, kterou měli rádi, a líbilo se jim, jak se tam rýmují ta jména. Některým vedoucím zpočátku nic nedocházelo, ti, kterým to naopak došlo, tak zezelenali nebo zbledli. Stejné barvy se objevily i ve tvářích svazáckých funkcionářů, na jejichž počest děti zpívali. Na Aleně Krutkové bylo vidět, že se oni pokoušejí mdloby. Měla nás ráda a asi to byla ona, kdo ke kontrole vybral právě náš tábor. Věřila, že všechno máme pod kontrolou a v pořádku. Tohle ale pochopí už jenom ten, kdo tehdejší dobu zažil. Opravdu to nebyla žádná legrace. Jako první se vzpamatoval Alenin manžel Zdeněk, vedoucí delegace.
Sotva děti dospívaly, zvedl se. Tak jsme tu všechno viděli, máte to tu pěkný, ale je čas, abychom se rozloučili. Vyrazíme, děcka, děkujeme, bavte se. Řekl do pléna, zamířil k autu a ostatní návštěvníci ho následovali. Tak za tohle nás všechny zavřou. Řekl hlavní vedoucí Honza Vaščák a pak velmi dlouho mlčel. Jenom stál a hleděl, což se mu asi stalo poprvé v životě. Jako vzpomínka to zní celkem milé a nevinně, ale tenkrát nějak končila sranda. Ve vzduchu visel průšvih, jak Brno. Pravda, po letech ty tehdejší děti, které mezi tím dospěly, říkali, že díky této písničce pak najednou v roce 1989 všichni lidi znali, protože o nich už před lety zpívali tu pěknou hudkovou rýmovačku. Pro ně byla naprosto stejná písnička jako jiné. Klidně mohli zpívat také Slunce vyhouplo se nad horu a pozlatilo cestu k táboru. Pro ně to bylo totéž. S námi to mohlo dopadnout opravdu špatně. Ale ku podivu nedopadlo. Funkcionáři to cestou do Brna, což byla asi hodina cesty, nějak rozdýchali. Zdeněk jako šéf výpravy si od nás na cestu vzal lahev meruňkové pálenky a asi s její pomocí dokázal své kolegy uchlácholit. Zkrátka, nebylo z toho nic. Ale prožili jsme těžké dny. Do tábora vedla cesta kolem pole a každé auto, které tam jelo, jsme viděli z dálky. Pár dní po této události se tam objevila dvě najednou a všem bylo jasné. Tak a už pro nás jedou a za to může Luboš. Tedy já. My si na politiku nehráli ani na nějaké tajné odpůrce režimu, prostě jsme si zpívali, co se nám líbilo. Po letech jsme se o tom s Alenou bavili a říkali si, že jsme tehdy stáli všichni jednou nohou v kriminále. Kdyby byl v té delegaci někdo, kdo by si to nenechal pro sebe, neprošlo by nám to. Bylo to stejné provinění, jako bychom zneužívali děti. To byl zločin.

0: končí sociální demokracie?
1: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohle to nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc, než to, že si se oni tyhle dvě skupiny lidí spojí nebo nespojí.
0: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme schodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. A tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu Macinkovci?
1: Tak já zaprvé k tomu programovému, já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž byste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Berenika Peštová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, Ksaver.
0: Berenika Peštová je poslankyní parlamentu České republiky za hnutí ANO. Sekernice, jak já říkám, s úctou samozřejmě, protože vy si nejdete pro ostré slovo daleko, což jako si myslím, do toho parlamentu se hodí, ale pojďme dnes začít, paní poslankyně, tématem, které zdánlivě je nepodstatné, a to je to zálohování PET lahví. Podle vašeho Facebooku a podle toho, co říkáte, tak je to věc, která vás dobila, vytáčí. Co proti tomu máte?
1: No, v každém případě, aby to bylo srozumitelné pro vaše diváky, tak v současné době ta legislativa už umožňuje zálohování. Je to dobrovolné zálohování a není povinné. Pan ministr Hladík je zřejmě hodně přemotivován, nevím, kým je přemotivován, ale to, co teď v současné době předvádí, je nestandardní. Já vždycky tam ráda zmiňuji, protože opravdu těch 8 let jsem tu legislativu dělala a předkládají na tu legislativní radu vlády a vím, co všechno se musí udělat a jaké náležitosti musíte splnit, abyste prošel bez ztráty kytičky. A pan ministr Hladík prostě toto všechno, ty legislativní pravidla, které jsou jednoznačně dané a jsou vládní, jsou to vládní legislativní pravidla, jsou odsouhlašené. Takže on je obchází a obchází zvláštním způsobem, třeba nevypořádává připomínky. Tento zákon byl v mezirezortním připomínkovém řízení a byl velice akcentován a hodně připomínkových míst vzneslo zásadní připomínky. A to nebyly připomínky malého rozsahu, to byly zásadní připomínky, to nebyly takový ty doporučující, kdy vlastně jasně říkali, jaký to bude mít dopad na občany. A pan ministr, nevím, jestli to byl jeho pokyn, v každém případě úředníci to nevypořádali, ty zásadní připomínky, a s těmito zásadními připomínkami šli na legislativní radu vlády, kde dostal další výprask od komise LRV jednotlivých, hlavně teda dostal od komise RIA. To znamená, že špatně jsou zpracovány vlastně ta studie dopadu, jaký to bude mít dopad na občany. No a proběhlo teďko 8.8. proběhlo velké plénum a na to velké plénum, já jsem to v životě nezažila, opravdu předkládala jsem zákony, nařízení, vyhlášky a nikdy jsem si nedovolila adorovat to, aby do sálu nebyly vpuštěny připomínkové místa, kterýma jsem ty zásadní připomínky nevypořádala. A on to udělal. On prostě zatlačil tím svým tlakem a ty připomínkové místa zůstaly v předsálí a neměli možnost říct ty, proč vlastně s tím zákonem nesouhlasí. Byť tam padaly opravdu argumenty od těch jednotlivých legislativců, co sedí v té legislativní radě vlády, a oni se k tomu nemohli ani vyjádřit.
0: Počkejte, připomeňme, že se jedná o povinné.
1: Ano, povinné zálohování.
0: Protože do této chvíle je nějaké dobrovolné.
1: Do této chvíle je dobrovolné. Takže ve své podstatě nápojáři už v současné době si to zálohování můžou udělat. Tam to je jenom o to, kdo to zaplatí.
0: Dobře, a co vy myslíte, že je tedy motivace pana ministra?
1: No, motivace pana ministra, to se musíte zeptat nápojářů, protože to byli nápojáři, který ho první pochválili za tu jeho práci na té legislativní radě vlády.
0: Takže jde o peníze zase?
1: No, já nevím, já si myslím, že tam asi bude, no, za prvý jde o peníze, protože někdo to bude muset zaplatit a ty nápojáři si z největší pravděpodobností svoji marži nesníží, že jo? Takže ta cena se tam asi bude muset někam promítnout, to znamená, že tady hrozí zdražení a to právě namítala i komisaria. Že vlastně je špatně zpracováno, že bude a hrozí z toho, že ty nápoje se zdraží. To znamená při dnešních cenách potravin ještě zdražit ty nápoje a už teď jsem koukala, že vláda koketuje s tím, že by dala nějakou spotřební daň nebo uvalila daň na sladké nápoje. Takže jako říkám, to je jedna z motivací. A druhá z motivací je těch nápojářů, protože ty nápojáři, tak jako my máme cíle, jako myslím tím naše republika, to znamená, že máme nějaký recyklační cíle, máme nějaký třídící cíle, který musíme splnit do určitých let, tak oni mají taky jeden cíl a to znamená, že oni musí dostat 25% toho RPETu, právě tohodle toho PETu, zpátky do výroby. A v současné době, nevím, jak na tom jsou, ale v každém případě rok 2025 je příštím roce a oni těch 25% prostě nemají. Takže jediná jejich šance, jak se z toho dostat, je právě to povinné zálohování, kdy oni si na ten RPET sáhnou. Ale to, co bych ráda řekla, oni mají 25% zpátky do výroby, ale oni chtějí 100%. Proč těch 100%? Já když jsem byla náměstkyně, tak jsem jim položila dvě krásné otázky. První byla, kolik už v současné době do té výroby dáváte? Na to mi jedna nejmenovaná nápojářská firma nebyla schopna odpovědět a rozčiloval se tam. A druhá moje otázka, proč potřebujete 100% toho erpetu? Proč vám nestačí těch 25%?
0: 100% erpetu znamená 100% těch lahví zpátky.
1: Toho, ano, toho těch... petu, ano, ano. Z toho zrecyklovaného petu zpátky musí dát do výroby. A když jsem se ho zeptala, nebo když jsem se jich zeptala, a tak jako proč vám nestačí 25%, když to je váš cíl v roce 2025, tak na to mi nebyli schopni odpovědět.
0: Dobře, paní poslankyně, ale na druhou stranu teď je takový ten boj o to životní prostředí velmi zásadní a podívejte se, jak se životní prostředí krásně proměnilo a zlepšilo poté, co u McDonaldu nám nedávají ta plastová brčka. Takže je potřeba...
1: To je taky hezký příběh, no. To je taky jeden z příběhů,
0: ale... Tak se ptám, ale... obstojí ten, to jsem říkal v legraci, obstojí ten ekologický argument?
1: Ne. U mě ten ekologický argument prostě neobstojí. Já jsem vždycky se snažila vyvažovat tu stranu takovou, tu přidanou hodnotu, to znamená, máte na jednu stranu máte tu ekologii, ale na druhé straně máte to, co byste z toho měli získat, nebo to, co vás to stojí. A mělo by to být v nějaký symbioze, nějaký rovnováze. Nemůžete chtít snižovat o 0,5%, aby vás to stálo miliardy. Jo? A tady to je stejný případ. V současné době Česká republika je nejlepší třídič. Jeden z nejlepších třídičů v Evropské unii. My patříme mezi top, mezi první tři. Jo? Takže když si vezmete Evropskou unii, 27 států, tak my jsme mezi prvníma třema, co se týče třídění. A tohle to je třídění, to není recyklace. A pokud pan ministr tady říká, že máme problém s recyklací, no tak pojďme se zaměřit na recyklaci, ale ne na třídění, protože naši občané jsou vynikající třídiči. My v těch žlutých popelnicích toho erpetu jsme schopní, když bych to měla říct, tak dejme tomu, máme z těch 10 petek máme získat 9 na zpátek a my v současné době získáváme 8. Takže pojďme se zaměřit na to, aby jsme získali ještě o tu jednu navíc, tomu rozumím, ale nemůže to říkat, že pokud nás trápí recyklace, tak pojďme zálohovat. To je prostě, to je nesmysl. Jo? To je jako říkám, proto, když vidím to tempo, v jakým to žene pan ministr, a teď to bylo na té legislativní radě vlády, kdy ona chtěla, aby to přepracovali, dopracovali a vrátili zpátky na legislativní radu vlády a pan ministr řekl stop, 28.8. to jde na vládu.
0: Počkejte, paní poslankyně, na placato vidíte zatím korupci? Já vím, že to těžké.
1: Je to těžké, já nemám důkazy. Nemůžu nic říct, jako jestli tam je korupce, nebo tam není korupce. V každém případě je to nestandardní. Je to nestandardní,
0: dobře,
1: aby
0: nestandardní.
1: Vyhověl. Ne, Xavere, to je jako, víte co, v těch obalech máte spoustu segmentů.
0: Jisté tam jsou, že to někdo tlačí.
1: Že to někdo hodně tlačí.
0: Hodně tlačí.
1: Nestandardně to hodně tlačí.
0: Skrze někoho.
1: Ať si každý udělá závěr sám. Máme tady orgány činné, tak ať se podívají, jestli tam něco vidí, nevidí. Jako já tam spatřuju to, že to je nestandardní, porušují legislativní pravidla, jdou ve své podstatě, já jsem se vždycky snažila a naše ministerstvo, když jsem tam byla, se snažilo o to, aby ty stakeholdery měly na své straně, prostě ty největší hráče, aby byly na jejich straně a ne, aby si je proti sobě postavili. Mm-hmm. A pan ministr udělal to, že proti němu stojí Hospodářská komora, která s tím nesouhlasí, proti němu stojí Svaz průmyslu, který s tím nesouhlasí, proti němu stojí Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, který říkají, že to nechtějí.
0: Peštová.
1: Já taky, ale...
0: A jdou hlava, nehlava.
1: A je to divný, že prostě, že tyto zásadní připomínkové místa, oni opomíjí a jdou přesto, že mají s nima zásadní rozpory, tak jim ještě udělají to, že je nenechají vpustit do toho sálu, aby oni si obhájili to, proč s tím nesouhlasí. A místo toho je nechají v předsálí. A když jim legislativní rada vlády řekne, přepracujte, dopracujte, přijďte sem s tím naspátek, tak oni řeknou, ne, my půjdeme stanoviskem předsedy legislativní rady vlády a půjdeme 28.8. půjdeme na vládu.
0: Dobře, paní poslankyně, napadlo vás někdy, proč vás poměrně často zveme do XTV a na kanál YouTube Xaver Live? Přemýšlela jste nad tím někdy?
1: Ne. Že si se mnou dobře popovídáte?
0: Ne, je to kvůli tomu, že vy se nebojíte nazývat věci tak, jak jsou.
1: Aha.
0: Nebo tak, jak je vidíte, třeba řekněme raději. A proto se teď zase zcela zeptám a poprosím upřímnou odpověď, co se říká v kuloárech poslanecké sněmovny o síkelových plynovodech a o nákupu trubek a tomhletom kšeftu?
1: No tak jako v poslanecké sněmovně teďko v současné době se nic neříká.
0: Někdo to hodně tlačí.
1: Někdo to hodně tlačí, jako já jsem se taky snažila získat víc informací o tom. Nemůžu taky na někoho ukazovat prstem, protože nemám. Mám pouze nějaké indicie, když se podívám, kdo tam byl zainteresován, kde dřív pracoval pan ministr, tak jako z toho mi vychází takový, jestli to bylo dobré gesto vůči bývalýmu zaměstnavateli třeba, nebo nevím.
0: Dobře, ale řada odborníků celý tento biznis považuje za naprosto šílený.
1: Ano, ano. Je to ztráta 8 miliard, nebo respektive 8 miliard ještě budeme muset zaplatit my.
0: No dobře, ale... Proč nejste na barikádách? Já vím, že teď jsou prázdniny.
1: Teď jsou prázdniny, ale tak jako já si myslím, že na barikádách tam je docela pan Havlíček, jako ten tam Karel Havlíček do toho docela opravdu jde tvrdě. Jako. Samozřejmě mu panem Síkelou vytýkáno, že my jsme to taky přeci chtěli, ale on říkal ano, ale úplně za jiných podmínek a ne, aby jsme to kupovali s takovýma dluhama a ještě nás to stálo další peníze. Že jo? Takže jako já si myslím, že tam na barikádách umíráme dost. No, akorát bohužel, že v poslanecké sněmovně, ať se snažíte sebe víc a využíváte všechno, co můžete, těch dostupných možností, to znamená, navrhujete nové body, snažíte se udělat mimořádnou schůzi, tak stejně to skončí tím, že vždycky jste přehlasován a není schválen ani program, ani váš bod.
0: Pochopil jsem z vašeho Facebooku, že nějak souhlasíte s tweetem pana Pavla Blažka, což je toho času ministr spravedlnosti, ano, který zdůrazňoval nebo píše nezákonnost pořízení a zveřejnění videa při zatýkání chomutovského primátora je již nesporná. Obrátím se na radu ČT, považuji za nepřijatelné, aby veřejnoprávní televize šířila bulvárem protiprávně získané nahrávky a tím se spolupodílel na porušování ústavou chráněných práv občanů a poškozovala trestní řízení a tak dále. Ale znamená to, že v tomto
1: plně s tím souhlasíte.
0: Mm-hmm. A jak si to vy, co by zákonodárkyně, na kterou my občané spoleháme, že vytvoří takové zákony, aby se některé věci u nás neděly, tak jak vy na to pohlížíte, že najednou někteří novináři vědí, teď se bude zatýkat a jsou u toho s fotografickými aparáty a s kamerami?
1: Ksavere. Upřímně řečeno, to se odehrálo, mám pocit, někdy kolem 7 hodiny ráno. Mm-hmm. Vy mi chcete říct, že ten novinář tam chodil, vartoval každý den 24/7.
0: Ne, to vám nechci říct.
1: Čekal tam s fotoaparátem nebo s nějakou kamerou, protože zrovna měl takový štěstí a taková náhoda, že když tam byl, tak zrovna v této ulici, v tento čas, prostě a zrovna se mu to podařilo. Ne, prostě tam musí být jednoznačný únik. Jo, kdo, odkaď, to nevím. Jo, v každém případě, když jsem potom četla si, já jsem taky žila jenom z toho, co pustila média, já jsem o tom taky nevěděla. V každém případě to, co pustila média, tak, nebo respektive policie, tak řekli, že zasahovalo 200 policistů. Jestli je někdo z těch policistů, oni tvrdí, že když takovýhle zásahy se dějí, tak oni vlastně ani neví, kam půjdou, jako že prostě pouze akorát dostanou. Já říkám, já neznám ten jejich systém, ale že tam došlo určitě k úniku, to došlo. V každém případě, že by měli tady v tu chvíli být ty lidi, kteří ty typy dali odtajnění. Já chápu, že každý novinář se bude ohánět svobodou slova a svobodou svého nebo
0: krytím zdroje,
1: že prostě jsme demokratický stát a tak dále a tak dále. Já s tím souhlasím, ale potom, kde začíná a končí svoboda moje a začíná vaše. Jako jo? Prostě každý bychom se měli řídit tou naší platnou legislativou a tady zřejmě došlo opravdu k tomu, co tam pan ministr Blažek popisuje. Prostě to není normální.
0: Já teď to neberte jako výčitku Nebo vlastně, jo, berte to jako výčitku. Vy jste jeden z lidí, kteří sedí v poslanecké sněmovně, no. Určujete zákony, určujete teda chod dějin tak trošku a vy nadevší pochybnost víte, že tady unikají informace tu do respektu a Bůh ví kam o tajných služeb. A není to problém nastavení systému, paní poslankyně? Nemůžete za to nakonec vy, zákonodárci?
1: No, já si myslím, že ten systém je nastaven dobře, ale prostě ta motivace zřejmě těch lidí, kteří ty informace pouští, je úplně jiná. Že? To je možná to, o čem se tady bavíme.
0: A druhá strana mince je ta veřejnoprávní televize, Česká televize, to médium, když už tu informaci někdo získá, když už to natočí, je to senzace, tak neměla by být nějaká záklopka, a aby někdo řekl, toto je médium veřejné služby, přátelé, tady se toto nekoná.
1: To určitě, tam by měl být nějaký kodex, který by měl na toto poukazovat. S tím souhlasím.
0: No ale přemýšlím, jestli to nějaké porušení kodexu naplňuje, protože ten kodex celkem znám. Ale jiná věc je zákon
1: tak jako
0: České
1: určitě,
0: televizi.
1: Nevím, jak je ten váš, nebo ten kodex České televize
0: no,
1: napsán.
0: No váš určitě ne.
1: Tak já to beru tak, že jste radní, takže...
0: Ano, takže posledních byste, sil, takže, paní poslanky.
1: Posledních sil, ale stále jste radní, takže ho máte určitě víc propracován, nebo pročten a načten a nastudován než já. V každém případě neznalo zákona neomlouvá. A myslím si, že každý ten člověk, který tam sedí, tak by měl vědět, že pokud probíhá tato akce, tak tam zřejmě asi orgány činné v trestním řízení zasahují, tudíž by tyto informace neměly být zveřejněny dřív, než vydají nějakou tiskovou zprávu oni. Takže já si myslím, že každý bychom se měli chovat podle toho, co nám říká zákon. No a jestliže oni to pustili, byť věděli, že porušují, tak jsou taky odpovědní za to.
0: Jak se vám líbilo zahájení olympiády?
1: Já jsem to přepla. Já jsem to nevydržela.
0: Jo, to moc na vás nebo málo? Nebo...
1: Bylo to strašné.
0: Bylo tam málo propagace LGBT?
1: No já si myslím, že tam bylo až na mě moc propagace LGBT. A notabene, když teďko skončil Prague Pride. Takže jako já už tento měsíc mám vyčerpáno, si myslím.
0: Mm-hmm. A proti Prague nic nemáme, ale... jak se srovnáváte s tím, že tyto akce jsou nějak sponzorované, dotované z veřejných peněz? Z vašich i z mých?
1: To mě vadí. To mě vadí. Jako mě nevadí to, že si někdo udělá nějaký festival, který si zaplatí, ale ne, že to platí, že to je placený z veřejných, že to je z veřejných peněz. To mě vadí. To já s tím mám problém. Já jsem na svůj Twitter napsala spíš takový jako zamyšlení se, že za druhé světové války zemřelo 60 milionů lidí a tento den my oslavujeme jeden den a nějaký festival Pride, který je ještě placen z veřejných peněz, trvá 7 dní. Samozřejmě bylo to různě odezvy, že dokonce jsem koukala, že Forum 24 nebo kdo mi tam jako nazýval, co jsem si to vůbec dovolila srovnávat tyto dva dny. Ale já jsem jenom chtěla, aby se lidi nad tím zamysleli, jestli se jim to zdá normální. Jako. Já jsem tady neviděla žádnej, já nechci říkat, že mám něco nebo nemám něco proti LGBT. Já mám spoustu kamarádů, kteří jsou homosexuálové, mám spoustu kamarádek, kteří jsou lesby, já s nima nemám absolutně žádný problém. To, co oni chtěli, to jsme se snažili prosadit v poslanecké sněmovně. To jsou ty práva. S tím nemám žádný problém. Já jsem jediný, co jsem jim řekla, mám problém s tím, aby manželství bylo mezi stejnopohlavním párem, ale nemám problém s tím, že se budete nazývat partnerství nebo nějak jinak, ale s tím absolutně nemám problém. A rozumím tomu, že budu bojovat za ty vaše práva. A proto jsem tam bojovala i za ty práva, aby je měli stejný jako my.
0: Nevím, jestli mi...
1: Ale teď vám chci odpovědět. Jako vy jste zaznamenal, že by tady byl nějaký týdenní festival heterosexuálů? Jako, že by tady... Týden tady nám ukazovali po Praze,
0: nevím,
1: jako, že
0: je to
1: jsou
0: to porovnání.
1: Ne, jako mně to připadá zvláštní, jako jo, týden. Dobře, když to udělá jeden den, dobře, ale proč týden, jako?
0: Já si myslím, paní poslankyně, řeknu teď svůj názor.
1: Už jsem asi chodit nebudu, koukám.
0: Ne, naopak.
1: Teď třeba asi moc ostrá.
0: Naopak, ne, buďte ostrá, jak to jenom jde. Řeknu vlastně i svůj názor, ale berte ho jako do diskuze a zajímá mě ten váš. Já si myslím, že nic neškodí LGBT komunitě víc než tento festival. Protože všude v médiích potom vidíme ty strašidelné obrázky a veřejnost, která o tom třeba nic neví nebo to nemá takto na dosah jako vy, tak má pocit, že každý homosexuál nebo každá lesba musí chodit nutně s pavými péry v zadku a oblečen v ženských šatech. A ono to tak není.
1: No a to je právě na toto téma jsme měli taky diskuze a oni sami řekli, že se jim to příčí, tohleto. Že naopak, že jejich smysl nebo to, co oni chtějí, smyslem toho jejich života je se začlenit do společnosti tak, aby nebyli nápadní. Naopak, oni na sebe nechtějí upoutávat pozornost. Oni chtějí žít ten život tak, jako jeho žijeme my. Oni nemají potřebu se tady ukazovat týden v ulicích, to, co vy říkáte, s nějakými péry. Jo? Prostě oni opravdu chtějí ten žít, ten život normálně. Jo? A jako já říkám, já doteďka nějak nedokážu v sobě střevat. Oni teda říkají, že to je gender, ale prostě to je jich 90 nebo kolik je to pohlaví, já tomu furt prostě nedokážu. To nedokážu, možná jsem stará generace, ale můžu vám říct, že mám dvě děti, kdy moje starší dcera, ty je 18, ta byla taková, spíš taková liberální, ne? Taková ta prostě, ta tomu fandila. A můj syn, tomu je 14 a ten už je tím zhnusen, jako jo. Takže, a teď už se to dostává do fáze, že ona se pomalinku přibližuje tomu 14-letému klukovi a ona už sama říká, že už to není příjemné. Není jí to příjemné. Takže já se koukám na to, co ty mladí říkají. Jo. A já rozumím tomu, že třeba mají nějakou potřebu, ale proč jí musí vnucovat nám? Jako, jo. My taky jim nenutíme, jak se cítíme, nebo že bychom tady týden chodili po Praze a vykřikovali jsme nějaký hesla. Prostě já si myslím, že ta svoboda, všichni jsou svobodní, teď nejsou nějakým způsobem utiskovaný, teď se jim nic neděje, teď oni si můžou ten svůj život žít.
0: No, jsem rád, že jste přišla a těším se na příště, paní poslankyně.
1: Já taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naším hostem byla Berenika Peštová.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: A je to jedno úskalí, Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
4: Mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
3: tam se
4: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
3: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, že až tak daleko by to mohlo jít?
4: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem studoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
3: Je tam jiná válka, buď v klidu.
4: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené, a soláry a hybridy a jen co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
3: Bojovat musíme.
4: Ocelovýho dykobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
3: To je děsivý, ale...
4: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
3: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
4: To možná, že to je 19. století.
3: zakázané slovo.

herec nejsem, i když ve filmu jsem si už zahrál. Je to stejné, jako když napíšu pár knížek a budu o sobě tvrdit, že jsem spisovatel. Tím také nejsem. Spisovatelství, stejně jako herectví, má své zákonitosti, ale ty já neovládám. Jsem herec zleknutí, o žádnou roli jsem nikdy neusiloval, jen jsem vyhověl někomu, kdo měl pocit, že se mu někam hodím. Jednou u mě byl na frekvenci 1 v křížovém výslechu Pavel Trávníček. Po vysílání i kafy mi navrhl, abych hrál u nich v zájezdovém divadle. Šlo o představení s názvem Zborovna a na mě připadla role ředitele školy. Řekl jsem mu, že bych to rád zkusil, že divadlo miluji a vím, že tahle profese má své zákonitosti, ale nechci jim to kazit. On mi řekl, že ta role má pár vět a že odpoledne je zkouška, tak se mám přijít podívat. Šel jsem, byl tam Pavel se svojí ženou Monikou Fialkovou, s Kateřinou Kornovou, Uršulou Klukovou, Hanou Tunovou a Petrou Jindrovou. Ti všichni v tom hrají. Je to hra českého autora Jaromíra Břehového, komedie z prostředí učňovského školství. Stojí na Pavlovi, Uršule a Kateřině. Oni jsou celou dobu na jevišti a představení táhnou. Párkrát jsem tedy zkoušel a najednou premiéra v Duchcově. Dopoledne jsem ještě vysílal, už jsem pocitoval drobnou trému, ale než jsme odjeli, tak jsem naštěstí potkal Upíra Krejčího, s nímž se dobře znám a je to chlapík, kterému věřím. Pochlubil jsem se, že máme premiéru a že se bojím, abych jim to nepokazil. Když je tam Tráva, Uršula a Kornová, tak se nic nemůže stát, oni každou situaci zachrání. Uklidnil mě Upír a já s tím pocitem do Duchcova odjel. Opravdu se nic nestalo a já se sklidnil. Ale pak přišla asi třetí repríza v Prostějově. Jako ředitel mám v jedné scéně vlítnout do zborovny, něco říct a zase zmizet. Škola mě totiž vůbec nezajímá, starám se hlavně o fotbal a trávník, vše ostatní jde mimo mě. V Prostějově jsem na domluvenou narážku vlítnul do zborovny neboli na jeviště a pozdrav ještě zvládl. Kolegové, dobrý den! Oni odpověděli, já pak šel před stůl, přistoupil ke mně Pavel Trávníček, já mu měl říci, pane kolego, nastoupí k nám nová zástupkyně. Jenomže jsem neřekl nic. Zapomněl jsem i to, jak se jmenuji. Pavel Trávníček to pochopil, podíval se na mě, dal si ruku v bok, prohlédl si mě a řekl, já tuším, pane řediteli, že jste nám přišel říct, že máte novou zástupkyni, tady už se o tom mluví. Tehdy se konečně má paměť vzpamatovala a dál jsem pokračoval normálně. Ovšem pochopil jsem, co je to profesionalita a že takhle pohotově dokáže reagovat jenom člověk s léty praxe. Hra měla všude plno, lidé na ní chodili, jenomže mě vadilo, že se neustále jezdí napříč republikou. Navíc to bylo v době, kdy jsem byl naježděný celkem dost. Oni se tam třeba vyspali, jenomže já musel každý den zpět do Prahy, protože jsem vysílal denně v rádiu. Tak jsem toho časem nechal, ale Pavlovi jsem za tu šanci dodnes vděčný. Kdysi mi zazvonil telefon a představil se mi pan režisér Tomáš Magnusek. Neznal jsem ho, ale pak jsem si dohledal, že natočil film Bastardi, který byl úspěšný a dobře obsazený. Oznámil mi, že pro mě píše roli a jestli ji vezmu, až ji dopíše. Souhlasil jsem a hned to pustil z hlavy. Ale asi za rok volala asistentka od pana režiséra, že jsem obsazen do filmu Jedlíci aneb 100 kilo lásky. Hrál jsem skoro sám sebe, Luboše Veselého, arrogantního rozhlasového moderátora, který, jak se nakonec ukáže, zase tak arrogantní není. Natáčelo se v létě v Orlických horách, vypadalo to tam jako v pionýrském táboře. Budili nás ráno v 7 hodin a následovali nekonečné hodiny čekání na záběr. Pak jsme se naobědvali a opět čekali a čekali. Večer jsme pokaždé oslavili uplynulý den a šli se vyspat na další čekání. Nicméně to bylo demokratické, všichni bez rozdílu jsme museli poslouchat pana režiséra, ať to byli amatéři a neumětelové, jako jsem byl já, nebo skuteční herci, hvězdy. Například Martin Stropnický, který hrál primáře, nebo jeho žena Veronika Žilková, ta měla roli recepční Marie. Hráli tam Roman Skamene, Ladislav Županič, Jan Šťastný, Ivana Andrlová. A když si to tak ve vzpomínku

Ach, promítám. Byla to ode mne velká drzost. Měl jsem ještě jednu obavu, která se dostavila hned, když mi přišel natáčecí plán, kde jsem našel nejen svoje jméno, ale také jména o něch hereckých hvězd. Byla mezi nimi také Veronika Žilková a to jsem se trochu zarazil, protože jsem s ní měl před časem dost nepříjemný konflikt, za který jsem ale nemohl. V roce 2008 měla v televizi Prima svoji talk show Pustit žilou, kam si pokaždé pozvala tři hosty, které zpovídala. Volal mi tenkrát jakýsi novinář a co si prý myslím o moderování paní Žilkové. Místo toho, abych se nějak vymluvil a co nejrychleji ukončil hovor, jsem řekl, když vidím Veroniku Žilkovou ve filmu Zapomenuté světlo, běhá mi mráz po zádech a smekám. Ale když moderuje, tak se ošívám trapností. Byla to opravdu jenom tato jediná věta. Nicméně za dva dny bylo to přesně 18. prosince, tedy v předvánočním čase, kdy se máme všichni o trochu víc rádi, vyšel v deníku Aha článek s titulkem Luboš Ksaver Veselý, za Žilkovou je mi trapně. Ještě ten den mi cinkl telefon a od Veroniky Žilkové mi přišla textová zpráva. Ano, jsem úplná kráva. Pochopitelně mi to nezůstala dlužná a vrátila mi to i z úroky v článku, který vyšel pár dní poté. V něm se podivovala, jak někoho tak nechutného, jako jsem já, může někdo posadit do studia. Chytla se toho další média a začalo se mluvit o válce moderátorů Ksavera a Žilkové. Bylo to zbytečné, ve skutečnosti jsme my dva žádnou válku nevedli, ale ta informace si žila svým vlastním životem. Už jsem se k tomu nevyjadřoval ani já, ani Veronika Žilková. Byl jsem přesvědčený, že je na mě naštvaná, ostatně mnoho lidí mi to řeklo a mrzelo mě to. Původně jsem se jí chtěl omluvit, ale pak jsem si řekl, že ani ona o mě nemluvila pěkně, takže stav je vlastně vyrovnán. A teď najednou se mi všechno vrátilo prostřednictvím scénáře, v němž jsem se dočetl, že spolu účinkujeme hned v první scéně prvního natáčecího dne. Spolu tam s námi byl ještě Karel Heřmánek mladší. Nejelo se mi na natáčení dobře, byl jsem z toho v rozpacích a čekal jsem, že mi Veronika Žilková třeba řekne, jak moc se při mém hraní ošívá trapností. Ale ona nic takového neudělala, což jsem ocenil. Je to zkrátka výborná herečka, takže se na mě tvářila vlídně, ale přesto jsem cítil, co si o mě myslí. Ovšem nepříjemný zážitek jsem nakonec měl během natáčení s herečkou, u níž bych to vůbec nepředpokládal. Nikdy předtím jsem neměl nic zlého ani dobrého s Ivanou Andrlovou. Nic proti ní nemám, nikdy jsme nespolupracovali, vůbec se neznáme. Jen jsem v ní možná viděl tu princeznu z pohádek. Ale jednoho večera seděla sama u stolku v zahrádce v hotelu, kde jsme bydlili, a já si k ní chtěl přisednout. Zejména ze zdvořilosti připadalo mi trapné sednout si jinam. Ona mě ale nenechala ani dosednout a hned se na mě obořila, že žádné rozhovory poskytovat nebude, že nestojí o to, aby se ocitla někde v bulváru. Jen jsem něco zakoktal, sedl si jinam a nevěděl, co si o tom myslet. V tu chvíli mi přišla jako paní Zelinářová, Dobijášová a já nebyl daleko od toho, abych si na moment nevypůjčil ten slavný citát doktora Strossmayera. Vy krávo nebeská. Ale polknul jsem to. Posléze jsem se s tímto zážitkem svěřil jejímu ex-manželovi Ivanovi Vyskočilovi, který mě uklidnil, prý si to nemám brát osobně, ona prostě je taková. Další herecká a hezká zkušenost byla, když Ivan Mládek točil v televizi Barrandov Cyranův ostrov o rodině bydlící v rozpadajícím se zámku. Bylo natočeno 640 dílů, kromě Ivana v něm hráli všichni členové jeho banjo bandu, ale také například Luděk Sobota, Václav Upír Krejčí, Zdeněk Srstka a mnoho dalších. Do některých dílů si vzali hosty a když pozvali i mě, měl jsem radost. Hrál jsem agenta KGB, bylo to vtipné, od Ivana skvěle napsané. Režíroval to Petr Burian, pohodář, fajn chlapík, s nímž bych pracoval kdykoliv. Bylo patrné, že jsem neherec mezi herci, ale bavilo mě to. Díl se natočil za víkend a líbila se mi ta sehraná parta kolem Ivana Mládka. Jsou to lidé, kteří se respektují a určitě jsou to i kamarádi, to se prostě pozná podle atmosféry.
Pracovat s nimi je čirá radost a kdykoliv bych si je zopakoval. Pro úplnost musím dodat, že jsem v průběhu času odmítl zásadní roli ve filmu, ale to bylo čistě ze strachu. Na druhou stranu jsem rád chodil jako host do pořadu Jiřího Krampola Nikdo není dokonalý. Dobře jsem se cítil v ČT pořadu Zázraky přírody. Zaspíval jsem si v Chunder Country Show u Ivana Mládka, byl jsem u Haliny v Banánových rybičkách, v Trampotách u Petra Novotného, v Dobách prásku jsem pravidelně chodil co by host do Snídaně s Novou, ale nakonec jsem přišel na to, že nejvýživnější prostředí je nakonec ono přímé setkání s lidmi, třeba na besedách okolo knížek.

Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A byl tam mimochodem prezident, promiňte, premiér Ukrajiny?
2: Byl.
1: Byl.
2: Přijel taky. Přijel vlakem, tuším z Kyjeva, přímo. Do Budějovic, stopry, teď jezdí dobře.
1: Takže, no, takže vlastně všechno v pořádku. Všichni podstatní, kromě nás dvou, tam byli.
2: Jo, a já vedle vás jsem nic, tak co já, ale vy, když jsem vás tady viděl, tak jsem byl
1: zaskočený. Nechte si tuhle tu ironii, pane Holčo, to je zbytečný. To ne.
2: To myslím dobrý, vážně.
1: A to mám pro vás nápad.
2: No, a to zbude.
1: Nemám výborný nápad. Co bychom mohli učinit, my dva?
2: Ve jménu dobra? Něco? Doufám.
1: Ve jménu dobra.
2: Jo?
1: Ve jménu dobra, pravdy a lásky a všeho tady toho.
2: Tak to rád slyším.
1: Napadlo mě, že bychom mohli sehnat nějaký termín, kdy má Babiš někde meeting. My bychom tam vyjeli vaším luxusním vozem a vy byste mě vzal na ramena.
2: To už bude možná obtížnější.
1: Jak to?
2: No, jenom si to představu. Povídejte.
1: No, já jsem to vymýšlel tak, že bych si stoupnul na střechu vašeho auta a...
2: To ne.
1: No ne, jak bych se vám dostal na ty ramena, štafle, nepovezeme?
2: To já zapřáhnu nějaký vozejček.
1: Vozejček. A já bych se vám vlezel na ramena, vy byste mě takhle držel za ty nohy, jo? A šel byste k tomu Babišovi a spustil na něho estébáku, no, komunisto.
2: Jo. To mi šlo.
1: A já bych se vás takhle držel za Klementa Gottwalda, jo? A přitakával bych. A byli bychom ve všech jako zpravodajstvích a pozor. A na závěr toho byste se odklonil na kameru a řekl, sledujte ve středu večer můj stream na Xaver Live. Bylo by to hezká...
2: Super nápad, pálí vám to.
1: No.
2: Pálí vám to, to se mi líbí. Jenom ale musíte mi slíbit jednu věc. Za to, že vás tam odvezu, za to, že si vás vezmu na ramena,
1: no,
2: tak tentokrát prostě neukradnete reprák. Necháte to na mě. Tentokrát si chci ukrást svůj repráček já.
1: Jo. Vy chcete být echt slavnej.
2: Já chci být echt slavnej a vy mi domluvíte zakleknutí policejní pořádný. U Vítka Rakušanu, vašeho
1: kamoše.
2: Co?
1: Já si vám zavolám, ale vy byste to chtěl zažít, to zakleknutí?
2: Chtěl.
1: Abyste nedopadl jako ten pán v té Americe.
2: To ne, to já myslím, že tady takhle nezaklekávají.
1: Ne?
2: Ten chlapec byl zase za chvíli velmi zdravý, tak to se nebojím.
1: Já bych dával pokyn, kdy odkleknout.
2: Dobře.
1: No, člověk by to měl zažít, že?
2: No, zakleknutí pořádný, no, bezpodmínečně. Takový, si myslím, takový výchovný proces.
1: Ne? A máte nějakou v příbuzenstvu nějakou hysterickou ženu, která by potom poskytovala rozhovory?
2: Ne, ale
1: náš Petřík.
2: Ne, počkejte, to není ani potřeba. Najmeme si tu lidovkyni z Kopřivnice.
1: Jo, ona je to kandidátka, já jsem to četl včera.
2: Podle mě stejně to byl nějaký eskort nezaplacený, jako na tu akci.
1: Co to je eskort?
2: No, jako, že tam byla přivezená, aby to... Nemyslíte?
1: No.
2: Mě to přišlo jak profesionální tají hysterie a šílenství, že... No. Já mám takový podezření, když je něco moc, že to není věrohodný.
1: Nechci být zlý.
2: To já bych nerad viděl taky.
1: Taky byste to nerad viděl a... Máme úctu ke spoluobčanům, ale tahle ta dáma je blbá jak panštok.
2: Jo, a víte, co mě mrzí?
1: Víte, co to je panštok?
2: Že tady nejsme v Kopřivnici, že nemůžeme... Já bych jí dal hlas.
1: Vy byste jí dal hlas?
2: Já bych si jí přál jako starostku svojí obce nebo svého města.
1: Jo.
2: Vy ne?
1: Ne. Jako myslím si, že... agresivních, hysterických děvčat už máme dost. A já to, pane Holče, pozoruji.
2: A těžce to nesete, já to vidím na vás.
1: Těžce to nesu. Já třeba mám v úctě roky paní Černochovou. A mně přišla prostě vždycky dobrá. Bába prostě dobrá. Jo, do party, všechno.
2: Do party? Bych jste měli nějakou partu spolu?
1: Neměli, ale umím si představit. A teď, jak řekla, že jí není líto smrti civilistky, tak já se toho začínám štítit. A řeknu vám, že když k tomu přečtu výrok paní Richtrové, to je poslankyně parlamentu.
2: Olina.
1: Olina naše. která stejně tvrdým, zlým způsobem, cynickým, okomentovala smrt Petra Kellnera. Já ji to nikdy nezapomenu. Protože takováto nicka, která na rozdíl od Kellnera dokázala, pane holče, odpuste mi tu upřímnost, hovno.
2: No fuj.
1: No ne, já jsem se rozčilil.
2: A ty vajíčka dokázala...
1: Nedokázala nic proti Kellnerovi, nic. Ani takhle. A ona ve zlým komentuje smrt toho člověka. Tak já pozoruju u těch žen, některých, a říkal jsem si, ten ženský prvek je tam potřeba. Ať tam jsou ty něžné dámy, jo. Ale když si vezmu tu místo předsedkyni lesu nebo zahradnictví, nebo jak se to jmenuje, tu stan, ne les, les se jmenuje paní Somerová.
2: A to už tam není naštěstí. No, to je v lese zpátky.
1: Ona je pořád v lese, místo předsedkyně.
2: Tam nikoho...
1: Na stránkách to bylo. Ale pozor, taky naprosto cynicky programově lže. Neleže, to je lhářka absolutely, prostě hnusný.
2: Můj kamarád od Černochový, kterou máte rád do party, teď napsal, že je to hysterická bestie.
1: Já bych tento výraz nepoužil, protože pořád mám pro ní jakousi slabost.
2: Já už ne.
1: Ale už taky mám pocit, že bych, jak to může ženská napsat?
2: A to už je jedno, jestli ženská nebo chlap, to je jedno.
1: Ne,
2: a ona ztratila, počkejte.
1: Ne, nemáte pravdu. Pane holče, ženy rodí děti, no respektive ono je to dneska všechno.
2: Počkejte, vy jste pozadu trošku, ne?
1: Jo, máte pravdu.
2: Ty jste se zasek tak 30 let zpátky.
1: A já si říkám, já nevím, jestli paní Černochová má nějaký dítě, jo. Ale jestli má nějaký dítě, tak bych jí nepřál, aby její dítě...
2: Nás, voliče.
1: No ne, ona je ve funkci. A jestli má dítě a někdo kvůli nějakému jejímu rozhodnutí to děcko zabije, Černouška, jo, nebo Černoušku, ale já má ona děti, nevím.
2: Já nevím, a tak pak napíšem prostě spolu na Twitter, potlačujeme v sobě.
1: A není nám to, tak já bych to nikdy napsal, je mi to odporný a já jí to nepřeju.
2: A vy jste takový hodný, empatický člověk.
1: No to je pravda. No. Ale já jí to nepřeju, nicméně nějaké podobné školení by ten život měl dát. Nemyslím, že by to měla být zrovna smrt, něco, ale aby za její činy to odskákal někdo blízký, který třeba z její činnosti ani jako nesouhlasí nebo nepodporuje. Mně toto přijde odporný a tahle ta paní hysterická, prostě já to musím říct, kravka. No, na Babišově mítingu
2: s
1: dítět půjdu a s váma.
2: Ne, beze mě.
1: S dítětem, jak ona byla agresivní, viděl jste to? Tak kdyby mohla, ta ona tam natankovala.
2: A, ale řekněte mi, u lidovců klidná síla, boží lidi, sestra.
1: To je sestra. Ukázka křesťanské lásky v praxi.
2: Jo.
1: A já o křesťanské lásce vím své. Já jsem sběratel nejhrubších výroků pana Bělobrátka, kterého si rovněž nevážím
2: ale
1: dlouhodobě.
2: Máte i v očích tu křesťanskou lásku. Je to tam vidět, takový světýlko.
1: Já mám takovou obyčejnou lásku. A vzpomeňte si na výroky pana Bělobrátka. Neustále budu připomínat ještě na smrtelné posteli, co to musí být za zlýho člověka uvnitř, který řekne... Kdo nemá děti, je černý pasažér společnosti. Řekl, jo. Třeba já, jo. Proto se mi to možná tak dotklo. A ať si samoživitelky najdou ženskou. To jsou všechno jeho výroky.
2: Lepšího chlapa.
1: A to, když si představím, že tento člověk rozhodoval o tom, kam ta naše země půjde, tak nemohla dojít nikam jinam.
2: A tak zas mu nepřeceníme. Já myslím, že moc nerozhodoval o tom, kam naše země půjde.
1: Byl ve vládě.
2: Kolik se vyměnilo vlád a naše země je furt tady. Nikam neodešla. Podívejte se, furt tady sedíme na stejném místě.
1: My ano, protože my jsme držáci, ale psalo nám několik lidí minule a i předminule, že trošku se máme držet zpátky, aby jsme dostali za racha.
2: Fakt? Hmm. No každopádně s tím meetingem Babiše jste mě potěšil.
1: Jdeme do toho.
2: A domluvte mi teď to zakleknutí u Vítka. Nakonec sledoval jste Vítka, co řekl. Velká otočka u Vítka. řekl, že se nemusí nikdo z Čechů bát, že i nám teď jeho vláda pomůže tak jako Ukrajincům.
1: Ano, to jsem slyšel, to se mě nesmírně dotklo.
2: Dotklo, no. A se vás to potěšilo?
1: Ne.
2: No tak konečně se přibližujete Ukrajincům, tak byste měl mít radost.
1: Já bych byl naopak, já bych byl rád, kdyby řekl, budeme se starat o vás, občany, kteří jste nás zvolili, a když zbude čas a nějaký drobný, pomůžeme i Ukrajině. To by mě se mi líbilo. Musím to tak říct. No. Oni se bohužel úplně šibli.
2: Zbláznili, no.
1: A chápu, že je na Ukrajině problém. Nejsme ve válce, nejsme ve válce, tak jak on říká. Ale už si proti sobě staví tolik lidí. Já prorokuju, pane Holče, že toho 3.9. ta obří demonstrace na Václaváku, já si myslím, že tam bude hodně lidí. Typuju kolem 50 tisíc.
2: To já doufám, že jich tam bude co nejvíc. A já myslím, že pak se Vítkovi možná vykule ještě víc oči.
1: No to jíme to jedno.
2: Co?
1: Jíme to jedno.
2: To je zase podsuměte. Když těch lidí bude moc, tak jim to jedno nebude.

0: paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci. Hmm.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
0: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru. A pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího, než právě tato kauza. Mm-hmm.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. Radio Xaver.

0: za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den.
0: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
1: Krásný.
0: Jak jste na tom? Kamizolka zelená, sova pálená.
1: No, já se směju, ale dneska blbý.
0: Blbý?
1: A tak trojka, no.
0: Já taky na trojce, to je zajímavý.
1: No, to bude ten, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
0: Tak a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
1: Nevím, jak vám to mám říct.
0: Jste v tom?
1: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
0: Jo.
1: No, to už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci namazlení. Já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije.
0: Jo.
1: On už nežije.
0: Jo, no jo.
1: No jo, plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
0: Tak jste ho snědli.
1: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
0: Ne?
1: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
0: Já tuto slabost nemám.
1: Ne?
0: Ne, ne, ne, ne. Ale jsou tací.
1: Hmm?
0: Já znám paní, která se mazlí s hadem.
1: Had je krásný zvíře, bez debat.
0: Jak pro koho?
1: Pro každýho.
0: Já vydržím, já už dožiju bez hadů.
1: Hmm.
0: Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
1: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
0: No, já mám pocit, že je mambička i zelená.
1: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
0: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
1: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá mamba černá.
0: No, ona je černá. Není?
1: Ne, pusu má černou.
0: Pusinku.
1: No, když na vás takhle otevře,
0: Ježišku.
1: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
0: no.
1: Tak má černou, černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
0: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
1: No, tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
0: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
1: Jsem všude hledal.
0: No to taky. To taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

Byl jsem tlusté dítě. Sice to nebylo to, čemu se dnes říká morbidní obezita, k té jsem se postupně propracoval až během dalších let, ale tlusťoch jsem byl a měl kvůli tomu řadu přezdívek. Tak je to v každé době, že když je někdo něčím jiný, má to vždycky těžší. Nemohu říct, že bych kvůli svojí nadváze byl nějak utlačovaný, to určitě ne. Pořád jsem zůstával protekčním dítětem, ale bohužel to tenkrát nebylo tak, že se všemu říkalo image, čili image. Myslím, že každé dítě, které se nějak vymyká normálu, mi potvrdí, že si musí zvykat na okamžiky, které zabolí, a musí se naučit tyto hořké pilulky polikat. Maminka pracovala v jeslích a mateřské školce, tam jsem také chodil. Už tam jsem pocítil, že nejsem chlapeček předurčený pro úspěch. Těmi byly děti učitelek, funkcionářů, různých vedoucích. Ty vyhrávali mistrovství Jižní Moravy v jízdě na kole či v plavání, vítězili v recitaci sovětských básní. Nikdo to nepojmenoval, nikdo mi to přímo neřekl, ale stejně jsem cítil, že mě berou za outsidera. Nakonec, ono být outsiderem není špatné, protože člověk má šanci překvapit. V těchto předškolních zařízeních působily nejen učitelky, ale také kuchařky, vychovatelky, uklízečky. Každá byla jiná, jako by je tam poskládal Jaroslav Dítl. Jedna byla kovaná komunistka se vším všudy. Její děti měly ruská křestní jména. Každý rok přišla 7. listopadu na výročí VŘSR slavnostně oblečená. Ale byla to laskavá žena, která určitě nikoho nikdy neudala ani nikomu neublížila. O tom jsem přesvědčený. Pak tam byla další, té bylo už hodně přes 30, neměla partnera, byla náladová a záviděla těm, které měly rodinu. Ale ani ona nikomu neubližovala. Za to další dáma, takzvaná stělesněná dobrota, ta se uměla dokonale strefit do bolavého místa druhého člověka. Také mě, malému dítěti, dávala sežrat svoje vlastní mindráky, když mi při každé příležitosti připomněla moji nadváhu. Byl jsem pro ní tlustý a rozežraný. Přinesla například všem dětem namazané chleby ke svačině a neodpustila si komentář: Lubošek si dá určitě dva, že? Nedávno jsem jí potkal a zase se mi to vrátilo. Zase jsem jí viděl na zahradě školky s platíčkem namazaných chlebů. Tato paní byla zlý, zakomplexovaný člověk a dnes už vím proč. Samozřejmě nikdo z nás není dokonalý, všichni jsme jenom lidé a občas děláme chyby. I já se určitě mnohokrát zachoval jako hlupák. Ano, spoustu tak

Tam mi nikdo mou nadváhu nepředhazoval a já o tom vlastně nikdy ani nepřemýšlel. Samozřejmě jsem neměl 170 kilo jako v době své extrémní váhy. Ostatně ani tehdy mě to příliš netrápilo. Mých dnešních 150 kilo také leckomu připadá přes příliš, ale já už vím, že lidé nevyhledávají druhého kvůli počtu jeho kilogramů, že podstatné jsou jiné věci. Jako nejmladší v tehdejší dětské partě jsem byl tím pádem v některých zájmech trochu napřed před svými vrstevníky. Když jsem například chodil do 4. třídy, kamarádi byli zblázněni do písniček Beatles a já je poslouchal s nimi. Když jsem byl v 6., tak už jsem znal písně Rolling Stones. Tito kamarádi byli synové a dcery našich tišnovských sousedů a všechno to byli fajn lidé. Díky jednomu z našich sousedů, jmenoval se Jaroslav Daněk, jsem už tenkrát poznal, co je to romantika, když mě vzal na vodu na dovolenou. Měl loď pro dva, vypadl mu parťák a tak poprosil tatínka, ať mě s ním pustí. Táta mu důvěřoval a souhlasil, soused mě posadil do lodě, navlékl mi záchranou vestu a vyrazili jsme po Lužnici a Vltavě. Táta tehdy pracoval v Rakousku, díky tomu jsem už poznal kus světa. Byl jsem nejen za ním v Rakousku, ale třeba také v Itálii, ale s tímhle se to nedalo rovnat. Bylo to krásné a nikdy na to nezapomenu. Líbila se mi soudržnost vodáků, imponovalo mi, jak si všichni tykají. Jen dva vodáci si tehdy netykali, respektive mě pan Daněk tykal, ale já jemu vykal. Vltavu jsme snížděli z vyššího brodu, kde je řeka hodně ostrá. Celý den jsme byli na vodě, v noci postavili stan. To byly dny, kdyby si člověk zpíval jen pro ten dnešní den stojí za to žít. A myslel by to vážně. Bylo to nádherné a chtěl bych tu romantickou atmosféru ještě někdy zažít, ale bojím se, že už je to nenávratně pryč. Stejně jako moje dětství. Pryč jsou i pionýrské tábory, které pro mě hodně znamenaly a zažil jsem tam krásné, dost možná nejkrásnější chvíle svého života. Jezdíval jsem na několik táborů, ten nejdůležitější byl tábor na zřícenině hradu Víckov, což je kousek od Tišnova v překrásném údolí řeky Loučky. Tábor nad Trenkovou Roklí byl se vším všudy takový, jak má správný tábor vypadat. Mimochodem, Trenkova Rokle byla pojmenována podle Františka Trenka, svobodného pána von der Trenk, který nám jako klukům imponoval, ač žil už v 18. století. Ale vyprávěly se o něm neuvěřitelné historky. Narodil se prý mrtvý a tak ho vykoupali ve víně a on ožil. Pak přežil jako půlroční dítě pád do ohně, jako čtyřletý se málem zastřelil otcovou zbraní, vyvázel z vody, když se pod ním prolomil led, pak zase vyskočil z kočáru, který se řítil do propasti. Jeho pozdější vojenská kariéra byla hodně divoká, nakonec skončil jako doživotní vězeň na Špilberku a pochovali ho v kapucínské kapli v Brně, kde jsme si ho mohli prohlédnout, protože se tam přirozeným způsobem mumifikoval. Ale hlavně o něm napsal jeden ze svých románů Karel Máj, tehdy náš oblíbený autor. Ta knížka se jmenuje Pandur und Grenadier, česky Baron Trenk. Právě na táboře jsem si poprvé sáhnul na kytaru. Jako dítě, které skončilo 7. třídu a chystalo se do 8., jsem na ní slyšel hrát vedoucího. Líbilo se mi to, těch pár akordů, které uměl, mě tak oslovilo a do prostředí tábora to tak neuvěřitelně patřilo, že jsem si řekl, ano, to je můj svět. Během léta se tam vystřídali tři turnusy dětí a dospělých, vznikala tam přátelství na celý život, také lásky a manželství. Vím i o případech, kdy tam bylo počato dítě. Jedno i znám. Tomu je dnes kolem 30. Dlouho jsem ho neviděl, ale skoro mu jeho početí závidím. Kdo z vás to má? Jak by řekl Jiří Paroubek. Kdo může říct, že byl počat blízko Trenkovy Rokle? Tehdy zvolna končilo mé dětství, v období, o němž Jan Saudek říká, že je ponižujícím stádiem člověka, někdo tě ovládá, snaží se tě neustále přistřihovat křídla. U mě to tak ale nebylo. Prožil jsem krásné dětství, zajímavé, skoro bych řekl roztančené, protože jsme byli pořád v pohybu. A tady mi běží hlavou text Jiřího Tichoty. Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží.

0: na jakou horu se dáš. Kdyby to šlo, dám si tu dobu ještě jednou. Ale až od puberty a s dnešním rozumem. Zažil jsem hodně pěkných chvil, ale nejhezčí byly právě ty časy na pionýrských táborech. Byli jsme skvělá parta, rozuměli si a měli se rádi. Když se však po mnoha letech konal sraz těch, co tam tehdy jezdívali, zůstal jsem doma. Jednak jsem měl před státnicemi na vysoké škole, ale to byl jen zástupný důvod. Bál jsem se, že se mi zkreslí ty krásné vzpomínky, které si v sobě nesu. Už jsme se všichni změnili, možná bychom se ani nepoznali. Ani fotky, které kdo si umístil na Facebooku, jsem si ještě neprohlédl.
1: V ponurém osvětlení gotického sálu kupčí

0: je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

0: veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Řeknu říčnou myšlenku.
2: Já jsem se ale, že jsem vás tou teorií úplně zaskočil.
1: Ne, teorie je správná. Hříšná myšlenka je ta, že když mluví ten Vojtěch Filip, tak to je podobně jak s tím Skálou. On to je právník, jako vzdělaný, a vlastně ho vydržím poslouchat a byť mám na ty věci úplně opačný názor. Ale jsem schopen ho vyslechnout. Ale ten mladý Dinsbier, tak já to nevydržím ani jednu větu. Aha. Tam je tak propastný rozdíl mezi tím, jaký byl jeho táta.
2: Jo.
1: A to, on je spíš než politik takový aktivista vždycky byl. Jo, ten nemá daleko k Hilscher-Fischerům.
2: To já vím, já ho znám.
1: Tak pozor na to, no to jsou takové věci neporovnatelné. A kdybych si měl vybrat, tak bych raději si šel vyslechnout proslov šéfa komunistů Filipa, bývalýho a nebývalýho. A než tady pana Dinsbiera, byť to jméno jako je pro mě strašně důležitý.
2: Máte pravdu.
1: Starý Dinsbier měl takový šmrnc.
2: Měl charisma.
1: Charisma. A jak je vidět, to se nedědí, že?
2: Evidentně ne.
1: No, případy. Ne?
2: No tak vy to budete pokrývat teda, sobotu.
1: Nevím ještě, co budu dělat.
2: Nebo tam běžte a dejte nějaký menší proslov taky.
1: A víte, že jo? Že bych já tam měl promluvit? Hmm? Akorát, že já jsem několikrát na streamu řekl, že nechodím na žádné demonstrace, už to musím dodržet.
2: Tak tam půjdete jako...
1: To slovo může,
2: co chápete? Byste tam šel jako v přestrojení, ne? Vás nikdo nezná? Tak tam můžete jako takhle přijít v klobouku, tak tohle to
1: Mesternovi? Komický přestrojení, jako že bych za tučňáka třeba, nebo
2: třeba.
1: Něco takového. Já ti, Karle, nevím. Nevím, jestli na to už mám jako částečně sociální fobii. Na to. To bude na mě moc lidí. Jak tam bude víc než 100 lidí?
2: No a nebo byste mohl promlouvat tady vlastně jako na dálku, ne? Jako přenos, víte co?
1: No mohl, tak já jsem přece teď ten Zelenský, ten prezident, ten taky promlouval do parlamentu na dálku.
2: Parlamentu, ale já vám řeknu, on už je, vy to musíte vědět, to jsem se vás chtěl zeptat, on už je interním moderátorem České televize nastálo?
1: Moderátorem?
2: A reportérem?
1: Proč?
2: Komentátorem? Po každý ráno, já když zapnu televizi a je tam ČT24, tak k nám ráno promlouvá Zelenský.
1: No
2: a oni už ho používají, oni už
1: pořád,
2: ho pouštějí,
1: to i v poledne
2: i
1: večer.
2: Ale oni ty jeho projevy používají jako vlastně, že to je reportování o té situaci. Kritický, objektivní. Teď říkám, že by vlastně, když dávají Zelenskýho, že by mohli dát, ale já teď nevím, jestli Putin točí tolik každý den, že by natočil takovýhle projev dlouhej. A že by vždycky, že by nám jenom pouštěli v české televizi Zelenskýho a pak hned Putina. Zase by se ušetřilo za zaměstnance
1: české. Tak je to
2: tak.
1: Jejich modla, tak jak víme, tak to zpravodajství je... Takový, jaký je v České televizi.
2: Počkejte, vy tam snad na to dohlížíte, ne?
1: Můžete dohlížit, jak chcete. Řeknete, jenom se zeptáte, jestli by náhodou, a už se sesypou všichni a už to jede na těch Twitterech a všude, chcete zrušit nezávislost, ohrožujete Českou televizi. Já jsem si to vyslechl 1000krát. A oni takto většinou donutějí ty jednotlivý členy rady, aby se na nic neptali. A když už se zeptáte na té radě, tak tam sedí ten pan Šámal a řekne, je to metafora.
2: Počkejte, a ptáte se aspoň třeba, a kde jsou chlebíčky? To můžete?
1: Víte co, na chlebíčky je to poslední dobou slabý.
2: Jak to? Žádný catering dobrý?
1: No taky, jako...
2: Takový... Aspoň z kantýny závodní, ne?
1: Ne, nějak se na tom šetří teď.
2: Už vás odřízli úplně?
1: No už jsou ty dražší energie, tak třeba jako... Takový jako obično.
2: A už víte vlastně, v kolika stupních se budete scházet od podzimu?
1: Já
2: tam
1: ne.
2: Tam spadáte v tabulkách Síkalovej? 13 stupňů? No.
1: Abych vám řekl pravdu, já jsem se proti tomuto pojistil.
2: Svetr?
1: Jednak mám rozpletený 2 svetry, další pro vás. A vždycky na každém udělám jedno očko.
2: Jo.
1: A koupil jsem si přes internet Jägerovo prádlo takový. Mm-hmm. Víte, co to je? To jsou slipy s nohavicema.
2: No taky se dá, pamatujete si z našeho dospívání a dětství oteplovačky? Nahory? To se taky dá.
1: No myslíte šponovky, ne?
2: Ne, šponovky, to bylo jako vyšší klas. Oteplovačky.
1: Oteplovačky?
2: Oteplovačky, to byly takový tlustý kalhoty.
1: Ale vy si to pletete.
2: Ale ne, oteplovačky, přesně.
1: To byly gerlachovky.
2: Ne, oteplovačky se tomu říkalo. A v těch se lyžovalo a byly s laclem.
1: A to byly boty, ne?
2: Ne, to byly kalhoty sportovní.
1: Oteplovačky. Oteplovačky.
2: Tak si říkám, že byste mohli v té radě si rozdat oteplovačky.
1: A to bylo z V nebo z O?
2: Tak spisovně bez V.
1: Oteplovačky.
2: Ale lidi tomu říkali oteplovačky.
1: Slyším poprvé životě.
2: No tak vy jste asi moc nelyžoval, nesportoval třeba
1: jako
2: dítě.
1: Já jsem, pane holče, to, co já mám nalyžovaný, vy nemáte nažděný auto.
2: Ale vy jste, řekněme, seděl u knížek hodně, ne? Už jako dítě?
1: Tak byl jsem takový studijní.
2: Do divadla nejedu?
1: No, hodně tu literaturu jsem měl a
2: je
1: tak.
2: Je to vidět na vás.
1: Ale na lyžování mě nesajte, kdybychom si my dva dali závody.
2: Vy jste se učil na Jižní Moravě, v Tišinově hodně lyžovat?
1: Nechápu váš ironický tón teď, ale
2: ne, vůbec ne.
1: V Tišnově, Tišnov je v údolí.
2: Takže kopeček je. Ne.
1: Neboli, já jsem vylezl z domu, udělal jsem pár kroků a už jsem byl na sjezdovce. Na takový kopci. Ale moji rodiče byli natolik jako, že prozíraví, protože jsme jezdili rok co rok nahoru do Jeseníku. Takže tam si troufám říct, s váma bych si dal klidně závod.
2: No to si dáme. No. Pořídíme si oteplovačky.
1: Ne, vy si pořídíte, mluvte za sebe, já budu dobře. Mít Jäger hrozný.
2: To bude moc pěkný. Ale zase si říkám, na té radě tak vás zahřeje asi ta intelektuální debata, ne?
1: Ta
2: rozprávka.
1: Intelektuální síla. No. Ale budu mít ty podlíkačky, se tomu říká taky, ne?
2: To víte asi jenom vy, to já nenosím.
1: No vy noste oteplovačky, to je ještě horší. Ale to a budu mít ty gerlachovky. Víte, co byly gerlachovky?
2: To nevím zase já, ale víte, na co jsem si vzpomněl.
1: Vy nevíte, co byly gerlachovky? Nevím. Kde jste
2: já
1: žil,
2: jsem,
1: člověče?
2: Divákům slíbil, že tady dneska budete v červených trenýrkách na streamu.
1: No, jestli jste to slíbil, tak jste to měl zajistit.
2: Vy tady nejste.
1: Pane holče, pamatujte si základní pravidlo, který vám uniká ještě. Jo? A to pravidlo zní: neexistují hradby, které by nepřeskočil zlatý kůň.
2: To je nádherný příslovník.
1: Je to nádherný a hlavně platí. Takže kdybyste jaksi přišel, money play,
2: to já vím u vás,
1: tak
2: to je
1: jasný, i červený trenýrky jsou možný. I kdyby se měli koupit.
2: Jo, jo.
1: Ale není to levný.
2: Kolik?
1: Takovou 20 asi za trenýrky.
2: A v jaký měně teď?
1: 20 tisíc korun.
2: Jo.
1: Stačí na transparentní aktura.
2: Jasně.
1: Ale abychom to dokončili, protože jsme se teď teda vzdálili. Vy zaprvé nevíte, co jsou gerlachovky, to mě absolutně šokuje, protože to byste už teda měl vědět. To byly boty zimní. Nebo si to pletu z ničeho?
2: Já myslím, že možná jste zmatený.
1: Teď jsem se trošku stala tenký led, takzvaně, ale mám pocit, že to byly boty, ale... to je jedno. No, ale na té radě. Takže já jsem připravený, budu tam chodit s tím svetrem, budu mít ty a budou mě řát myšlenky a dokonce jsem zjistil, že se vám prodává teď nějaká věc. Vypadá to jak pytlík s vodou, takovou, a v tom tam něco zmáčknete.
2: To vypadá, jako kdyby to prodával Jaromír Soukup na svém e-shopu, pytlík s vodou.
1: Možná bude, no. Ale ono se to rozhřeje a strašně dlouho to hřeje. Ono to není voda, v tom je něco. Jako když to praskne, tak pravděpodobně zemřete, protože to bude nějaká kyselina nebo něco.
2: Jo.
1: Ale ono to hřeje, takže já si vezmu na záda jeden.
2: Pod kaloty, ne? Taky můžete.
1: A budu se tam zahřívat. Jo. Takže mně to je jedno, ale nemyslete si, ono to není tak, že Česká televize jde vždycky příkladem. To ne.
2: Ne. Tak tam se, že jo?
1: Ne.
2: Já vždycky, co já vidím a slyším na české televizi, tak beru prostě to tak je. To, co mi třeba řekne Jakub Železný nebo Nora Fridrichová, tak vůbec o tom nepochybuju. A prostě tak, jak to do mě vejde, tak to ve mně zůstane.
1: tak to, co řekne Nora Friedrichová nebo Jakub Železný, jak to do mě vejde, tak to ze mě odejde. Ještě v tu chvíli.
2: No tak to je...
1: A já jsem si říkal, že máte...
2: To bych do vás neřek.
1: Od té doby, co se s námi s vámi zvětšuje hlava.
2: Jo?
1: Si ukládáte tyhle ty nesmysly...
2: To ty myšlenky velký. To možná ti...
1: No, to nedopadne to dobře, pane Holče. Ty myšlenky jsou toxický.
2: No, včera jsem se strestal za vlastní peníze, to vám musím říct. Dopřál jsem si sadismus.
1: Já bych, je to někdy před 22. hodinou. Jestli jste byl v bordelu, pane Holče, tak to nevyprávějte.
2: Ne. Zapnul jsem, chtěl jsem se podívat na počasí, na předpověď. A ona začíná nějak před zprávama, že jo. A zapnul jsem to moc brzo a ještě dobíhalo to podvečerní interview. A byla tam Světlana Vitovská, moderovala a měla tam Karla Havlíčka, ex-ministra průmyslu a obchodu.
1: Tyjo, tam mu musela dát Havlíčka.
2: To a to, není... co jsem tam viděl jenom minutu a půl, tak to byl očistec vodní.
1: A vy se na toto díváte?
2: Nedívám, já vám říkám, to byl omyl, ale způsobil jsem si za vlastní prachy, za koncesionářský povinný poplatky jsem si způsobil takovouhle újmu.
1: A proč si nepustíte Šláka raději?
2: To je náš večer, takže když přijedu ze streamu, tak si pustím Šláker. A tam jsou oblíbený pořady a ty jdou jenom noci, víte.
1: No. Já se k tomu nechci vyjadřovat. Já mám Vitovskou lidsky rád, ale když moderovala tu debatu před volbama.

0: Doktor Jindřich Reichl, předseda PRO, strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidáce SPD. Už je to rozhodnuto?
1: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluji už delší dobu.
0: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
1: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
0: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
1: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: a to je konec mých cestopisů. Děkuji za pozornost. To byl apríl. Ano, to byl vtip. A takhle jsme si hráli na turné s Karlem Gottem v tom NDR. Ale nutné říci, že těmi joky, těmi vtípky aprílovými, že jsme nechtěli, aby byly zlé, fakt jsme si chtěli jen hrát. I když u Michala Penka, který se nás stranil, navíc povyšoval a chtěl být pořád někde v koutku, či spíš raději s Ivetou Bartošovou v posteli. Protože tahle vycházející hvězdička chodila krátce s Ivetou. Tak pojďme si poslechnout, jakýže ten nevinný aprílek jsme na něj vymysleli. Jeho ukázka byla natočená pro LP desku Blábol.
1: Zpěváčka Michala Penka tenkrát v naší branži nikdo neměl rád. A tak jsme s hudebním skladatelem a kytaristou od Gotta Ondřejem Soukupem vymysleli projekt, dokonale ho propracovali a s chladnou myslí realizovali. S přehnanou radostí a škodolivým úsměvem čísílko po čísílku kroužil Soukup po číselníku. Určitě tam je. Žije teď s Bartošovou. Se válit zaručeně v posteli, počkej, vydrž.
2: Tak. Here is Dimitrov. Mr. Herr Penk? Ja, gut. Sprechen Sie Deutsch? Nein, das ist schade. Moment.
3: Dobrý den. Jsem kulturní ataše Nejedlý. A voláme vás ze večírku na našem velvyslanectví. Firma Amiga, zastoupená zde soudruhem Dimitrovem, vás žádá, abyste se dostavil zítra ráno v 8 hodin do nahrávacího studia Rozinou štráse 81, kde s vámi podepíšou smlouvu. Přineste si prosím líčidla a kostým, ve kterém jste včera večer vystupoval. Budete vyfocen na titulní obal desky. Nezapomeňte si však vzít kazetu s demosenímky.
4: Tu nemám, ale umím hrát na klavír sám, skládám.
3: Na vrátnici si nechte zavolat soudruha Dimitrova nebo soudružku Rózu Luxemburgovou. Prosím, dodržte hodinu. Naschledanou.
1: Zcela spocený jsem položil sluchátko a povolil zaťaté pěstičky. Povedlo se! Zasedli jsme ke stolu, kde vedle Gotta seděl i Štajl. A tak jsme dělali, že nic, a zabývali se jinými aprílky. A najednou Penk a ke Štajdovi. A šeptaná začala. Tak to není možné. Výhradní právo na Gotta, Ivetu. A tebe mám jenom já. Ukončil debatu Štajdl.
5: Tak tohle nám nevyšlo.
1: Pošeptal mi do ouška Ondřej. Ten večer to ještě odneslo pár lidiček za toho nepovedeného Penka. Zelenina, Jitka Zelenková, běžela třikrát do vrátnice. Jednou, že tam má puget květin od ctitele, pak, že tam je ctitel s tím pugetem a nakonec, že je tam milej z Prahy. A šlo se spát.
5: Ráno mi někdo buší na dveře pokoje. Otevři, upír Ondřej, dělej!
1: Vyskočil jsem a otevřel.
5: Ty vole, teď odjeli. Penk nalíčený v kostýmu a Štajdl v kvádru. Oni si objednali taxíka a odjeli. Jestli se dozví Štajdl, že v tom jedu, dostanu okamžitýho padáka.
1: A ty se taky nesměj. I tebe on může zničit. Hele, to dnes nechci vidět u oběda. Já tam nepůjdu. Ale to musíš. Já tam taky půjdu a budeme dělat jako že nic. Reagoval na můj postoj Ondřej.
5: Už tam sedí.
1: Nenápadně jsem nakukoval do restaurace.
5: Tak jdi a vesele, o ničem nevíme. Optimisticky mě pobídl Ondřej. Oba byli vzteky bez sebe, rudí a agresivní. Penk do konce zájezdu obcházel hloučky, aby odhalil a usvědčil hlas. Na rozdíl od Štajla, ten nečekal na žádného viníka, určil si ho sám a mstil se mu.
6: Jména Soukup, Penk, Bartošová a Štajdl jsou vymyšlená.
0: A tohle naše aprílové extempore, který jste teď slyšeli, Gábiny Osvaldové, Ondřeje Soukupa a mé maličkosti, má ještě pointu. Zkoušela se show s několika umělci najednou v Praze v kulturním sále ženských domovů. Zkouška byla zdlouhavá. Mým trio mělo odzkoušeno a tak jsme seděli v poloprázdném hledišti před večerní show. Já seděl sám ve druhé řadě, Ostatní umělci byli ještě na jevišti. A už se pomalu končilo. Rejža si někam odskočil, byla taková hezká klidná atmoška a tak se nic nedělo a čekalo. A mě to napadlo. Při pohledu na Michala Penka vzpomněl jsem si na NDR a muselo to ven.
7: Pane Penku, jsem profesor Nejedlý a jsem tady na ambasádě, tady v ženských domovech. Přijel byste zítra do Amigy?
0: Penk se na mě z jeviště podíval, nevěřil, co slyší, a začalo mu to po těch dlouhých letech docházet. Bylo vidět, jak se mu to všechno vybavuje, jak zbytečně jel se Štajdlem do Amigy, jak nasraný obcházel účinkující a hledal nějaký podobný prvek, který by mě usvědčil. Naštěstí tenkrát nenašel. A to už v něm bouchali znovu saze, seskočil z jeviště, přeskočil první řadu a dal mě takovou pěstí, že se mi zjevily snad naposledy soudružské NDR andělíčky. A řekněme si to na rovinu, zasloužil jsem si to. Ale za ten fór to stálo, že? Ale zpět do NDR, kdy Karel Gott odjel. Další ráno jsme jeli na stejné místo, na dopolední dětské představení. A říkal jsem si, jak to tu sám ten týden vydržím. V šatně jsem se připravoval, bylo tam najednou divné ticho. Celá hlučná, skvělá a vtipná show odjela, odjel i Karel Gott, všechno to tam tak nějak osiřelo a zesmutnělo. A začalo se mi stýskat. Chybělo mě i to vybubnovávání na dveře. Po představení jsem šel po chodbě do auta a najednou koukám a na té dlouhé chodbě bylo snad 20 stojánků na kytary. A to mě začalo vrtat hlavou. Na hotelu jsem začal řešit, co by to mohlo být za koncert. S Michalem jsme to probírali, ten netušil. Zjišťovali jsme to v programu, ale nikde nic. Druhý den ráno zas jeli na představení. A na jevišti postavená aparatura a nástroje to museli stavět celou noc. A to už na těch stojáncích přibyly kytary. A já si říkal, čí ty kytary jsou? Kdo tu bude hrát? Po dětském představení kytary tam pořád stály, šel jsem do šatny a slyšel přes dveře hru na kytaru. Styl mi byl povědomý. Kdo to je? Není to? To je přeci... Ano, to je Santana! Polohlasem jsem si to utvrdil. Šel jsem do divadelního baru a zeptal se. Bylo mi to také potvrzeno, že je to Santana. A že ten koncert je tajný a řekli mi i proč je tajný. Letěl jsem to říci Michalovi. Nevěřil. Ano, Michale, je to pravda, už to vím. Koncert je tajný, totiž děti těch komunistických papalášů si to vydupali. Hele, prý jim řekli, hele, politiku si dělejte, jakou chcete, ale nám budete zvát ty kapely, co budeme chtít, je to jasný? Běžel jsem zpět do šatny, cestou jsem se podíval na cedulku a opravdu, místo cedulky Karel Gott, Karel Santana. Je tam uvnitř. On tam je. Tak rychle jsem vešel do šatny, abych zaslechl ještě pár tónů na kytaru. Přiložil jsem ucho na dveře a hltal do ucha zvuky. A uslyšel klapnutí dveří. On prostě odešel ze šatny. On šel ven. Rychle, chci ho potkat. Ale než jsem se stihl převléknout, dveře znovu zase klaply. Tak zas vešel dovnitř, kruci. A začal zase hrát. A to už jsem nevydržel. A začal do rytmu jeho kytary bubnovat na dveře, jak jsem to dělával Karlovi Gottovi. Bubnoval jsem, bubnoval do hudby, kterou mám tak rád. Ještě chvíli hrál a pak přestal. Dveře zas klaply, otevřely se. Tak jsem rychle vyšel taky. Díval se na mě a divil se. Hello, ukázal na mě, usmíval jsem se. Mr. Percussion? Nesměle jsem kýval hlavou. Hello, Mr. Santana. My name is Vampire Taylor. Yes, super. A zase zašel. Ale já už bubnovat nešel. Bál jsem se, že bych už tím otravoval. Ale mě to stačilo. Věděl o mně. Poprosil jsem Michala se Světlanou, jestli bychom ještě nešli do baru, nezdrželi se tam a nezjistili, jestli bychom se nedostali na večerní koncert. Barmanka řekla, že ani ona tam nesmí, že to je jen pro vyvolené děti papalášů. V baru jsme seděli a čekali. A pak Santana přišel. Požádal jsem Michala, aby mi pomohl s ním dát řeč. Chtěl jsem se mu svěřit s tou neuvěřitelnou příhodou. Podařilo se. Pozval nás ke stolu. Dal si nějakou břečku, nealkoholickou, a já halpun halp, tedy panák se sodovkou. A hned spustil, abych to stačil vylíčit. V roce 72 v Rakovníku hrála naše kapela Modré hvězdy jeho písně. A pak, když jsem byl na vojně, měl jsem tam kapelu, která hrála i ve FISu v Tatrách. A chtěli jsme hrát zahraniční pecky, aby jsme byli zajímaví. Chtěl jsem hrát Black and Woman. Black and Woman. Ale komunističtí lampasáci by nám to nedovolili. Sorry, Santana. Sorry, Carlos. Řekl jsem, že hudbu i slova jsem napsal já, protože by mě to nedovolili hrát. Prý západní imperialistická hudba je zakázaná, protože podněcuje nenávist a špatné myšlení. A hrál jsem to takhle. A já začal bubnovat do stehen a k tomu zpívat.

0: potkal jsem holku jak uhel. Potkal jsem holku jak uhel a povídám jí, seš černá jak uhel. A on se smál. Jo, a ten lampasák, Karlosi, povídá, to je tak strašná píseň, buďte rád, že nežijete na západě, s tak blbou písní byste se vůbec neuživil, vy byste tam chcípnul. Já mu nemohl říci, že je to vaše a že jste nejslavnější na světě a že vyprodáváte stadiony po 150 tisících diváků, blbej komunista. Hrozně se smála, bylo vidět, že mu dělá dobře, že teprve teď zjišťuje, že v roce 74 jeho písně hrály v nějakém dalekém, neznámém socialistickém Československu, kde ani nevěděl, jestli lidi nežijou na stromech. Byl milej. A pak jsem na něj vybafl. Rádi bychom viděli váš koncert, mistře, je ale opravdu problém se na něj dostat. OK, no problém. A dali jsme si rande před jeho šatnou. Vzal mě za ruku, já vzal Světlanu, Světlana Michala. A vešli jsme na jeviště. Lidi šíleli, měli jsme neuvěřitelný potlesk. Byl to úžasný pocit, ale ne náš. Převedl nás přes jeviště, usadil do první předřady, koncert začal. Jenže z toho koncertu jsme neměli vůbec nic. Jak nás uviděli němečtí bolševičtí bodyguardi, každý se postavil do uličky a čekali na nás. Světlana měla navíc poznámku, která nám ten koncert ještě přitížila. Jestli na nás zapomene, tak nás zabijou. Pořád jsme po nich pokukovali. Pořád na nás čumí, ty nás sežerou, povídám. Nakonec po 3 hodinách koncertu, po 3 přídavcích a několika úklonách naznačil Carlos Santana, pojďte. A zas nás převedl přes jeviště zpět. My mu poděkovali a on ještě vyndal plakátek, podepsal mi ho a dal mi ho. Já poděkoval, jo, a ten plakátek mám ještě schovaný.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Novinky CZ. Poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
3: Když tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
2: No, tak teď má obavy ještě větší.
3: Možná, kdyby jsme mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. Tak tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila, tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici Spolu, oni blázní úplně všichni. Blázní úplně všichni, na všech stranách barikády.
2: I pán z Holí.
3: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Jo, ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to berly nebo berlu? Teď nevím, jak je to správně.
2: Berla vrazilka.
3: Berla vrazilka. Jste mě měl berlu vrazilku spíš teda podle čeho.
2: Ano, vrazilka.
3: A všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedůtklivé jak saskej kurfiřt. A to, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší, než jsme zažili za covidu, větší, než jsme zažili během prezidentské volby, a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští, a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne, a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
2: Ano, teda extremisti, populisti se toho tady chopí, přesně. Ale ten Babiš už tady byl, ne, nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak...
3: No byl, a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná se to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala, protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS, a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.

Hvězd se tehdy na kampani podílelo hodně, sociální demokracie na nich nešetřila. Několikrát jsem uváděl italského zpěváka Drupiho, sedávali jsme spolu v šatně, byl velmi příjemný a neproblematický. Několikrát vystoupila legendární skupina Elán a také německá hardrocková kapela Scorpions. A právě ten meeting, na němž vystoupili Scorpions, je pro mne nezapomenutelný. Odehrával se v Ostravě, vystoupení této hudební legendy se rozkřiklo, dostavili se tisíce jejich příznivců. Bylo mi jasné, že tohle bude peklo. Diskutovat s politiky před lidmi, kteří přišli

na metalovou muziku se rovnalo rituální sebevraždě. Nebylo to jednoduché ani pro Petra Muka, který tam fungoval jako předskokan. I když jinde měl velké ovace, tentokrát se musel hodně snažit, aby natěšený dav aspoň trochu zaujal. Asi třetina návštěvníků totiž přijela z Polska a tam Petr Muk známý nebyl. Po něm jsem na pódium přišel já s mikrofonem a delegací politiků, kterou tvořili primátor Ostravy Petr Kainar, ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, poslanec Vítězslav Jandák a Jiří Paroubek jako předseda strany. Lidé začali bouřit, čekali konečně Scorpions a z nás se nikdo jejich oblíbencům ani vzdáleně nepodobal. Bylo mi jasné, že tady nezvítězím a tak jsem chtěl hlavně přežít. Tak jsem se lidí v davu zeptal, jestli se těší na Scorpions a oni začali řvát, že ano. Čekal jsem, až se stiší a všiml si PR manažerky Magdy Mrnkové, stojící opodál, jak je nervózní a bledá, ač jindy byla klidná, stále usměvavá a vlídná. I ona měla z té přesily davu strach. Když se řev trochu stišil, řekl jsem, že na koncert se těšíme všichni, navíc není obvyklé, aby takový zážitek byl zadarmo, a tak jim ještě představím ty představitele sociální demokracie, kterým za to mohou poděkovat. A to tak, že je budou chvíli poslouchat. Jiří Paroubek i Vítězslav Jandák situaci pochopili a bylo jim jasné, že z proslovy tady neuspějí. A tak jim oba popřáli pěkný zážitek a požádali je, aby šli k volbám a podívali se na program sociální demokracie. Jenomže ti ostatní měli potřebu přednést své připravené proslovy a dav zase začal hučet. A tak jsem diskuzi rychle ukončil, politiky z pódia vyprovodil a byl jsem šťastný, že nedošlo na házení těžkých předmětů směrem na pódium. S Jiřím Paroubkem mám zážitků víc. Svého času mi přišel popřát na moje čtyřicátiny, dostal jsem od něho láhev vynikající slivovice. Poseděl tam s manželkou, výborně se bavil a to byl zřejmě důvod, proč mě oslovila agentura, která vydávala knížku Minuty s Jiřím Paroubkem, což byla slavná, brutální, obrovská, těžká kniha. Agentura chtěla, abych moderoval křest a mě se nechtělo odmítnout, protože Jiří Paroubek mi taky nikdy neodmítnul pozvání do pořadu, třeba že zrovna nešlo o politickou debatu. Přišel jsem do luxusního hotelu Ambasador na Václavském náměstí. V přísálí seděla paní, která na mě vystřelila: "Máte scénář?" Řekl jsem, že jdu moderovat a čeká mě nějaké základní pokyny. "Jak může moderátor přijít takhle nepřipravený?" pustila se do mne. Existuje jen jeden svědek téhle události a to je fotograf Tino Kratochvíl. S paní z agentury to byl tak strašlivý výstup, že jsem se urazil, naštval, řekl jí, když se vám to nelíbí, tak ať to moderuje někdo jiný, nenechám ze sebe dělat pitomce. A z Ambasadoru jsem odešel. Vypnul jsem si mobil a šel do své oblíbené kavárny v Černé růži. Posléze jsem se dozvěděl, že zatím pracovníci agentury běhali po Václavském náměstí a scháněli mě. Bylo asi 2 hodiny před křtem, takže byl čas. Nakonec zjistili, že sedím v kavárně kousek od Ambasadoru a tak tam za mnou v zápětí přišla pracovnice agentury, v plném podniku si přede mne klekla a spustila: "Nezlobte se na naši šéfku, jenom prosím vás, pojďte zpátky do Ambasadoru." Lidi v kavárně si mohli oči vykoukat, tohle ještě nezažili a upřímně řečeno, já také ne. Tak jsem šel. Kmotři Petr Dvorský, Jan Saudek a Jirka Krampol z toho v zákulisí měli velkou legraci, protože už slyšeli, co v té kavárně proběhlo, rozneslo se to bleskově. A mimochodem s onou šéfkou jsme pak měli docela dobré vztahy. Muž, který měl na starosti scénář, mi dal pokyny. Pozvete na jeviště kmotry a posléze pana Paroubka, protože knížka je o něm. Ale pan Paroubek nesmí říct víc jak 2 věty, to je vaše zodpovědnost. V duchu jsem si říkal, jak to na jevišti ukočíruji, pozval jsem kmotry, pak zaspívala Andrea Kalivodová a po ní přišel na pódium Jiří Paroubek. Vytáhl ze saka 2 stránky textu a zhruba 17 minut je četl. Protože jsem viděl, že už je všechno v háji, s ledovým klidem jsem počkal, až to dočte, pak jsem si od něho vzal mikrofon a řekl: "Děkujeme panu předsedovi Paroubkovi a v této chvíli bych ho poprosil, aby nám to přečetl ještě jednou."
Všichni řvali smíchy, Paroubek byl v dobré náladě, knížka se pokřtila a mám ji do dneška. Když byl Jiří Paroubek předsedou vlády, byl jsem jednou pozván do Kramářovy vily na pálení čarodějnic. V předvečer 1. máje byl to úžasný zážitek. Spousta lidí, Arnošt Lustig, Jiřina Bohdalová, Karel Svoboda s Vendulou, hrála kapela, na zahradě velký pártystan s občerstvením, venku hořel oheň, ze zahrady výhled na Prahu. Tehdy byla manželkou Jiřího Paroubka paní Zuzana, která se nám velmi věnovala. Byla nesmírně milá a zábavná. Chodili jsme s skvostnou Kramářovou vilou, zašli do pracovny premiéra, tam seděla pěvkyně Eva Urbanová. Jedno z nejhezčích pálení čarodějnic, jaké jsem kdy zažil. Prezidentský presklub je dalším z pořadů, které na Frekvenci 1 moderuji. Jde o odnož klasického presklubu, který je nejstarším pořadem na tomto rádiu a zdědil jsem ho po Václavu Moravcovi, Zuzaně Bubílkové, Jitce Obzinové, Báře Tachycí, Petru Šimůnkovi, Heleně Šulcové, Janu Tunovi a také po Ondřeji Hejmovi, který byl podle mne v tomto pořadu nejlepší. Moderování tohoto pořadu jsem bral jako vyznamenání. To už byla seriózní novinářská práce, protože do pořadu byly zvány opravdové osobnosti. Sice jsem opouštěl showbiznis, ale netrápilo mě to, ostatně svými knížkami o odsouzených jsem už jiným směrem trochu vykročil. Když obletěla republiku zpráva, že prezident Miloš Zeman končí se svým pořadem Hovory z Lán v Radiožurnálu, zpozornil jsem. Došlo k tomu poté, kdy 2. listopadu 2014 v rozhovoru s moderátorem Janem Pokorným se prezident v přímém přenosu vyjádřil k ruské punkové skupině Pussy Riot. Aby podpořil svá slova, že nejde o politickou skupinu, ale pornografickou, přeložil část jejího názvu. Tím se do éteru dostalo vulgární slovo a Český rozhlas pořad zrušil poté, kdy prezident odmítl jeho předtáčení. Velmi jsem stál o to, aby diskuzní pořad s prezidentem získala Frekvence 1, což se také stalo. A trochu jsem tomu sám pomohl. Od té doby prezident Miloš Zeman bývá hostem rádia Frekvence 1, kde s ním vedu rozhovory. Zatím jich bylo odvysíláno 13, další jsou před námi. Pořad není zcela pravidelný, ale zhruba se vysílá jednou za čtvrt roku a jde samozřejmě o živé vysílání. Očekávali jsme, že se o to nějaký trouba otře, což se také stalo. Dokonce jsem 2 novinové články zažaloval. V jednom médiu se psalo, že jsem prezidentův kamarád, což je nesmysl a tak jsem se ohradil. V dalším bylo něco podobného. Šlo o Lidové noviny a jeden internetový web. Autorem článku byl člověk, který ani v novinách nepracuje a nakonec se ukázalo, že šlo spíš o zášť vůči prezidentovi. To zásadní ponaučení, které jsem si z hysterie na počátku pravidelného vysílání s Milošem Zemanem odnesl, je to, že pokud někdo vede rozhovor a neútočí přitom na zpovídaného, je to jeho kamarád. Pořad se vysílá vždy v neděli v podvečer. Setkání s prezidentem považuji za mimořádně zajímavá. Mám možnost hovořit s ním napřímo. Je to nebývale moudrý a šarmantní člověk, který snese i opačný názor. Dá se s ním diskutovat na jakékoliv téma, nikdy nechce otázky dopředu. Také jsem u něho nepozoroval žádné chřadnutí, tím mám na mysli jeho duševní stránku. Pokud jde o fyzickou kondici, léta neprospívají nikomu, sil ubývá každému, je to přirozený proces. A přál bych všem, kdo neférově a podpásově na jeho zdravotní stav neustále poukazují, aby v jeho věku na tom byli stejně jako on, ale k tomu nedojde. Ještě se nestal zázrak, aby hlupák v pozdějším věku zmoudřel. Když zuřila lítá prezidentská volba a já se na Facebooku vyjádřil, že ho podporuji, napsal jsem důvody, schytal jsem to, ale překvapený jsem nebyl, dalo se to čekat. Lidé ho hodnotí z velké dálky, bohužel jeho protikandidátům fandili z dálky ještě větší. Fandili lidem, o nichž v podstatě nic nevěděli a možná jsou dnes rádi, že zvoleni nebyli a na hradě zůstal Miloš Zeman. Mohu proti němu mít 100 a více výhrad, to má každý vůči každému, i s rodiči se člověk dostane do situace, kdy si vzájemně neporozumí. I v jeho případě jsou věci, které jsem nepochopil, třeba pálení trenýrek na Pražském hradě. Roky mám pochybnost o lidech, kteří ho obklopují. Podle mne si neumí vybrat správné spolupracovníky, až na výjimky k sobě pustí prapodivné existence.
Také má schopnost rozcházet se s lidmi ve zlém, což je pro chlapa jeho úrovně zbytečné. Nicméně mu to pořád funguje. Myslím si, že on o tomto svém slabém místě ví a nějak s tím pracuje, ale já osobně s ním mám ty nejlepší zkušenosti. Pro moderátora je takový člověk dar z nebes. Posadí se a mluví, přičemž zajímavě a má to hlavu a patu. Z nabídky, kterou jsem dostal jako občan před volbami, si nedovedu nikoho jiného v prezidentském úřadu představit. Měli na to podle mne ještě další dva, Mirek Topolánek a Pavel Fischer. Ti jsou schopní reálné politiky, mají s ní praktické zkušenosti. Mirek Topolánek dokonce z té vrcholové, protože byl předsedou vlády a překvapilo mě, že propadl. Dával jsem mu větší šance. Ale voliči je odpískali. Všichni ostatní kandidáti se buď přecenili, nebo se špatně ohodnotili. Když jsem viděl, že kandiduje textař Michal Horáček, jehož ale mám jako textaře rád, tak jsem se chtěl přihlásit do soutěže Česká mis. Když se pak začal dopouštět takových fatálních chyb, jako byl otevřený dopis Jaromíru Nohavicovi, tak pro mě naprosto skončil. A Vratislav Kulhánek s Petrem Hanigem si asi chtěli nějak vyplnit volné chvíle a Marek Hilšer to podle mne bral jako recesi. Hrozně mě vadí zlé invektivy vůči prezidentovi. Například písnička, kterou složil Jaroslav Hudka o prezidentově zdraví, je mimořádně tupá a drzá. Nebo vystoupení mravokárců, co si chodili pro autorské porty za minulého režimu, znám nejméně jednoho. Pamatuji, jak jsem jednou jel v Americe taxíkem a řidiče se ptal na prezidenta Obamu. Odpověděl mi, že ho rád nemá, nesouhlasí s jeho zvolením, ale ať o něm mluvím slušně, protože je to jeho prezident. Vzpomenu si na to pokaždé, když vidím místní fraškovitost a nevychovanost, když třeba Jirka Mádl někde napíše Miloši, měl bys míň chlastat. Je to hloupé, trapné a zbytečné. Navíc tím ve finále dotyčnému pomůže. Umělecká fronta ztratila svou vinou u spousty lidí kredit, který kdysi mívala hodně vysoký, ale to byli jiní umělci. Miloš Zeman je podle mne dobrý prezident. Nikdy jsem nepřijal jako prezidenta Václava Havla. Pořád si myslím, že tu funkci neměl přijmout a měl zůstat jakýmsi mentorem. Tedy celé jsem si to s Václavem Havlem představoval jinak, můj názor prohrál, ale nikdy jsem nikdy na náměstích nevykřikoval, že se stydím za svého prezidenta, ani jsem nepsal na internetu o jeho lidských slabostech. A že jich bylo. Kdyby dodržel svůj slib, že dovede zemi k svobodným volbám a pak zůstane na hrádečku, vážil bych si ho víc. V takovém případě by se k němu lid obracel vždy, když by bylo nejhůř. Kdyby se nestal prezidentem, tak by mu zřejmě Bill Clinton nepřijel na pohřeb, ale to bylo jediné, co by se stalo. Jinak musím objektivně říct, že pan Havel byl velmi milý a příjemný člověk. Měl jsem ho kdysi v křížovém výslechu, setkal jsem se s ním na jevišti, když jsem moderoval společnou narozeninovou oslavu Hany Zagorové a Štefana Margity a byl to zážitek. Presklub s Milošem Zemanem je pro mne velmi důležitá věc. Otevřel mi spoustu dveří k novým zkušenostem, nutí mě být v obraze, denně se dívám na zprávy, projdu si politické servery na internetu. Nemohu narazit při rozhovoru na něco, o čem nic nevím. Udržuje mě pořád nastartovaného. Rozhovor s Milošem Zemanem nejde dělat na autopilota.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Mám pro vás hezkou věc.
2: No.
1: To je onen Dominik Hašek. Víte, kdo je Dominik Hašek?
2: Vím.
1: To není ten hejtman jihomoravský.
2: To nebyl Dominik.
1: To byl
2: Michal.
1: Michal, pan doktor. Ale Dominik Hašek docela dobře chytal v brance na hokeji. To víte.
2: Kdysi jo.
1: Dominátor. Jo. A na Twitteru, to jsem tady četl na novinkách, jo. Na Twitteru udělal článeček, nebo ten, jak se mu říká, tweet. Jsou tam nějací dva mladí gentlemani s hokejkama, to nevím, kdo je, ale píše. Práce českého občana v Rusku. To je podpora ruské války a zabíjení na Ukrajině. Velmi podobné jako práce pro ruskou armádu. Je povinností vlády ČR, zavináč Strakovka, jo, označil to, on už umí, nás před tímto chování chránit. Jde o naše životy. Nestrkejte hlavu do písku. Neboli nějací hokejisti, kluci, chtějí vydělávat prachy. Je jim jedno prostě...
2: Stejně jako on vydělával v Kanadě, ne?
1: Stejně a Bůh ví, kde všude. Protože, vidíte, to jsou zjevně mladí borci, kteří chtějí mít taky domeček a tak dále. Stejně jako pan Hašek, že? A tak půjdou hrát do Ruska, dostali nabídku, jo. Asi jim v tom Rusku nabídli víc, než v Hradci Králové prostě, jo.
2: Se dá předpokládat.
1: Tak. A tenhle ten mravokárce, který se bojím, že taky úplně není jako, že to od něj úplně nesedí, jo.
2: No, od něj rozhodně ne.
1: Tak on chce být prezidentem,
2: jo. Víte, co si myslím, že čím to je? Ne. To jsou ty puky do hlavy v tom mladším věku.
1: Puky do hlavy, co to je?
2: No tak je brankář, ne? Tak schytával puky do hlavy.
1: To je jako
2: a, no, ne, já myslím, že to doběhlo. On se fanatizuje ne. Časem hůř a hůř.
1: Toto je,
2: jako, ale už je to
1: je hardware, to je nastavení, ale, to je jeho.
2: Ale on takovejhle úplně nebejval, on se začal politicky nějak aktivizovat před časem, já to sleduju. Furt říkal, že bude kandidovat na toho prezidenta a takový to ještě jo a ještě ne. A začal se vyjadřovat jako velmi ostře proti politikům, který nemá rád a je to horší a horší. A teď vlastně tím, že tato vláda, vládní politická garnitura je tolik za tu Ukrajinu a proti Rusku, tak on se na tom beze.
1: Tak. A neexistuje nic lacinějšího, pane Holče, než to takhle udělat.
2: Já vím.
1: Odporný.
2: Já zatím vidím, já vám říkám ty puky.
1: A pan Dominik Hašek, kromě hokeje, kde se předvedl jako výborný, to je mu potřeba přiznat, jo. Kromě toho, na co sahnul, tak to skončilo v Kotrmelcích. A proto já si přeju, aby ještě jednou dostal výprah do kožichu a šel kandidovat na toho prezidenta. Já bych mu tu podpisovou listinu podepsal.
2: Není to ten, jak se říká, už máte další jména, co bude kandidovat? Není to Dominátor?
1: Tak on už to říkal dávno, ne?
2: No tak jako jestli, nemá, vy jste, vždycky říkáte z těch kuloárů, že...
1: Ne, to ne, to nemám.
2: Že nasáváte signály?
1: Ne.
2: Ne?
1: No, pane Holče, vy se chystáte opravdu na dovolenou?
2: Chystám.
1: Nejde to ještě nějak zrušit?
2: Nechci, těším se na to, ale vyčistím si hlavu a vrátím se nabitej na celý ten půl rok,
1: kdy
2: co nás čeká. Zítra.
1: To já to už nestihnu zařídit ten covid. Ten lockdown. Já jsem psal Primulovi SMS-ku, že možná budu něco potřebovat.
2: Zavří hranice.
1: Ale to už takhle on to rychle
2: to nejde takhle asi teď.
1: Jo. No tak, abyste taky udělal něco hezkýho.
2: No, ale musíme, počkejte, divákům říct, že teď Vlzonovka nebude. Už jsem na to chystal včera ve streamu. Ale pak se vrátím a v týdnu od 11. července zase všechno běží.
1: No může se stát, že se vrátíte a vaše místo bude obsazené.
2: To je jasný.
1: To je vždycky riziko. No,
2: co se dá dělat.
1: Ale zatím to tak nevidím. No je potřeba říct, že děkujeme všem, kdo nás podporují tady v Vilzonovku na transparentním účtu XTV a teď nemají poslat jste na dovolení, ne? Teď, tak to bude pro mě, no, ne?
2: Ne, můžou.
1: No ne, tak budete na tý dovolený, tak to, s čemu vám to bylo?
2: Proč?
1: No ne, že bych si to já zatím nechával.
2: Ne. Já myslím, že ty dva týdny byste se měl od transparentňáčku držet dál.
1: Nedovezl byste mě něco z dovolené?
2: To můžu udělat.
1: Kdybyste byl tak hodný, pane Holče, kdybyste mi přivezl třeba takovýto platíčko, že od italských slepiček...
2: Slepičence nějaký? Jo, slepičáky?
1: Vajíčka. Dobře. Italský.
2: Jo, no, děl byste?
1: Kdybyste byl tak hodný.
2: Jo, udělám to.
1: Já jsem totiž četl, jak pořád čtu o těch slepicích, že v Itálii mají nejkvalitnější vajíčka.
2: Vážně? Mhm. To myslíte vážně, nebo si děláte legraci?
1: Dělám si legraci.
2: Jo. Já jsem to nevyčet z vašeho výrazu.
1: A nebo to myslím vážně, to nevíte. No, to
2: ale to už vy nevíte, ne?
1: Ale,
2: často co?
1: Ale přivezte to.
2: Přivezu.
1: A jestli pak víte, jak se řeknou italský vajíčka?
2: No vím, to víte, že vím.
1: No, tak.
2: Uovo.
1: Jak?
2: Uovo.
1: Uovo?
2: Ano.
1: A jestli pak víte, co to znamená, to se naučte na tu dovolenou. Uovo per tutti.
2: Vejce pro všechny.
1: Takže kdybyste přijel, přivezte uovo per tutti.
2: A máte, jo, vajíčko pro všechny. Přivezu,
1: per tutti, no. Protože tady per tutti paní produkční, pan jednatel, technika, jo, Lukáš, že holky dobře, na recepci dobře. Dole. Tak, přátelé, teď se prosím postavte, protože pan Holec bude mít svoji horcovou chvilku poezie a poděkování za...
2: Ano. Děkujeme Lubomíru Bučkovi za štědrý příspěvek. Pánové, děkuji za super Vlzonovku, za nahaté MPAčko, posílám litr, vidíte?
1: Počkejte, co jste říkal?
2: Na MPAčko, jak jste slíkal paní předsedkyni sněmovny a topky. Už ani nevíte.
1: To nevím. No to nevadí.
2: Co jste udělal, no?
1: Něco takového tady bylo? Fotky jsou ukazoval nějaký?
2: Fotky už jsou venku.
1: No.
2: Kdyby byla fotečka z mediálního školení, pošlu desítku. Tak vidíte,
1: už vím,
2: z mediálního
1: ale
2: školení.
1: Ale to měl říct hned, že no. Se jedná o to mediální školení. No jasný.
2: Tomáš Pokorný, náš věrný posluchač, divák, na podanou ruku mistrům z Vlzonky a co místo Budvaru prodat soudružku MPA, já už jsem říkal, třeba na Ukrajinu a jako bonus přihodit Vystrčila svítkem, vidíte. Takže děkujeme Tomáši Pokornému, Tomášová, sami Tomášové skoro, vidíte? Vlzonova 920 na transparentní WC, také Fix TV, vidíte, vtipný. Hlavně nepropadněte hlubokému mlčení, jako ve stanu. No to se nám nestane, ne? Co?
1: No, vůbec nám to nestá tohleto.
2: Marek Vozár, taky díky za podporu Vlzonova 10, chlapi skvělé. A pak tady máme super díky, to jsou ty dodateční. Podívejte, Ivana, Eru, vždycky je tady s náma, díky. Milan Čálek, Renáta Hrubá, Ondřej Holemí, Stanislav Kubík, Petr Bacho a Miloš Roušal. Všem vám moc krát děkujem.
1: Slyšeli jste slovo Boží.
2: Jo.
1: I s tebou. Mhm. Děkujeme, pane Holče. Vy to umíte tak hezky říct. Já s dovolením na závěr řeknu, že kdo ještě nemá na e-shopu XTV objednanou tuto moudrou knihu.
2: Hodně moudrou.
1: No. Tak tam vběhněte, protože ji dostanete, pokud budete v těch prvních 200, což možná zvětšíme na 300, protože hodně objednávek už.
2: Jdete hned do akcičky, co? Na
1: no, čáku. Tak uvidíme, kolik jich pan prezident bude ochoten podepsat, víte. A dostanete k tomu měsíční XTV bez reklam a tak. E-shop XTV, pane prezidente, Xaver se ptá, Václav Klaus odpovídá a Petr Holec je úplně mimo hru. Co to je za titulek?
2: To nevím, ale já jsem myslel, že je to tak, že vy odpovídáte, že Václav Klaus se vás ptá jako autor.
1: To bude druhý díl. Přeju vám, pane Holče, pěknou dovolenou.
2: No, díky, já si to určitě užiju. A víte, že ve streamu se mě někdo ptal, že bych vás měl naučit pít italský víno. A já jsem říkal, on k sebe takový nudný patron.
1: Mně stačí ty italský vajíčka. Já mám na vás za všechny spolupracovníky, za všechny kolegy, za celou Prahu 2, jo? Za všechny diváky a posluchače tohoto pořadu prosbu.
2: No.
1: Jestli byste tak, byl tak hodný a v rámci své dovolené na minimum omezil uhlíkovou stopu?
2: To udělám.
1: To znamená třeba, jestli byste nemohli tam nějak, nějakým úsporným způsobem spolujízda nebo šerování aut, nečurat do moře, víte, tady ty všechny věci, co...
2: To do toho patří taky? To já dělám vždycky, když lezu do vody. Já už chodím vlastně do vody jenom, abych se tam vyčúral.
1: Aha.
2: A to zvyšuje uhlíkovou stopu taky, jo? To jsem nevěděl.
1: To jsem si teď myslel.
2: Jo, já si myslím.
1: Ale víte, zbytečně nekupujte si igelitové tašky při nákupech. Mm-hmm. Takový ty všechny věci, které zatěžují planetu. Já to myslím vážně, kdybyste byl tak hodný. A pokud možno benzín nekupoval, protože budete mít krev na rukou, pane holče.
2: Budu, to já vím. A víte, já si možná vezmu pro jistotu i Seacalu sweater sebou. Aby jsme nemuseli topit nikde, kdyby náhodou tam přišla zima.
1: Tak
2: Seacalu sweatřík se vždycky hodí do Itálie, ne?
1: A pamatujte si, že pitné vody je málo na planetě. Takže pokud možno málo pít.
2: Já myslím, že možná skončíme, ne?
1: A co? Kdyby jste se chtěl sprchovat, tak to nechte, až se vrátíte. Škoda vody. Jo, ohřev a tak.
2: Vidím, že máte recept osobní, ne? Jak na hygienu v těžkých časech.
1: Bohužel ano. No. Takže kdybyste byl takhle hodnej, no.
2: Dobře.
1: A vůbec nejlepší by bylo, to vám řeknu příště až. Tak pěknou dovolenou vám.
2: Jo,
1: závidím vám, co mám dělat.
2: A ať vy jste furt ve Vegas nebo kde?
1: No, už jsem nebyl 2 roky.
2: Jo.
1: Tak jo, pane holče, tak jeďte opatrně a... No, vezměte si na čtení toho, pane prezidente, ať se něco přiučíte. Jo?
2: To já jsem právě...

0: Dobré zprávy. iDNES.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
1: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
0: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem, tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
1: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
0: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
1: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.
2: Posloucháte Radio Xaver.

aby přehled byl. Rozkvím zrobit dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si i

0: Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledá, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlézt nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak mění špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožuch dneska ponosit.
1: Radio Xaver. Hraje vám Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebude ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, a řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo toto, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst, diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, bych řekl.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která

0: tak tohle je Trumpově cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Znám potřeby nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomí se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
0: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
0: Zachovat by se měli tak, že takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Tam řada států není Evropské unie a je v NATO a naopak.
1: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
0: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropa.

0: Evropská unie a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO, Severoatlantické aliance, byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států Severoatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dát tolik, kolik je zapotřeby. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
0: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje. A pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešny. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 dělení, ale říká se trojdělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme stokrát namlouvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že to, ne, že to nechystáte, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
0: Přijde preventivní.
1: Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
0: Takhle, on v těchto věcech je Trump nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchajvan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s tím, ano, od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem, na to se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
0: Ale co to je první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnické ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. To znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu.
0: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nulandová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala, ten převrat, i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, jo, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzný vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluví o to, co je.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
0: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pozující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připraven dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. Jo. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
0: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. To prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
0: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra v Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
0: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
0: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
1: neměl by tam jezdit.
0: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěž každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, takže když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru, 4 roky, no dobrý, ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazveme to kompromis, musí Evropa nalézt. Je třeba si zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
0: Ne,
1: co má dělat?
0: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio. Že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná od začátku. Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno jde, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
0: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásné, je to i reálné?
0: Je to reálné. Ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
0: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
0: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Nový díl Za stranu a za lidi s paní Karol. Jak pak jste se cítila?
2: Jako žena v médiích.
1: Vy jste vyloženě žena v médiích? Hmm? Cítíte se bezpečně?
2: Ježiš.
1: Teď nás budou provázet ty neziskovky. Pěkně to tam říkáme teda.
2: No, až na některé momenty, kdy jsme byli takový trošku ostří.
1: Otcovství, mateřství, všechno jsme...
2: Sežraná makronka.
1: Sežraná makronka a také už, prosím, v novém díle Za stranu a za lidi prozrazujeme něco, jak to bude vypadat 22. března na akci 8 let s vámi. Tam vás srdečně zveme a vstupenky jsou k dostání na webu XTV. A pořad Za stranu a za lidi najdete na www.xtv.cz pro předplatitele i s obrazem a nebo na kanále Xaver Live a samozřejmě na rádiu Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Když ono jí to nejde, Markétě Xavere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu tichá za
2: Markétě? Půl hodina je moc.
1: To je moc, myslíte? Tak je to formát Xavere výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí český politiky.
2: To říkal, no.
1: A teď končí.
2: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
1: A pak odšpultem šampaňský, ne? Pořádný.
2: To ne.
1: Končí prokletí.
2: Mě to je líto, že odchází.
1: Jste vážně smutnej.
2: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
1: Počkejte, ani Domča Ferry? Oni ho nepustili, aby jí dal
2: kytku? No to tam vůbec nebylo. No on je někde na dovolený.
1: No to je, no. Ale oni ho neeskortovali?
2: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
1: No ne, Franta, počkejte.
2: Co, Franta?
1: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
2: No.
1: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
2: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
1: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
2: Takový Ferda.
1: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
2: A to ona taky ne.
1: Je.
2: Myslíte, že jo?
1: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
2: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
1: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
2: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Sociálně tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociální, už rezignuješ. A on říkal...
1: Ale ne, tady je to dobrý.
2: Tady je to dobrý. Víte, ale... já jsem přijel k nám na návěc ochranku.
1: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ.

0: The way the orange touches all things around, the grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
3: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
2: Teď je vám 38.
3: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
2: Jas
3: Abstinenti Jablonec.
2: A zalajkovat, jak se říká.
3: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
2: Hlavně dát odběr, ano.
3: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý, a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
2: Jste z toho venku?
3: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
2: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
3: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
2: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
3: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
2: To je Stenox? Benzák?

0: Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
0: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby.
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
0: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidívy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
0: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
0: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
0: Těch lidí.
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
0: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi povede. Já s nima jako chodíme na různé terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe. Jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Jste byl v Kosmonosech.
0: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
0: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo ne, na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí, nebo nehulí, buď to v autě hulí, nebo nehulí. A stojí před hospodou, nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že? Těm, co mají drogy.
0: Jo.
1: U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
0: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.

0: chuť na to mám.
1: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
0: Tak. Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
1: No, záleží, jak
0: máte
1: dlouho.
0: Na to chuť.
1: Záleží, jak dlouho.
0: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
1: Můžete se napít.
0: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
1: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
0: Máte pochopení?
1: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle tu chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
0: No. Řekněte mi jeden detail.
1: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
0: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
1: ano.
0: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
1: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
0: dobře.
1: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
0: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
1: A dostal.
0: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
1: Jo, několikrát.
0: Několikrát dokonce.
1: Několik telefonů.
0: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
1: No, to bývá.
0: To tak bývá, jo. Hmm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
1: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
0: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
1: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
0: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
1: Jasně, jo.
0: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
1: To se děje standardně.
0: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox. On měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Ano. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
1: Nešlo.
0: Já bych to asi vzdál. Ano. Vy tady vytušíte, že se to povede?
1: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit,
0: jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku.
1: V podstatě jo. Zkoušeli jsme vyřízenit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
0: Kde je teď?
1: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
0: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
1: Ne, je střízlivý.
0: Střízlivý.
1: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
0: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
1: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
0: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
1: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
0: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
1: Jas abstinenti Jablonec.
0: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
1: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
0: Jo.
1: Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
0: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
1: Ondru, ano.
0: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
1: Ano.
0: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
1: Určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
0: Tak závislost na porno ještě nemusí být tak hrozná, ne?
1: No, jako ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
0: No a Já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším. Ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
1: Já jsem slyšel...
0: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
1: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh, ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
0: Takže, co znamená?
1: Takže já si troufám říct, že ano.
0: Opakovací léčba.
1: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
0: A proč?
1: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
0: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
1: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
0: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
1: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
0: A co jste našel vy?
1: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivě je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
0: Když vás tak poslouchám...
1: Začal jsem se otužovat třeba.
0: Aha, no tak to ne.
1: To je velká dávka.
0: Já vím, to je teď taková moda.
1: Jo, ano, ano, ano.
0: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
1: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
0: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
1: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna, poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
0: Anonymní alkoholiky?
1: Aha.
0: Co to je?
1: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem. Mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Pomůžu, je to jedna z možností.
0: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
1: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
0: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Mm-hmm. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
1: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
0: Oni jsou
1: V tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten napsák, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
0: Víno?
1: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
0: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
1: V pohledu jako na tu závislost?
0: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
1: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalil si panák a ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mm-hmm.
0: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
1: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích, a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
0: Se jmenuji ty stránky, je to tak.
1: Ano.
0: Vy jste chtěl ještě něco říct?
1: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
0: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
1: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
0: Abstinenti Jablonec. A já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
1: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
0: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: okolo nás je tlakování.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Všude možná na sociálních sítích a v médiích ještě pořád rezonuje výrok předsedy Českého ústavního soudu pana Josefa Baxy, který naznačil, že pokud by volební kampaň, která nás teď čeká, eskalovala za hranice zhroublých mravů, ústavní soud by mohl zasáhnout. A musím říct, pane prezidente, vydržte, já se to upřímně bojím.
3: Vydržte? Ne, to nemůžu vydržet, prostě tento výrok je konec světa a k tomu se nedá vůbec nic prostě říci. Ústavní soud vůbec není od toho, aby tyto věci komentoval, aby se těmi věcmi zabýval.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Radio Xaver.
1: Pojďme na další téma, protože na tom jsme se oba shodli, že rozhovor, který včera vedl Xaver s prezidentem Václavem Klausem, byl velmi vydařený. Václav Klaus mimo jiné řekl, Musk strašlivě zneklidňuje evropské politiky, Putin na střed na to nemá, povinný vojenský výcvik volby nevyhraje, status umělce je směšný. Tak status umělce si odškrtneme, ten už jsme probrali. Tak co třeba povinný vojenský výcvik?
2: Já ti k tomu řeknu jednu věc. To je právě, já bych doporučoval všem, kteří neviděli ten rozhovor, aby se na něj podívali, protože je fakticky strašně dobrý. A já jsem nad tím přemýšlel, proč je dobrý. A na tyhle ty všechny otázky je těžký dávat jednoznačný a chytrý odpovědi. Jako kdo z nás ten, který vidí za rok. Prostě lidi mají tu potřebu jako vidět, jak to teda jaký bude, ale prostě, když člověk neví, no tak jako může něco říkat a ono třeba potom bude jinak a někoho jakoby navede na ten svůj interpretaci, ten potom z toho nebude šťastný, protože se bude mýlit. A já jsem si strašně jako vážil tady na tom Klausovi, že když nevěděl, nebyl si jistý, tak to tak jako řek. Tak nešel nutně do názoru, aby se snažil to vyložit. Jo. Prostě tak jako něco tak jako pustil na zem a to bylo strašně hezký. A pak jsem přemýšlel, čím to vlastně jako je to cený tím pádem, když ti nedá tu odpověď, tak je to cený tím, že on má vysoký kredit pro někoho teda, nebo pro mě určitě. A když takovýhle člověk s tak vysokým kreditem něco říká, popřípadě neodpoví tak úplně, tak pro mě je to taky odpověď. Pro mě je to vlastně, jako, že nositel významu toho, co kdo říká, není to, co říká, ale jeho kredit. Že nezáleží na těch odpovědích, že někdo se štengruje, aby byla chytrá, vtipná, bojující, agresivní, ale ono, když prostě není, tak není, ale pořád ta váha té osobnosti je víc, než momentální odpověď na něco.

0: dal tu kytku a řekl by, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
0: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
0: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
1: Takový Ferda. Jo?
0: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
0: Je.
1: Myslíte, že jo?
0: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
0: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
0: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na návěs ochranku.
0: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane Holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
0: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
0: To je málo, Xavere.
1: Je mě.
0: Málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
0: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně. No,
1: to nevíme.
0: No, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
0: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
1: Meda už zvedla prst.
0: Tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor.
0: Ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
0: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. On mi píše streamy.
1: No já vím.
0: A co já teď budu dělat?
1: Co
0: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného. Normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
0: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market. Jako s podobnýma podobnou kapacitou.
1: Bude to ten
0: ničivou.
1: Bude to ten klempíř. On je hudebník.
0: Jejda.
1: No, a on je jako stranovní. A no, on kdyby řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký. Já bych tam chtěl muzikanta.
0: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím. A to už je pryč.
0: Úplně ne.
1: No dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste to řekl nahlas potom.
0: Ne, tak to nebuďte slušný. Řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okyho.
0: No?
1: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
0: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhými vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
0: Počkejte, je blondýka taková,
1: blondýka.
0: Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
0: Jo, jasně, ona je okrunká. No,
1: ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
0: Taková drobnější.
1: Drobnější, subtilní.
0: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
0: To je správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
0: No to ne, tohle je redundantní a nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
0: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
0: Jo, jo. No, Ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...

0: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Markéty někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku, ne?
0: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
1: Pane holče, ten kůň už je ohranej.
0: Kůň jo.
1: Už jsem byl všichni viděl, už si všichni dali stokrát...
0: A já bych si mohl myslet, že kobila nebo něco, ne?
1: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
0: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
0: Adamová.
1: Adamové. Mám... Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se... U prdele Pekarové.
0: A proč,
1: proč podvodca jsem koně?
0: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
0: No Jižní město. Sídliště, ona je taková
1: ale
0: žena
1: ze
0: Sídliště. Ale
1: to není ne? prestižní. Jako...
0: Je? A bude v kontaktu s plebsem. No.
1: To už,
0: je její.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten pomník.
0: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
0: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere toho
1: knížete
0: na Václaváku.
1: No a co, koho ještě zajímá hůz? Máme...
0: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
0: ne,
1: větší stopu
0: ne.
1: než Jan Hus a to je paní Markéta
0: Adamová. Máte pravdu, já bych to tím Husa vyhodil.
1: Pekarová hodinová spůrna.
0: Xavere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
0: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
1: Já si to vybavu, jak to vypadá.
0: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market.
1: Jsem
0: já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
0: Ale to je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere. Je.
1: Pane holče, tam to drhne.
0: Zavřete její mše. Byl jste někdy na mši její?
1: Já
0: chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
0: Duka, ten to vůbec nerozumí.
1: To je pase už
0: jasně. Úplně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane holče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
0: Diamant,
1: a
0: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
0: Jo.
1: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
0: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne, dobrý den, já vám jdu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
0: No jasně, jo.
1: A to je přece super.
0: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
0: Já jsem místo předseda klubu sviní.
1: No je to místo předseda.
0: No, koho zajímá mám našlápnu to předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
0: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Ne, víte, kdo byl ale... druhý? Nevíte.
0: Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem točil, že už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti tomu... let, že by, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
1: Ale tomu já fandím.
0: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
0: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
0: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne? Domácí na letošní zimu. Co?
1: Už si to odpuste, pane holče.
0: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
0: Vždyť je to potřeba. Pojďme... Tak počkejte. Víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
0: Nenajde.
1: Nenajde, jo. Tam nevíte
0: nikomu. Nenajde, Xavere.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
0: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane holče. Je to přiznání.
0: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xavere.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházel, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
0: Proč?
1: Víte, kdo to je?
0: Kvůli těm nejlepší minister financí.
1: Můj minister financí.
0: Žena kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
0: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
0: No to už je.
1: Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
0: Ho porazí Reichl. Žrvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
0: No nemusí se dostat k Savretovi Blatečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stal ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
0: On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
0: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak,
1: jo, myslíte?
0: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
0: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že je to taky pasivní celý.
0: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl. Pamatujete si, když si Ivan Mládek takovej vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Schönehaxen mit Chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
0: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko, když si to psala pro změnu k angličtině a ona taky neumí anglicky a ona si napsala tam nějaký angličtinu ovládám na úrovni B+1-C.
1: Co to je?
0: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
0: Já na ní taky nesahám.
1: Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster a mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
0: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
0: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale on má v očích hrůzu, pane Holče.
0: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
0: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
0: Ne?
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
0: Proč?
1: Aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
0: no,
1: Babiše...
0: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane Holče, nevím, z toho byla hádka.
0: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
0: A té době si se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zas, že Babiš a já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
0: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
0: To je správná
1: protože
0: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
0: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
0: Nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
0: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
0: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, No takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď

0: Tak on byl vždycky takový bojovník.
1: Od narození je takovej, ne?
0: No.
1: Asi.
0: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
1: Jo, jo.
0: Disident.
1: A Petr Pavel?
0: Tak pozor, to je jiná liga.
1: No vyšší, ne? V disidentství.
0: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista. Ne?
1: Fuj, Tajksl, no to snad ne.
0: Nebyl?
1: Ne.
0: Jsem četl v tisku.
1: On se popletl.
0: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
1: Ne, on se popletl.
0: On se odpracoval.
1: A pak řekl, že se popletl.
0: Že se popletl?
1: Byl popletený.
0: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ovi tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. Hmm? A já říkám, byla chyba, pane holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
1: To je pravda.
0: No, pane holče, skočte do toho.
1: Jo.
0: Příště to posíláme. Jo?
1: Na jezerku.
0: Na jezerku.
1: Tomášová, to bude primářová.
0: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
1: Primářová byl taky dobrý člověk.
0: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
1: Jo, dobře. Vlzenova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Savre Meda, ona... On chce tu funkci.
0: Kdo by nechtěl funkci?
1: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
0: Kalousek.
1: Ne.
0: Protože táhá za nic.
1: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
0: A co stojí v cestě? Tam má na to nějakou paní, ne?
1: Tam je těžko, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
0: Vychovatelku, ne?
1: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
0: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
1: Se tam... Nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to? Job? On půjde, on jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
0: No to není špatný, pane holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
1: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal?
0: Asi jo, já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
1: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
0: Tu 17 iPhone?
1: Třeba, no.
0: Můžu, no. Jeďte.
1: Ale na Davidková.
0: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
1: Na Vlzenku otázka Zalky, Xavre.
0: A Zalka
1: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzenova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
0: My jsme milion chvilek pro pravdu.
1: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzenova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
0: A má pravdu.
1: Jo.
0: Pane holče, a teď přichází moje chvíle.
1: Jo, jo, jo.
0: No a koho tam zapíšeme?
1: To je jasný. Já to vím, Xavere.
0: No koho?
1: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
0: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
1: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
0: Já bohužel nula, pane holče.
1: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
0: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
1: Jo? No a kolik máte bytečků?
0: Byteček žádnej.
1: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
0: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
1: Mansardu?
0: No.
1: A nejenom jednu, ne?
0: Co to znamená mansarda, pane Holče?
1: No, pod stříškou.
0: No tak já mám mansardu.
1: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
0: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká
1: Bobič. Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahují mračna.
0: Jak to?
1: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
0: víte,
1: pro
0: mám,
1: jednoho člověka.
0: Víte, mám jeden byt.
1: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No, no a víte, co řekl Hřibátor teď?
0: No.
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
0: Tak já dva byty dám Pirátům.
1: To byt vám rychle udělám.
0: Jo?
1: Jo.
0: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane holče.
1: No vy nejste
0: úplně chudobné. Ale víte, co to přesně

0: znamená, že to je normální komunista.
1: No je, je to bolševik, jsou to bolševici.
0: Každým, ale, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
1: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty. Hm?
0: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
1: Hřiba? Je mu tak přes 40 let?
0: No, mladý člověk.
1: Je mladý člověk? Dobře.
0: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
0: Za výrok o bytech.
1: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání. Bytečku, Xaver.
0: Však to připravuju.
1: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
0: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
1: To, myslím, to půjde zařídit.
0: Aspoň jeden díl.
1: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
0: Jakože bych byl rekvizitář.
1: S okurkama.
0: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
1: No, teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
0: No.
1: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
0: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
1: No.
0: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude předposledním před volbama.
1: Vážně?
0: No, pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
1: Proč
0: já už
1: ne?
0: Mám natypováno asi se 7 lidma.
1: Jo?
0: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
1: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
0: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodně to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
1: To je pravda.
0: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
1: Jo.
0: Vezme si...
1: No, vidíte.
0: Teda musím vám říct...
1: Tak to tam připište, až jí budete poslat tu kytku.
0: Já jí musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
1: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
0: No, já nevím, jestli...
1: Měsíčně?
0: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
1: Aha.
0: Tenhle ten model.
1: Jo.
0: Ale neměli 4X.
1: Jo.
0: Takže, no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
1: Chichi Tornado se neudrží?
0: No, podle mě ne. Pojede, jak namídlený blesk. Já si na to dělám záluz.
1: Tak hájeli, já vím.
0: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
1: a už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
0: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
1: Nebo Chicha Xaver.
0: Chicha. Don Chicha.
1: No.
0: A je to. Víte, komu se říkalo Don Chicho?
1: Paroubkovi.
0: Jo, Paroubkovi.
1: Potom se mi stýská.
0: No, on kandiduje za ČSSD.
1: Xavere, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když,
0: jasný,
1: když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
0: Ale tak premiér. Jste taky býval prestižní streamer.
1: Jasně.
0: To takhle berte.
1: Já jsem...
0: Ale... Že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
1: Ne, já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Vrecion? To je ten od...
0: Kdo?
1: Synáček od Alexandra Vondry a...
0: A jak jste to říkal to jméno?
1: Jáchym Vrecion.
0: To je česky?
1: To je česky. A oni, že jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
0: To je v pořádku.
1: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
0: No, ale já to nechápu.
1: Co?
0: No, to je ten levoboček, jo?
1: Nemakačenku, no.
0: A to je, já nevím, tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojený na erár.
1: Jo.
0: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. vy taková hvězda, silný člověk.
1: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
0: A co on umí?
1: Dojít erár.
0: Jo.
1: Díky rodičům.
0: Jo, jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
1: No.
0: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
1: No tak uvidíme.
0: Ne, může. Uvidíme, řekne ty jo nebo ne?
1: Budem tajemný.
0: Tipy, jak to dopadne?
1: Jo.
0: A od nás to převezme ta fortuna, to jsou sásky.
1: Mhm.
0: A vypíšou sásky.
1: Jo.
0: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky se.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Koupil jsem kozu

Do prdele práce třešeň v rohu zahrady roky mi nesla. Letos úroda na polovinu klesla. Že prý špačci, já ti dám špačci, snědí spolu občané. Do prdele práce dřu jak mezek ve zbrojovce.

Do prdele práce moje stará, škoda slov, takový malý Suvorov. Jak mi lískne, tak to třiskne, jak když od traverzu buchne těžký kov. Do prdele práce starší dcera, robí v Londonderry. Mladší čeká děcko, ale neví s kerim. Synek sedí, mobil hlupý, nechal se chytit. Do prdele práce Topolánek, jasné jak facka, jezdí v plavkách do Chorvatska. Já tak možu na horní splav do Lidečka, tečka. Do prdele práce na posraného, i hovno padá. Tady je těžká, jaká smysluplná rada, nejlepší bude odložit.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad na Férovku a se mnou ve studiu sedí samozřejmě jako po každé politolog Jan Kubáček. Honzo, máme velký výročí. Slavíme 2 roky od zvolení Petra Pavla prezidentem a zdá se, že se mu daří, protože on ty 2 roky větrá po Miloši Zemanovi, jak vyhlásil to velký větrání po nástupu na Pražský hrad, tak úspěšně, že se z Pražského hradu znovu začívá ozývat hlas Miloše Zemana. A sice tentokrát šéf poradce politický Petra Pavla, Tomáš Lebeda, nám sdělil, že prezident není žádný automat na schvalování ministrů, takže i Petr Pavel by si mohl po letošních sněmovních volbách pěkně zahrát s jmenováním nebo spíš nejmenováním některých ministrů, které by třeba si dovolil navrhnout premiér. Tak nám ten letošní volební rok pěkně začíná, řekl bych, ze všech mocenských front v Česku.
2: No Petře, já to taky tak čekám. Já mám teorii dokonce, že protože já jsem trochu dneska přišel za občany se zeptat, kde právě máme hlavu státu.
1: Jsi za mě?
2: I za tebe jsem tady. A dosti postrádám. Je fascinující, že já jsem si trochu říkal, že když se řeší taková témata jako debatovaná cizí moc a napomáhání ji, nebo otázka navíc symbolická, navíc ještě ve volebním roce, a to je zvyšování platů politiků. Takže když se to všechno blíží k panu prezidentovi, že se třeba vyjádří. Pan prezident není, já mám teorii, že začal jezdit do Lán, ale do Podhradí nebo do Předzámčí k Miloši Zemanovi, že už tam slyšíme takové ty momenty typu budu se taky zlobit, stejně jako Václav Klaus, stejně jako Miloš Zeman. A upřímně, na podzim já čekám, že budou tematické schůzky, přecvičování, přeskušování určitých ministrů, možná i nějaké zvedlé obočí a možná i tlak, aby třeba někdo ještě pouvážil, že tím ministrem třeba nebude. No, ale víš, jak to je. Hele, pan prezident už oznámil spoustu zásadních věcí, pak se nastalo naprosto nic. Teď už vlastně mám pocit, že celou politiku zahraniční dělá faktický prezident Petr Kolář, tu domácí Tomáš Lebeda, politolog, který se tomu ostatně dlouhodobě věnoval. No a náš pan prezident odpočívá. Vrátil se z Dakaru tak unaven, že si dal okamžitě dovolenou a v momentě, kdy se tady děje secly, no, se Slovenskem, s vnitřním napnelismem v koalici Spolu a ve vládě, kdy se Spolu a Starostové okopávají, pan prezident není.
1: No tak já se ho musím zastat, on tady po návratu z Dakaru byl asi 2 týdny celý, takže chápu, že po 2 týdnech to na něj dolehlo, cítil se unavený a musel znovu odjet na dovolenou.
2: Hezky přemlčel, teda musí se nechat.
1: Ale zase na ještě jeho jednu obranu musím říct, že nám tady přinejmenším nechal svého ducha, protože na Pražském hradě udělal výstavu svých darů, takže kdyby ti chyběl pan prezident jako figura fyzicky, tak se můžeš jít aspoň podívat na ty dary, co dostal během těch 2 let ve funkci prezidenta.
2: No. To mě připomíná, Petře, jak byla taková, asi to taky dostal, jako slovutný komentátor a novinář, ročenku jeho, jak tehdy měl, když si napočítal poctivě všechny ty cesty, pomalu kolik okrát otevřel dveře a okna a dozvěděli jsme se i kolik hradních slepic naneslo kolik vajec. Tak tohle je dost podobného. Zírám, co všechno dokáže objevit a dělat to netradičně a jinak. A zase to zavání 70kama, 80kama, kdy se také chodilo dívat na slovutné dary slovutných soudruhů, ale nějak ta práce.
1: Ale letos nemáme ani slepice, ne, zatím hradní a prezidentský.
2: Ročenka nepřišla.
1: Ročenka zatím nepřišla, no každopádně jsme ve volebním roce a já jsem to začal tím, co v rozhovoru zmínil jeho politický šéf poradce Lebeda, což skutečně Petr Pavel, nebo on, jeho, řekněme, jeho prostřednictvím, mluví skutečně jako Miloš Zeman. Ta argumentace, jak přes kopírák, jako kdyby si to nechali psát od Miloše Zemana, který ty si zmínil Lány, tak nevím, jestli to víš, ale Miloš Zeman má zakázaný vstup do Lán jako těch prezidentských, ale bydlí v podstatě jenom přes plot, tak možná, že jako je tam, ale není a našeptává přes plot. Takže Petr Pavel v podstatě najednou argumentace jako Miloš Zeman. Když to říkal Miloš Zeman, tak jsme měli ohromný mediální požár non-stop, že to je neústavní a tak dál, že si Miloš Zeman vykládá ústavu po svém a neústavně a napružuje ji a že to jde proti jejímu duchu a tak dál. Teď to najednou zavane od zradu Petra Pavla a nic, prostě se to přejde. A ono jako by to navazovalo na to, co Petr Pavel už vlastně řekl nějaké dva roky zpátky, a sice tehdy si začal pohrávat s tím, že by nemusel jmenovat třeba ministrem Tomio Okamuru šéfa SPD a podobně, protože prostě je nějak podle jeho vysvětlení závadný a nebylo by to dobré. Teď Petr Fiala nám říká, že kdo řekne víc nebo víckrát kritizuje Brusel než Moskvu, tak jde proti českým zájmům, tak možná, že by to bylo proti českým zájmům.
2: Každopádně, nemáme statistiky, takže kdo to spočítá, no ty čárky?
1: Já jsem provedl, teda to musím říct, já jsem si to spočítal a jdu proti našim zájmům, protože poslední dvou týdnech jsem víc kritizoval Brusel než Moskvu. To přiznávám veřejně.
2: Vidíš, člověče, já myslel, že jdeš celou dobu po Varšavě.
1: Nejdu, ale teď jsem si řekl, musím to teda vykompenzovat, musím kritizovat Moskvu. No,
2: dneska tam je prý ošklivý počasí, jsem slyšel. A teď se podívám, jestli mě to odkývá. Že?
1: Odkývu to.
2: Tak je to dobrý. Pane plukovníku, je to všechno pořádku. No,
1: já jsem tohleto ty hrátky s tím sestavováním vlády zmínil teď, protože jsme ve volebním roce, už se to blíží, bude to, já bych řekl, že v letošním roce nám, jak se říká, Petr Pavel ukáže svou skutečnou tvář. Uvidíme, jak se vlastně postaví k výsledku těch voleb, protože tyhle ty dvě věci, které teda zazněly z jeho Pražského hradu, tak naznačují na to, že se bude chtít toho účastnit podle výsledků voleb. Víme samozřejmě, že Petr Pavel byl podporovaný ve volební kampani vládou Petra Fialy, že jeho konání po dvou letech jasně ukazuje na to, že je vládním prezidentem, protože vládě až na jeden v podstatě nevýznamný zákon podepsal všechny zákony, dokonce se u toho nehodlá strapnit, což jsme naposled viděli při tom, když teda podepsal na poslední chvíli státní rozpočet s tím, že řekl, že v podstatě takhle to s prezidentem je a předtím se taky chtěl jít udat k ústavnímu soudu a tak dál. No a do toho vlastně vidíme, že Petr Pavel už taky za ty dva roky, do taky volebního roku, stihnul výrazně najmenovat ke svému obrazu ústavní soud. Má už i svého šéfa ústavního soudu, a sice Josefa Baxu. Ten taky nějak se rozmluvil najednou politicky, já nevím, on když nastupoval, tak mě bylo sympatický, že kritizoval tu politizaci Pavlem Rychetským, který teda opravdu, zvlášť v tom závěru svým, když šéfoval ústavnímu soudu, tak ústavní soud fakt hanebně spolitizoval. A začal rozdávat rozhovory politický, dokonce už i adresný, jmenovitý. A Josef Baxa řekl, že by vlastně chtěl to odpolitizovat a najednou v rozhovoru pro info.cz, vlastně můj někdejší domovský server, tak najednou, když dostal otázku, jestli jeho ústavní soud je připravený.
3: Posloucháte Radio Xaver.

říkali, že už tě neuvidím. A chtěli slyšet jména nějakých dalších lidí. Ale já nikoho neznám, ani tebe, milá. Vím jen, že jsi pryč, že jsi mě opustila.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavre.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat. No.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli v obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta výška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu výšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe ať už z tvého podání, nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá, jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tímto ho zdravím. Dělali jsme jako společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině, a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Mozecká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
2: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
2: Tak,
1: jo.
2: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, ne, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval... Jo, no jenže počkej, já tě neznám
1: jako
2: zpěváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií, pro tebe není nějak spojený se sexualitou?
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Právě.
2: No, to je tak
1: souvisí to
2: nějak? Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale... ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle, podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká: kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká: a Queeny. A my říkáme: tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo. Ale
1: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to
1: říkáš,
2: tak?
1: Cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakým rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. A zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, a byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyšteluju.
1: Jseš spíš srdcař, než?
2: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart, víš, že to tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak toho producent?
2: Tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trouhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svého života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, od což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo? A to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo? Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc jsi v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo 2 hodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer. Tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdím rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dal?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
2: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
2: Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
2: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15. července.
2: Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí, tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivíst do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
2: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
2: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
0: Radio Ksaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Michal Dvouletý je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pan Michal Dvouletý je zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště. Ještě pro úplnost řeknu člen sociálního výboru a výboru pro cestovní ruch zastupitelstva Zlínského kraje. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak. Jinak jste podnikatelem, no a když nás teď čekají ty krajské volby, se znovu ucházíte, co by lídr kandidátky Hlas pro Zlínský kraj. Nemáte toho dost za ty předchozí roky?
1: Máte pravdu, možná je potřeba přiznat, že jsem chvilku zvažoval, jestli po 8 letech v krajské opozici stojí za to ještě pokračovat v angažmá na Zlínském kraji, protože my jsme byli poměrně úspěšní v našem domovském Uherském Hradišti, kde jsme sestavili nezávislou kandidátku, uspěli jsme, sice jsme pořád v opozici, ale ta práce na té regionální úrovni mě skutečně naplňuje a do jisté míry i baví. Mm-hmm. Na druhou stranu náš kraj čelí mnoha výzvám, byl jsem obklopen řadou kamarádů a osobností, kteří říkali, hele, nám tady chybí nějaká regionální alternativa. My všichni vnímáme, jak lidé jsou naštvaní na tu celostátní politiku, jak sledují večer v televizi, jak se hádá opozice s koalicí, často říkají a chodí za mnou a ptají se, no a koho budeme volit na tom našem Zlínském kraji, nám tam někdo takový chybí, kdo by stělesňoval jenom to regionální uskupení a nebyl spojen třeba s těmi celostátními pražskými stranickými sekretariáty. No a z těchto takových těch neformálních debat nakonec vznikla poměrně silná iniciativa. Já mám s kolegy za sebou několik stovek schůzek, protože jsme oslovovali lidi, kteří nejsou zapojeni do té celostátní politiky a ověřovali jsme si a zjišťovali jsme si, jestli nemají zájem se zapojit jenom na budování budoucnosti Zlínského kraje. No a z těch schůzek se sformovala poměrně zajímavá kandidátka vesměs nestranických osobností. My jsme si ji pojmenovali jako nezávislý Hlas pro Zlínský kraj a chceme voličům nabídnout nějakou tu regionální alternativu.
0: Počítáte s tím, že znovu skončíte v opozici?
1: To rozhodnou především voliči, jestli nám dají důvěru a hlas. A myslím si, že chceme nabídnout natolik kompetentní sestavu lidí, že věříme, že budeme mít vysoký koaliční potenciál a určitě budeme usilovat o to, abychom, pokud dostaneme důvěru voličů, byli schopni náš program prosazovat ve vedení Zlínského kraje.
0: Jaký vlastně je vztah Hlasu pro Zlínský kraj s Jiřím Čunkem?
1: My jsme nové politické uskupení a byť jsem v tom zastupitelstvu už 8 let, tak ta parta, která mi dá tu důvěru, abych ji vedl, tak opravdu jsme novou sestavou. A my jsme si i dali do vínku, že se nebudeme proti nikomu vymezovat. My si nechceme všímat toho a hodnotit to, jak ke kampani nebo ke své práci přistupují současní nebo bývalí protagonisté Zlínského kraje. Opravdu se chceme soustředit na svůj vlastní program a do jisté míry být i garancí toho, a proto jsme si vymysleli ten název Hlas pro Zlínský kraj, že budeme hlasem lidí, obyčejných lidí na tom Zlínském kraji a hlasem, který především bude na kraji slyšet také po volbách. Mm-hmm.
0: Jaký je váš vztah s Jiřím Čunkem?
1: My se známe celých 8 let, co by zastupitelstvu Zlínského kraje. A myslím si, my si vykáme. A ten vztah bych řekl, že z mojí strany je poměrně jako neutrální. Já jsem určitě patřil k lidem, kteří v tom předcházejícím volebním období nebyl přítelem mnoha jeho nápadů, včetně té prosazované krajské nemocnice. A já jsem si vždycky zakládal na to, že svoji případnou kritiku či argumentaci stavím na nastudování těch materiálů, takže to se musíte někdy ve vašem pořadu zeptat přímo pana exhejtmana Čunka, jaký on má vztah k sobě, já to považuji za velmi profesionálně neutrální.
0: Kdybyste se dostali do nějaké koalice a podíleli byste se na řízení Zlínského kraje, tak nemocnice nebude.
1: Myslím si, že dneska tohle téma není na pořadu dne, protože krajská nemocnice Tomáše Bati má schválený svůj generál modernizace. My jsme se opakovaně na konkrétních číslech přesvědčili o tom, že stavit novou nemocnici na zelené louce není financovatelné. Prostě na to kraj nebude mít peníze, aniž by se zadlužil, aniž by zásadním způsobem ohrozil jiné investiční aktivity. Takže dneska se díváme na to, jak co nejrychleji a co nejefektivně zmodernizovat Baťovku v jejím současném areálu.
0: Pane Dvouletý, podle Facebooku soudím, jedno z klíčových vašich témat je dostupnost bydlení pro mladé lidi. Díval jsem se na váš web, díval jsem se na váš Facebook, nikde jsem nenašel, jak to chcete udělat.
1: No,
0: protože takto samo o sobě to zní jako fráze.
1: Může to znít jako fráze, jenom dovysvětlím proč, protože Zlínský kraj čelí velkému problému. Mladým lidem se nechce zůstávat v našem kraji, ztrácí tu motivaci. Já to vidím v generaci třeba své ženy a té další generace, té mladší generace, kteří vychází školy nebo odchází studovat i do jiných regionů. A vedem tu diskuzi, hele, proč se mám vrátit zpátky domů? Proč tady mám zůstat, žít, pracovat, podnikat, když tomu nemám vymyšlené ty dostatečné, připravené ty dostatečné podmínky. Takže jsem přesvědčen o tom, že i kraj, jako místní samospráva, krajská samospráva se ve spolupráci s obcemi musí zapojit do budování dostupného bydlení a umím si představit konkrétní i finanční mechanismy, jak by kraj obcím mohl pomáhat budovat infrastrukturu a zasíťovat třeba z pozemky a připravit pro rodinnou výstavbu takových těch jakože nájemních bydlení v té formě dostupného bydlení.
0: Dobře, ale zase jsme teda u toho. Když Jiří Čunek prosazoval tu nemocnici, tak měl konkrétní plán, měl pozemky, věděl, kde vezme ty peníze, nakonec to dopadlo jinak. A vy říkáte, že chcete zajistit tu dostupnost a jste na to připravení alespoň tak, jak byl Jiří Čunek připraven na tu nemocnici?
1: Tak především Jiří Čunek nemocnici vymyslel za pochodu během svého hejtmanského mandátu. Když se podíváte na volební program jeho formace před těmi pěti lety, respektive osmi lety, tak nikde nenajdete v to, že jde prosazovat a jde vládnout Zlínskému kraji s cílem vybudovat novou nemocnici. Jestli si dobře vzpomínám, ta geneze byla taková, že začal řešit rekonstrukci Baťovky a někde se vzal nápad, že místo rekonstrukce se postaví nová.
0: Takže ale znovu, ano, tak jenom nám řekněte, to bude zajímat, z vašeho regionu se na XTV dívá spousta lidí a ti si teď kladou otázku, jak to ten dvouletý chce udělat. Co už proto má připraveno? Existuje projekt, existuje nějaká myšlenka, kde na to vzít peníze?
1: Tak peníze na investiční aktivity se generují ze sdílených daní do rozpočtu Zlínského kraje. Mandátem zastupitelů nebo celého zastupitelstva je rozhodovat o tom, na jaké projekty uvolní tyhle peníze. A my jsme přesvědčeni o tom, že Zlínský kraj má pomáhat městům a obcím k tomu, aby na svých územích připravovali území, na kterém budou vznikat projekty dostupného nájemního bydlení takzvaného toho startovacího typu. Samozřejmě my bychom strašně a všichni obecně v celé České republice potřebovali, aby ty zásadní změny v oblasti stavebního řízení udělal stát, aby zjednodušil, zrychlil stavební řízení, aby se dokončila potřebná legislativa. Ale my na ten stát nemůžeme dlouhodobě čekat a myslím si, že kraj, především finančně, musí pomoci těm městům, obcím, aby tyhle území rozvíjel. Já jsem zastupitel města Uherského Hradiště a vím o několika těchto aktivitách, kde město Uherské Hradiště připravuje startovací bydlení pro mladé rodiny.
0: To je ovšem jiný případ, než když sedíte na kraji.
1: Ale, dopovím tu myšlenku, určitě uvítá to, že když se do tohle snažení zapojí třeba i finančně Zlínský kraj, protože něco takového je v řádech desítkách nebo stovek milionů korun a myslím si, že v tomhle kraji může těm městům a obcím pomáhat.
0: Takže ve chvíli, kdy vy byste měl podíl na řízení Zlínského kraje, tak s tím dostupným bydlením to budete řešit, takže tomu pomůžete finančně. A já se teď ptám, kolik do toho jde vrazit. To bude zajímat ty lidi.
1: Ta diskuze bude v tom zastupitelstvu o těch investicích. Já teďka vám nevysypu z rukávu to konkrétní číslo, že řeknu, že to budou stovky nebo desítky milionů korun. Ale
0: představu máte, ne?
1: No, budou to určitě desítky nebo spíš stovky milionů korun.
0: Kolik za desítky milionů, když jste na kraji, máte pod sebou několik měst velkých, tak kolik za to může být bytů v jednotlivých městech, protože mi tam pořád chybí ten systém, na to se ptám.
1: A ten systém, ale jenom vás dvojím opravím, ten náš záměr nespočívá v tom, že to má být přímo Zlínský kraj, který bude stavit ty bytové domy, ve kterých bude nájemní bydlení. On má pomoci finančně třeba s městům a obcím, aby na svém území připravili třeba pozemky pro výstavbu rodinných domků, aby pomáhali městům a obcím vystavit ty nájemní bytové domy a tak dále.
0: Tedy finančně?
1: Ano, finančně a taky z toho musíme my všichni, kteří se podílíme na nějaké budoucnosti do našeho území, udělat to zásadní téma. Protože pokud mladým lidem nenabídnete nějakou motivaci, aby v tom kraji zůstávali, tak nám budou jednoznačně prchat pryč. A ta motivace bude z části určitě spočívat v tom, aby měli ve Zlíně, v Uherském Hradišti, prostě na území Zlínského kraje dostupnost toho bydlení, aby tam měli perspektivní práci, aby tam třeba měli vytvořené příjemné podmínky pro podnikání. A samozřejmě tam si nezastírejme nic, mladé lidi láká to, že budou žít v nějakém moderním, ekologicky šetrném, bezpečném kraji, který nabídne dostatečnou pestrou nabídku volnočasových, kulturních a sportovních aktivit. V tom jsme silní, ale pokulháváme v tom, že nenabízíme lidem dostatečně množství dostupného bydlení a s tou pracovní příležitostí tam ještě taky určitě musíme
0: zabrat. No a jako člen sociálního výboru jste už pro toto něco učinil v tom minulém období?
1: Sociální výbor, tak jak je pojmut v rámci zastupitelstva Zlínského kraje, tak se dostupnosti bydlení nezabývá.
0: Naopak, no tak sociální byty třeba, že?
1: Jasně, naopak my jsme se ty poslední 4 roky velmi intenzivně věnovali například tématu paliativní hospicové péče. Je to téma, které uvízlo v tom systému, někde uprostřed toho zdravotního a sociálního pohledu. Já s mnohými těmi poskytovateli, především těch terénních hospicových služeb, mám mnohé hodiny diskuzí za sebou a nám se podařilo mimo jiné připravit nějaký koncepční materiál, taky nějakou finanční dotaci v podstatě ze strany Zlínského kraje, která se pomáhá aspoň dočasně dofinancovat to, co hradí zdravotní pojištění a co hradí ten sociální odbor.
0: Ale toto je teda jiná kapitola, jak jsme se dozvěděli. Váš hlas pro vzdělávání a vy píšete, zaměříme se na moderní inovace ve vzdělávání. Vůbec nevím, co si pod tím mám představit a co si může udělat krajský zastupitel, případně když se stanete hejtmanem.
1: Krajský zastupitelstvo proto může dělat mnohé, protože zřizovatelem střední škol je přímo hejtmanství jako takové. A ty školy řídíte prostřednictvím nějakého dlouhodobého plánu vzdělávání. A já mám po svém boku emeritního rektora z Zlínské univerzity, pana profesora Sedlaříka, který určitě v našem týmu tím garantem, který má hodně zkušeností pro to, aby viděl, co s tou provázaností toho vzdělávacího systému je potřeba udělat. To, že potřebujeme vdechnout doslova nový vítr do toho, jak je to střední školství ve Zlínském kraji nastaveno, je nezbytně nutná a jasná věc. Na jedné straně pokulhává, a to slyšíte od zástupců průmyslu, zástupců podnikatelů, ale my máme strašný nedostatek absolventů v technickém vzdělávání. Pojďte nám pomoci zachránit strojírenství. Děti ve Zlínském kraji ve strojírenství dneska pracuje asi 95 tisíc lidí a byť se to možná optikou z Prahy nemusí úplně zdát, tak Zlínský kraj je skutečně krajem strojírenským a my musíme se snažit to, abychom zvýšili motivaci mladých lidí se vzdělávat v technických oborech. Tech se zde několik. My bychom měli začít možná v těch základních školách a vrátit tam ty dílny. Protože pokud máte kariérní poradce na druhém stupni základní školy, který vám dojde ťukat na ramena těm malým klukům a říkat, hele, pojď dělat technickou školu. A je to kluk z paneláku, který v životě nedržel šroubovák a kladívko, protože jeho táta je humanitního vzdělání a on na tom bytě nikdy to kladívko nedržel, tak to těžko ten kariérní poradce dokáže. Takže jeden z těch receptů je podívat se i na to, jak se to dělá těch v základních školách, samozřejmě ta největší kompetence Zlínského kraje, těch středních školách. Tam musíte dát do týmu určitě se podívat na to, jakým způsobem jsou nastaveny ty obory, které se učí. Myslím si, a není to jenom o nějakém jako marketingu a o tom, jak jsou ty obory pojmenovány, ale když se bavíte za zástupci průmyslu, tak vidíte ty inspirace duálního vzdělávání z Německa, z Rakouska, kde se vzdělávají mechatronici, ne obrábiči kovů. Když půjde mladý kluk na rande a řekne svojí holce, že je obrábičem kovů, možná to nebude vypadat tak úplně sexy, jak kdyby řekl, ale já studuji nějakou mechatroniku.
0: Dobře,
1: takže je tam spousta jako dělčích nástrojů.
0: Řekněte mi, ale jak to chcete udělat? Budete držet, protože ty základní školy asi pro tuto chvíli můžeme vypustit, jestli se nemýlím, tam je vždy zřizovatel obec, tak ti asi vědí, co s tím, ale jak chcete vdechnout, jak vy říkáte, ten nový vítr, já tomu pořád nerozumím. Změníte management těch škol nebo jiné školy, zavedete vy tady říkáte, že přejmenujete některé obory, což je takové laciné, aby to bylo sexy, ale...
1: A to neudělám zastupitelstvo Zlínského kraje, to je otázka.
0: To tomu rozumím.
1: Celonárodní akreditace těch oborů nebo vlastně vzdělávacího systému jako takového. Ale je to o tom tlaku na ty vedení škol, je to tlak na strukturu toho vzdělávání. A ano, my ve výsledku asi docílíme tomu, že je potřeba udělat reformu toho vzdělávání, že některé obory, o které není dlouhodobý zájem, budeme muset přestat vyučovat. Samozřejmě, že ano. Jo.
0: Takže, třeba co?
1: Tak to se mi teďka neptejte, z rukávu ani nechci vysypat, kdybych si nějakých pár typů jako udělal, tak to přece takhle nemůžete začínat, že vám budu sypat z rukávu, ale musíte si udělat podrobnou analýzu a na základě té teprve se pustit do těch konkrétních opatření. Mm-hmm.
0: Teď jenom na moment k tomu vašemu působení v zastupitelstvu Uherského Hradiště, protože tam jste teda na té úrovni obecní. Vy jste před mnoha lety, ale to není důležité, uvedl pro Parlamentní listy 6 tisíc neziskových organizací si zastání kraje zaslouží. 6 tisíc neziskovek. Já se chci ptát, jak jste vy, co by zřizovatelé třeba těch základních škol v Uherském Hradišti, jak se srovnáváte s působením neziskových organizací, vy jich 6 tisíc považujete za dobré, tak na těch základních školách vám to...
1: Já si ještě trošku upřesním tu informaci. Jestli si dobře vzpomínám, ten rozhovor vznikal někdy před snad 7 lety, když jsem se stal předsedou výboru pro neziskové organizace zastupitelstva Zlínského kraje. A když jsem do toho systému vstoupil, tak jsem si první analytickou věc udělal přehled těch neziskových organizací, které na úrovni kraje tehdy působily. A to bylo těch 6 000 organizací, o kterých jsem mluvil. A kdy my jsme se s týmem svých kolegů snažili podívat na to, jak zjednodušit dotační mechanismus těch ze strany hejtmanství vůči těm neziskovým organizacím. Takže to jenom na dovysvětlení, kde se vzal číslo 6 000.
0: Podstata otázky zůstává táž. Tak mi řekněte, máte radost jako zastupitel města Uherské Hradiště, když na základních školách, které zřizuje obec, tak když tam řádí ty neziskové organizace a s těmi všemi genderovými programy a těch mnoho pohlaví a tak? Vidíte to rád?
1: Ne, nevidím to rád. Já rozhodně patřím k těm konzervativně nastaveným lidem, kteří se na ten svět dívají nějakou normálnější optikou. Já si nemyslím, že by obecně základní školy měly být nějakým způsobem zatěžování nějakou touhle ideologií. Ale zároveň, a opravte mě, pokud se pletu, já si nejsem úplně přesvědčený o tom, že na Uhersko-Hradišťských základních školách řádí nějaké neziskové organizace.
0: Tak promiňte to slovo řádí,
1: které by deformovaly uvažování našich dětí. Já mám 16-letého, to nejstaršího 16-letého syna, prošel si základní školou přímo v Uherském Hradišti, teď loni nastoupil na gymnázium v Uherském Hradišti. Já s ním vedu mnohé debaty o tom, jak co je dětem překládáno v těch školách. Někdy spolem vedeme jako docela silný dialog a myslím, že tam je ten základ, aby rodiče se nebáli i s dětmi o těch tématech hovořit. A určitě já bych byl nerad, bych měl pocit, že ředitelé základní školy v Uherském Hradišti podléhají nějakému tomuhle modernímu tlaku.
0: Takže spíš říkáte, že Uherské Hradiště je výjimka, kde se toto neděje. Protože já to jinak
1: slyším.
0: To jsou vaše slova. Já to slyším velmi často. Dokonce i od zoufalých třeba učitelů, pedagogů, rodičů, že se toto děje.
1: Já z vlastní zkušenosti otce toho 16-letého syna jsem se s tím nesetkal a ani tuhle informaci jako zastupitel města nemám. Pokud ji budu mít, tak se rád se tomu budu věnovat. Ale já bych chtěl potrhnout ještě jednou věc. Jo? Jako pokud máme dojem, že nám tam řádí nějaké neziskové organizace, já si myslím, že bychom my jako rodiče těm dětem měli věnovat taky dostatek času a diskutovat o tom řádí těch neziskovek a formulovat nebo pomoci formulovat ten světonázor.
0: Máme pro vás dobré zprávy. Tou první je, že Uherská Hradišťská teplárna přestala vyrábět teplo pomocí spalování uhelného hruboprachu. Už žádné spalování. Toto určitě uslyší všichni ekologové rádi, mnozí občané, ale jak to chcete udělat, co nahradí ten současný stav?
1: Velké téma pro Uherské Hradiště, které diskutujeme 5 let, možná víc. A hruboprach, který se pálí v Uherském Hradišti, asi pro 5 500 domácností. Taková ta klasická teplárna, kde se spaluje to uhlí a vytápíte tím ty panelové domy a další místa. A tak všichni jsme viděli, že tenhle trend je neudržitelný. Bohužel ten záměr, který se prosazoval v minulosti ze strany současného vedení města, byl takový, že tohle nahradíme spalovnou komunálního odpadu.
0: No počkejte, ten záměr, to zase slyším, že ten jste vytlačili z města, spalovnou komunálního odpadu.
1: To byl záměr, který vznikl někdy před těmi 4-5 lety.
0: Jak je to ZEVO nebo jak?
1: ZEVO, přesně tak, to energetické využití komunálního odpadu. A my jsme se na tomhle tématu silně nepohodli s tehdejší vedení města, protože nám nepřipadalo správné, aby ve slovácké metropoli, téměř v centru města, kde máme umístěnou tu teplárnu, abychom sváželi odpad asi z 50 měst a obcí v našem okolí, aby jsme dosáhli té kapacity 15 000 tun spalovaného odpadu a abychom z tohohle odpadu brali tu energii, to teplo pro vytápění té domácnosti. Jsem rád, upřímně jsem rád, že dnešní vedení města tenhle záměr přehodnotilo a že společně s většinovým akcionářem té teplárny se domluvili na tom, že dneska probíhá proces znovu posuzování a výběru toho nového paliva a způsobu vytápění, které do té teplárny bude instalováno. A nebude to ZEVO, má to být něco, co zejde z té analýzy, která teďka probíhá. Já sám jako opoziční zastupitel víc informací nemám. To, co citujete, jsou skutečně moje slova, protože jsem byl rád, že nebudeme spalovat ani ten hrubopach prach a nebudeme spalovat ani ten komunální odpad.
0: Zlínský kraj a záchranáři, to je myslím ještě velké téma. Řekněte to, tady máte plán jaký? V okamžiku, kdy se dostanete k moci.
1: Jo. Jestli myslíte leteckou záchrannou službu?
0: No, já myslím zejména to vychovávání záchranářů na Univerzitě Tomáše Bati, protože to bude určitě obor, který bude vyžadovat nějakou akreditaci a tak.
1: Jasně, do modernizace výjezdových stanic a vůbec rychlé záchranné služby už současné vedení kraje investuje nemalé úsilí a poměrně velké desítky milionů korun. Za to jsem velmi rád, týká se to mimo jiné Uherského Hradiště.
0: Ano, to máte 40 milionů.
1: Ano, přesně tak. A samozřejmě, když máte tu infrastrukturu, potřebujete ty zdravotníky. A vím, že je v nějaké finální fázi proces akreditace záchranáře, který by se měl vzdělávat přímo na Baťově univerzitě.
0: Takže to je vaše myšlenka, kterou prosadíte v případě, že...
1: Já jsem férový, není moje myšlenka, já jsem s ním do zastupitelstva nepřišel, ale významně ji podporuju a pokud budu mít na to vliv, tak určitě budeme my všichni držet univerzitě palce a pomáhat k tomu, aby tuhle akreditaci úspěšně dokončila.
0: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Michal Dvouletý.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši. Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás XTV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: stačí se podívat, teď my jsme motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v pásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průvězných.
2: V Praze je nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme, že se tady staví tramvaj.
2: To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezužuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD? Dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: takže
2: uvolní
1: je to
2: tak
1: vaším
2: místo,
1: cílem.
2: A uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního řidiče.
1: Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud moc nejezdí.
1: No, ale,
2: asi
1: o to usilujete díky těm
2: různým... Já usiluji o zkvalitnění MHD. Milujeme úplně neuvěřitelné miliardy do MHD každý
1: rok. A čemu jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
2: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže... To vymysleli před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali
2: ne,
1: před
2: ještě jednou, vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v úzkých ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí a já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí,
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudík. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, to je problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A... Má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu vlastně
1: o pěti měsících.
2: Potom... Ne. To bylo, no hned, jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli dorazit. Údajně jsem tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit, takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže,
1: proaktivně,
2: já
1: ale jsem si to žádný, asi pět měsíců.
2: Ale já jsem si žádný vám... peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmů pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
1: To
2: jako,
1: je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem budete schopni vládnout.
2: Jak se říká, jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat.
1: Aby jsme si to zrekapitulovali.
2: Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, pět měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli...
2: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no
2: bylo
1: jako pár
2: měsíců.
1: No a nevypadá to, že bude končit ve vládě skončit. A zajímá mě, pokud bude v té další, no jestli to, je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
2: to by
1: Pirátu.
2: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hucpali do té rady.
1: Pan rady Stanjura není zatím trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou jako v tom nějakým vězí v nějakým skandálu typu Bitcoiny nebo Rozimetr.
1: Tak byste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
2: teďka,
1: na Národní třídu, myslím, neděle
2: dneska,
1: zvá.
2: Dneska, no, ale aha, to asi tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v Dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, z trestné činnosti.
2: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
2: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
2: Jo, no tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
2: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby, no tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. Budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani stanu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
2: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
1: málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
2: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak Stan má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to, tu ceduli jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze Stanu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
2: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace se to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba Stan konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou staví teda město, ale je to
1: pod radním zestanem. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
2: Tak jako přijde vám občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
2: no,
1: si neopáře.
2: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
2: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte,
2: divné.
1: Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
2: No,
1: vládě demonstroval.
2: No, asi tak, si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
2: Helejte, demonstrace na Slovensku. Na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
2: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
2: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
2: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
2: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
2: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konzolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v

0: a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to tam
1: Ono
0: mají, ale...
1: ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
0: tak
1: teď
0: já
1: ještě...
0: jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, i ze Slovenska, i třeba z Polska. Jo? Tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4. Takže že jo, my jsme ji zakládali s primátory Varšavy, Budapeště.
1: A byli jste proto, byla by vaše zahraniční
0: pakt
1: politika,
0: měst.
1: Pardon, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali
0: teď
1: byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo? My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňoval Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: No já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění,
1: prosím,
0: jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí, ano?
0: No já jsem si všiml,
1: že
0: některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže
0: my se snažíme,
1: ale
0: my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A Co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tohle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán

0: My máme konkrétní
1: plán Lacinu půjdou
0: na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní a modernizujeme vlády a kdo v té vládě stát. Bude sedět za vás?
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět? Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... no a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan
0: zítra,
1: Bartoš. Zítra,
0: nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení?
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl
0: už
1: tady pan Zimola, který
0: sice
1: kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že o toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
1: proto,
0: Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu? MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
0: pokutou...
1: A ten zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten UOX. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě.
0: Ještě
1: to je celé.
0: Jednou, já jsem říkal, napsal
1: omlouvám
0: zákon
1: se,
0: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano.
0: Tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom,
1: ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
0: Ne, ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021, když jsem byl primátor.
1: Dobře, to otázkově, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda,
1: běžný
0: mělo
1: občan
0: by se
1: pořídil,
0: stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
2: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct. Mě to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
1: Jak to?
2: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekora.
1: To vím.
2: A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
1: Dneska je čtvrtek.
2: A zpráva bude nebo nebude?
1: Dneska se ještě neví.
2: A
1: to až tak kolem čtvrté hodiny.
2: Já se řídím časovou osou Bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatený.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši bítnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66 prostě, no to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano. To je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop neexistující věc. My jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho a tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Mm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak, tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Fakt jste tam nikdy
1: nebyl. Nikdy jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo o ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová s Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, tady bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, které u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty, nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, vysníval, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky. No, já bych
1: že by
2: skoro...
1: byl z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
2: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás, pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu? Na institutu.
2: Tahle knižka nevyšla v našem institutu, tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme, my teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
2: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardénách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten název, ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
2: pozorně
1: diskutuje. Ale doporučte, tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety nerozpoutala se 24. února 22. Na tu bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále. Nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém. Najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
2: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
2: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajgla a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
2: Nerudové, jste byl, já myslím, že byl 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už to, už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. To, teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit?
2: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, který k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
2: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu, tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
2: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
2: tím
1: jsem to.
2: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
1: Chybí
2: to
1: vám
2: je,
1: ten druhý.
2: To je velmi,
1: pochopil jsem
2: velmi,
1: to, pane prezidente.
2: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
2: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
2: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval.

0: taky, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem, ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne. Podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002. Ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002. Ano,
1: 22.
0: 22, samozřejmě. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví. Tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říci, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále. Takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému, že

0: vyšetření za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dětinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: Jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
0: jiného.
1: Ale
0: ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kde najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, kdy stačilo mávat s jedním, dvěma dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze...
1: 14, myslím. Ne?
0: Nebo bude. Budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách, jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak
0: jenom... SPD jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, já, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.
2: What a difference

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den. Ty.
2: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem? Pro nás, pro obyčejné občany?
3: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Mm-hmm. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
2: Ukáže něco, ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky.
3: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile. To je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, třeba, nebo na Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
2: Je papež politik?
3: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušuju, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
2: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
3: No... Podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
2: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. A ti je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
3: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je, Ale opakuji, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě. Ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
2: No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
3: To bylo zajímavé. Mně ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, být vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla, a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
2: Vemte si Česko.
3: Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
2: Tak Duka.
3: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejíž slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
2: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
3: No,
2: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
3: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete, a to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
2: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
3: II. Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
2: Vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Jste tam najednou jako řadový turista? A nebo je to s nějakým servisem?
3: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojený, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery politiky a
2: rozumím,
3: podobně.
2: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
3: Aha, a o vás je stará ambasáda, velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
2: Co je potom?
3: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chcete nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
2: dojem. Potom nějaké setkání třeba. Nebo...
3: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
2: No tak jdeme k tomu,
3: můžeme.
2: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
3: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
2: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
3: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
2: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
3: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
2: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
3: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu na druhou stranu, pak se musí odsunout dělat třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
2: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
3: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem, tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
2: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
3: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
2: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
3: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
2: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici a tak, není to přestřelené celé?
3: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5 000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažena obrovská. Nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může. Takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
2: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
3: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
2: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
3: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi, protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo, že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
2: A mělo by se jednat i s Ruskem?
3: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To byla něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu, my jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde, takže jsme se, už nebyla jedna, jsme se hádali jenom, jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
2: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
3: Tak příště.
2: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
3: Můžeme to zkusit.
2: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
3: Děkuji za pozvání.
2: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes kolega Petr Holec. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Všiml jste si, že říkám kolega?
1: Všiml.
0: Protože já už jsem taky komentátor.
1: Každý může být komentátor dneska, Ksevere. Všichni jsme komentátoři.
0: Každý blb může být komentátor.
1: Vlastně.
0: No tak jo. No tak promiňte, že...
1: No to jsme oba na správném místě, ne?
0: Jo.
1: No.
0: Takže můžu taky si tak třeba trošku zakomentovat.
1: Zkuste.
0: Jo. Tak podívejte se, co já tady mám, ale toto nechám vám. Byl tady Miloš Zeman.
1: Jak se mu daří?
0: Já myslím, že skvěle. Byl takový svěží a byla s ním lekrace. Včera tady byl.
1: A nemá na to teď glejit ústřední vojenské nemocnice? Jenom...
0: Já vám nevím. Jo. Já myslím, že dokonce ani neměl nikdy pořádně, jo, a tak, ale řekl mimo jiné, u Fialy podaná ruka neplatí. Václav Klaus držel slovo vždy. LGBT komunita na olympiádě je nesmysl. Hamás je v pásmu Gazy v posledním tažení, říkal prezident Miloš Zeman. Jsou věci, co?
1: To jsou. No já bych s tím všim souhlasil, akorát se obávám, nebo byl bych rád, kdyby měl pravdu za Hamásem, ale nevím, jestli je úplně Hamás v posledním tažení.
0: No.
1: Víte proč? Hamas je hlavně myšlenka a myšlenku úplně nedokážete rozbombardovat.
0: No a oni tam sekli tu hlavu.
1: Hlavu sekli, no, ale on je tam výzlav, bohužel. Jo. Jako přál bych si samozřejmě, Hamas je teroristická organizace, aby v posledním tažení byl. Ale jinak má naprostou pravdu. Já jsem si s Fialou podal ruku, Ksevere, já si to pamatuju do dneška s Petrem. Když byl ještě Fiala, Petr opravdu... Ten konzervativec, pamatujete si ho?
0: Ne, moc ne.
1: Už on vypadal tak... jinak tehdy, on má dva Petry Fialy.
0: Už jen tak jako mlze.
1: A to bylo v roce 2017 při volební kampani, tehdy ke sněmovním volbám. A to byl úplně jiný člověk.
0: Jak to?
1: No, úplně jinak mluvil, úplně jinak vypadal, měl úplně jiný hodnoty. Ale musím vám říct, že ruku měl takovou trošku leklou.
0: No ale já jsem viděl zase fotografii, kdy si podával ruku s tím panem Posltem. A tam to vypadalo na velmi vřelé vztahy.
1: No, Berntová ruka toho musela úplně pohltit, ne? Chudáka.
0: No, měl jsem ten pocit. Ale, no, takže neplatí, Václav Klaus dodržel slovo vždy. To si tak nějak já myslím.
1: No, u Fialy je nejhorší, že mu už nikdo skoro nevěří. Já myslím, že tam mu věří tak už ani ne sekretariát spolu. Možná, nevím, jestli doma mu věří, ale to je to nejhorší, co se mu mohlo stát a pojďte se na tu žalostnou, jsem chtěl říct důvěru, ale to už je vlastně musíme říkat jako nedůvěra veřejnosti Fialově vládě. A bohužel i to jeho permanentní a stále obludnější lhaní.
0: Pane Holče, jestli budete neustále říkat ty protistátní řeči.
1: Já si nemůžu pomoct.
0: Tak, no, tak si vezměte prášek na to.
1: Já nějaký. Jsem člověk pravdy, Ksevere, ze mě to jde. Já si nemůžu pomoct.
0: No, jo, místo abyste řekl, že jsem člověk pravdy já, ale to je jedno. LGBT komunita na olympiádě je nesmysl. A přitom to tam tak hezky sedlo, ne?
1: Mně se nezdálo, že to tam tak hezky sedlo. A nechápu, co má LGBT komunita společného se sportem. Teda víte, co je krédo antické olympiády? Olympiáda je dědictvím antiky.
0: Ano.
1: A to je o tom, že se ty lidi mají překonávat. Na každý olympiádě se mají překonávat rekordy, sportovci se mají překonávat, aby to moto je nějak tak jako vejš, rychlejc a silnější. Když jsi se podíval na tu poslední večeři v Paříži, viděl jste tam toho sportovního ducha a to překonávání těch možností lidských?
0: Přiznám se, že já jsem to tam neviděl.
1: Já taky ne. Já jsem tam viděl překonávání tak možná rozumu. To ano.
0: Ale to mi teda, pane Holče, vysvětlete vy, když jste teda ten komentátor.
1: Tak vy jste taky.
0: Prosím vás, to se někdo pomátnul nebo se udělal někdo schválně, nebo to je nařízení některého ze světových lídrů, třeba Petra Fialy?
1: Možná to byl spoluautorem Petr Fiala, já nevím, ale víte, co je nejhorší, že se nepomátli, že to myslí vážně. A co je na tom ještě horší, je, že to je vlastně diktát a něco, co nám tlačí naprostá menšina. Většina takhle nemyslí. A ani to není obraz Francie, ani náhodou. Francie takováhle není. To nejsou perverzní devianti, Francouzi.
0: Ale tak perverzní devianti zase, pane Holče. Nemůžete tyto věci říkat.
1: Jak to?
0: No, buďte trošku moderní.
1: To já nechci, já chci říkat pravdu, Ksevere.
0: Koho zajímá pravda?
1: Zvlášť proti mě sedíte vy.
0: Cože? Co s tím já mám co dělat?
1: No vy jste člověk pravdy taky.
0: No už ne.
1: Jo, ale jo.
0: Já už jsem se napravil.
1: Jo? Ke lži. No já to chápu, za fialy to je snadný.
0: Už jsem se dneska ráno rozhodl, že už nemůžu říkat pravdu. Takže...
1: Je to pohodlnější?
0: Ne, myslím pohodlnější, ale bezpečnější bych řekl.
1: To každopádně.
0: No a prosím vás, já teda vidím nejrůznější, já to odsuzuju, ale nejrůznější perverzní obrázky, koláže, legrace na sociálních sítích, kde dáma skáče na olympiádě o tyči a vypadne jí u toho šourek třeba, jo, a tak, ale taková je doba a my bychom z toho měli být nadšení, ne, že?
1: Ne, taková není doba, Xavre, většina lidí taková není. Znovu říkám, to je diktát menšiny, který nám pořád spou.
0: A jak menšiny?
1: Tak homosexuální menšina, nebo homosexuální komunita je například menšina.
0: Ale tady nejde jenom o homosexuální.
1: Ale dobře, a i ty další.
0: Plus
1: i trans lidi jsou menšina, ne?
0: No, já nevím, pane Holče, já jsem taky přemýšlel, že vy máte takový ty psí oči, jestli vy jste nebyl děvčátko před pár lety.
1: Já ne, to možná je ve vás, jako si takhle přemýšlíte, já ne.
0: No ne, já to plánuju teprve.
1: No tak, to jo.
0: No.
1: Ale si to zkusíte. Třeba se dostanete na olympiádu, Xavre, já to ve vás vidím trošku.
0: No tak je to diskriminační samozřejmě, protože každý má právo si zasoutěžit, že? A já myslím, že taková štafeta na 1000 metrů nebo něco...
1: No já jsem nemyslel úplně tu sportovní část, já jsem myslel tu ceremonii, víte, na příští olympiádě. Takový ten modrej tvor, co byl teď na té pařížské ceremonii, to byl teďka Šmoula třeba, jako jestli to nevíte.
0: Co
1: tak
0: to
1: myslím,
0: bylo?
1: Že vy byste, až se změníte takhle, proměníte, tak byste mohl být... Úplně byste zapadl do té LGBT komunity.
0: Já tam se máš poučit.
1: No tak dobře.
0: Ale řekněte mi, pořád mě nevysvětlujete, co to má co dělat se začátkem olympiády.
1: Vůbec nic. Proto říkám, tohle to je bohužel výpověď dnešního světa, že nám tahle ta menšina pořád zpetu svoji vizi jako vizi většiny společnosti, když opak je pravdou.
0: A já si myslím, že nám jako menšině je to jedno.
1: Dobře.
0: Omluvte se.
1: Ne, nikdy.
0: Úsporu 1% HDP za rok jsme neslibovali, říká Stanjura. Fiala však o tom mluvil explicitně.
1: Já to vím, Xavre, protože Fiala, a nejen on, ale jeho vláda se tím chlubila, že oni chtějí tu úsporu, to procento HDP za rok, že jsou ty, co zachrání naše finance národní, a že opozice je špatná, tak chce rozazvat, protože oni by šli cestou 0,5% za rok.
0: Ano.
1: A teď, když na to koukám, to jsou neuvěřitelní lháři. To fialovský lhaní opravdu je nakažlivý. Ale já už musím říct, když tohle vidím, jak těch lhářů je pořád víc a to lhaní je opravdu permanentní. Jsi říkal Fiala, že to je chorobný lhář, prostě choroba je patologie. Ale tohle už není na léčení, to už je opravdu na vězení. Já bych navrhoval udělat zákon fialovský lži, Lex Fiala. Měli jsme Lex Babiš, nebo máme, uděláme Lex Fiala, který se bude týkat lhaní, a jestli někdo bude lhát jako Fiala, šupsím do basy. Tohle už není normální, Xavre.
0: Pane Holče, vy jste, promiňte, já to musím říct, vy jste tak staromódní.
1: Já se radikalizuju.
0: To už vůbec ne, no. To nedělejte, ale vy nevíte, že když je lež v zájmu myšlenky dobra a toho liberálního světa, že to vlastně není lež?
1: No, Petr Fiala, jeho vláda se řídí heslem nenecháme si cestu k pravdě komplikovat lží.
0: No a je to. No. Já si myslím, že on nelže.
1: Ne?
0: Ne.
1: Já vím co, neříká pravdu. To jste chtěl říct, ne?
0: No, já jsem chtěl říct, že si myslím, že nelže, že lže jenom tehdy, když se z nutných důvodů potřebuje vyhnout ti pravdě.
1: Já bych řekl, že lže jenom tehdy, když neříká pravdu. To můžeme takhle říct, ne?
0: Jo. A bereme to, ne? Takhle.
1: Jo.
0: Pojďte, jak je tady usměvavý. Tak.
1: Já myslím, že si lžou.
0: No jasně. ODS má největší odpovědnost za vládu. Musíme ostatní přímět šetřit, burcuje Skopeček. A pan Skopeček je ekonom.
1: Xaver, došlo vám to teď, ta ironie nechtěnýho, nebo kouzlo nechtěnýho se tomu říká? Jak tady máme za sebou ty dvě věci a v jednom je, nikdy jsme neslibovali, že budeme šetřit 1% HDP ročně. A teď tady máme Skopečka, který je z ODS, čili ze strany Fialy a Stanjury, a říká, musíme ostatní přimět šetřit, protože to slibovali. Vidíte, to už je, jak tomu lhaní vlastnímu neutečete a pak si dáte takovýhle témata za sebe a vlastně vám z toho vyjde, co jsou. No a Skopeček mimochodem přiznává, že tohle to všechno samozřejmě ODS má na tom největší podíl. On jenom možná mu taky nedošlo vlastně, co řekl. Že jménem svojí strany se přiznal k tomu vládnímu průšvihu a neplnění vládních slibů. Ale i kouzlo nechtěnýho vlastně je nakonec dobrý.
0: A přitom ten Skopeček, já si pořád ještě myslím, že jako je jeden z mála ještě ODS.
1: Víte, já jsem ho vlastně, on je taková ta starší konzervativní ODS, nebo byl jako ekonom, a on dlouho se tak jako snažil vzdorovat tomu fialovskému lhaní a neplnění volebních slibů. Dokonce, že on je šéf středočeský ODS, posílal Petru Fialovi takový uplakaný dopisy, stížnost, jako, že takhle to nejde. No ale pak se tomu podvolil a vlastně začal v médiích obhajovat to, co předtím kritizoval. V rámci jenom, aby si zachoval funkci, teď podle mě mizí na kraji, chce být hejtmanem středočeským. Takže pro mě vlastně už, když i on to začal obhajovat, tu lež, tak nevím, proč já bych ho měl nějak vlastně ještě věřit. Hmm.
0: No a podívejte se, uprostřed hlasuje...
1: Nejsou někde v řecké restauraci? Nebo...
0: To je Don Pablo. A podívejte se na ten výraz. Přece je jasný, že zvedá ruku pro něco, čemu nevěří.
1: Vy tam nevidíte tu víru v těch očích?
0: Ne. Říkám si, vidím v tom, já tady ale musím sedět a s těma to lidma
1: ale se počkejte, k něčemu pojďte se ještě tady, to je politická dcera Dona Pabla, primátorka brněnská Vaňková.
0: To je ta fetiška?
1: Ona má trošku, vidíte, takový, jako kdyby měla zvadlej pohled. Já tam taky nevidím úplně víru v ty hodnoty. Podívejte se na to.
0: Počkejte, ona má nějaký bílej
1: smutný
0: nos.
1: Ale máte pravdu.
0: To ona má no, bílej tam nos.
1: No teď jsme to odhalili, Xavere. To je jasný, tam šli okolo mladí lidi s nějakým bílým práškem.
0: No. A nebo si možná sypala cukr do kafe a omylem jí to tady jako...
1: Ale zas bych řekl, no i když Alexander Vandra to omlouval tím, že se tam všichni bavili a nikomu se nic nestalo tehdy.
0: Jo.
1: A mi se zdá, že tady se nikdo nebaví, kromě Petra Fialy, ne?
0: No já nevím. Mně
1: no,
0: to
1: možná
0: přijde,
1: nebo ne?
0: Mně tam přijde, že zvedají ruku tři zoufalí lidé, ale to je ilustrační fotografie, jo? To s tím moc nemá co dělat.
1: Já bych řekl takhle, je tam Petr Fiala, může být všechno jinak, ne? Může být všechno naopak.
0: No, jasný. A toto je opravdu ta fetiška?
1: No tak to jsou nehodnotový slova, Xavere.
0: No ne, tak co na tom je?
1: Vy říkali, to je bílej prášek, že nevěděla, co to je.
0: No tak jo, ale tak to přece není žádná urážka.
1: Fetířka,
0: no. Tak jedu dál, pane Olče. Ukrajina je v platební neschopnosti. Dnes měla splatit 34 milionů dolarů. Ale to, na sluchátka ještě mají.
1: To jo, vidím, že má dobrý sluchátka. Ale víte co, to už je vlastně sága lží tohleto o Ukrajině. Vlastně předstíráme, že Ukrajina ne bankrotuje, ale ona bankrotuje. Jenom vlastně holí investory a pořád jí vlastně Západ dotuje. On je to trošku jako s Řeckem, že se muselo předstírat, že Řecko nebankrotuje. Předstírá se, že Ukrajina zvítězí maximálně ve válce s Ruskem. Nezvítězí, všichni to vědí, ale pořád se taky předstírá, že zvítězí. My si předstíráme, že naše drony Ukrajinu spasejí, ale nespasejí a všichni to taky vědí. Já bych vlastně byl šťastný, kdyby už se Ukrajině přestalo lhát a kdyby začali lidi propadat realitě. A ten, kdo tu realitu popisuje, tak přestal být chcimírem a lhářem a šířitelem prokremelských narrativů, aby se konečně ta záležitost začala řešit vážně.
0: No jasně, ale já se bojím, že to je ochoten ty pravdivé věci říct málo kdo. Tak já vím třeba o panu Šlachtovi, který tady říkal, to je plukovník.
1: Já vím.
0: Který říkal, že ty ukrajinský gengy sem zase nalezly, stejně jako v 90. vydírání, výpalný, že než to tady.
1: Ježišmarja, tady... jestli tohle to se doslechne europoslankyně Pirátka Gregorová, tak mu řekne, že je proruská špína.
0: To je percat?
1: To je ta.
0: To je ta. Takže Šlachta je ochoten to říct. Mm-hmm. Stejně tak docent Šmucler tady ve vysílání řekl, jsou tady prostě nalezlí ukrajinští zubaři bez diplom.
1: Ježišmarja.
0: A řekne to a je to a něco s tím dělají, a jinak ve všem lžeme.
1: Takže v podstatě nám tady chtějí vrtat zuby a opravovat ukrajinští zubaři bez diplomu.
0: To jsem neřekl. To řekl doktor Šmucler a prostě, že se sem vnutil kde kdo, mm-hmm. bez kontroly je jasný, ale říkat to nesmíme. Musíme se tvářit, že je milujeme. Jak by, no. Poprosil, abyste řekl něco hezkého o Ukrajincích teď.
1: No, já už jsem řekl, že chci, aby se o Ukrajině přestalo lhát, aby ten, kdo popisuje realitu, aby přestal být v podstatě perzekovaný jako že nějaký prokremelský šváb a aby se o Ukrajině začalo vážně jednat podle situace reální.
0: Ale není kdo.
1: Ale víte co, stejně už Rusko s Amerikou jednají. Víte, vemte si tu ironii toho, že Američani říkají Ukrajincům, co smějí a nesmějí v té válce. Oni to řídějí, celou tu ukrajinskou armádu a její akce. A dávají mantinely. Tak já doufám, víte co, problém je, že všichni ty politici, včetně Zelenského, ten nejvíc, teď se taky předstírá pořád ještě, že Zelenský je demokrat. Předstírá se, že se Ukrajina, že je zralá na vstup do EU a že je zralá na vstup do NATO. To všechno se předstírá a ty lidi, kteří to předstírají, ty politici, kteří o tom rozhodují, tak vědí, že to není pravda, že nám lžou, ale lžou nám non-stop. Tak proto já doufám, že v Americe vyhraje Trump volby a že vlastně do té party lhářů a předstíračů a pokryců přijde nový hráč a to může tu situaci změnit aspoň něčemu lepšímu. Mm-hmm.
0: Prezident Pavel je podle prohlídky plně způsobilý k vykonávání povinností. Pořád rozlišuje barvy, umí počítat do 10.
1: No já jsem se dočet, má teda štěstí, musím říct. Já jsem se dočet, že teda má trošku vyšší nějakou kyselinu močovou a cholesterol.
0: To je hned ten močák.
1: Ale, no jo, jasně tak, taky už má nějaký roky. Ale on byl si to vyšetření nechat udělat v UVNce. Tak má velký štěstí, že z té nemocnice vyšel docela živej.
0: A tu lékařskou zprávu psal pan Zavoral, nebo, tak, nebo nevím, zase Biska?
1: A nevím, jestli si ji vyžádal Miloš Vystrčil. A jestli už se, když se to dočet o té kyselině močový, jestli už nechystá nějaký půjč. Víte co, Xavre? Protože jakmile je to z UVNky, tak nevíte.
0: No a proč to dělá? Jakože má pocit, že tolik lidí...
1: Já mám teorii. On pochopil, že na tu funkci nestačí, že je vlastně směšnej politicky v té funkci. A tak si přišel do UVN jako pro potvrzení, že ale ji může vykonávat, že je to dobrý. Způsobilý. Jenom tak kyselinka, ale jinak dobrý.
0: Že může řídit auto nebo tak něco.
1: Motorku.
0: Já tomu rozumím, jenom mě to přijde hrozně potupný.
1: No je to smutný. Ale je to novodobej Havel, Xaver. To si musíme říct.
0: Cože je?
1: Je to novodobej Havel, to nevíte, nebo co? Tohle je novo... Vy říkáte, že máte Xavera 2.0, tohle to je Václav Havel 2.0 podle marketérů a naší vlády. No je to tak.
0: Pane Holček...
1: Nedívejte se na mě takhle, bezhodnotově.
0: Vy jste něco pil dneska?
1: Já ne.
0: Jak to může
1: Já ne, Xavere. Přes 3 miliony Čechů mu dalo svůj hlas.
0: A to je něco jiného, ale žádný Havel to není, to je komunistický funkcionář.
1: To je, ale v té volbě byl takle přemalovaný. Tak, na Havla 2.0.
0: Tak ve vašich očích možná, ale to mě...
1: To tady já musím brýle, to se musím přiznat.
0: Našemu ctěnému publiku nepodstrkujte. Babiš uspěl s dovoláním kvůli příspěvku na sociální síti. S těma pirátama.
1: S pirátama, ale víte co, to je takový, já bych řekl, jedno dílčí vítězství, protože on zažil druhý vítězství a sice v kauze Čapí hnízdo, kde ještě vlastně běželo vyšetřování policejní kvůli té údajně jako fiktivní reklamě.
0: Ano, ano.
1: Bylo to několik let a teď to policie odložila, ukončila prostě a řekla, že to nebylo trestný čin, že tam nevidí. A teď si vemte, kolik politického kapitálu bylo investováno do toho, že vlastně Babiš byl odsouzený i bez soudů za Čapí hnízdo, za reklamu na Čapím hnízdě. Chvilkaři ty mu už přichystali tu klec vězeňskou před soud. A A vlastně je to úplně normální, projde to jako by nic. A vlastně to běží 8 let.
0: No tak to bude, ne?
1: Je, a já teď jenom, víte co, vlastně už můžeme říct, kauza Babiš se zdá nikdy nekončí. Vždycky najdou způsob, jak ji obnovit. Blížej se nám volby teď na podzim a příští rok na podzim. Co myslíte? Přijde další kauza s Čapým hnízdem?
0: No, něco tam bude. Tam je na to políčený, pane Holče, to je, si myslím. Ale tady na té fotce to vidíte, on si směje do ksichtu. No.
1: No, je to za dosti učení, samozřejmě.
0: Tak jo, pane Holče, to je všechno dneska. Těším se na příště.
1: Já taky.
0: A krásný víkend přeju.
1: No, vám taky.
0: Tak jo, podtrženo, sečteno. A naším hostem byl Petr Holec.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: To je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli také to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm. Ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karlo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud to... zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
2: trochu?
1: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
2: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence. No. No, tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlat? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: To je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ono na to odpovídalo velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: To je statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. Hmm. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ládina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
2: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Hmm,
2: tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
2: Hmm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Hmm.
1: Tak.
2: Ale to není od vás příliš kamarádské.
1: Z pravé kůže, neekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje no. byla tak levná, no. že byste mi položila telefon.
2: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
2: A to
1: jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána,
2: no.
1: co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: Hmm,
1: tak to je, korun.
2: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Taky se za váma přijdu poradit.
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte. Vaše dopisy v koši nekončí. Ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jako, že bych měla.
1: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení.
2: Hmm.
1: A aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, mm. tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního a jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý
1: na
2: den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno...
2: Kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila
2: no.
1: a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: No, okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co, za co dostávám do držky. A to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
2: Mm, ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade.
2: Mm.
1: Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT Archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT Senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT Senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
2: pravda.
1: Se na to dívají.
2: Já taky.
1: A jsou, já jsem na to koukal, a to ne, nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na pětce u nás? Nebo já tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
2: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
2: Taky mi to něco říká, ano.
1: 5. přes 9. No. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
2: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humosérky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
2: Ne?
1: Četnický.
2: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
2: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
2: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů?
2: Ne, já vím, ale tak
1: než, musíte to někde
2: než by se, než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
2: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
2: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No, no, no.
2: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
2: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
2: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
2: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky, bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
2: No, to nevypadá úplně.
1: A to se v 90. nosilo?
2: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
2: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vyměnit za černý.
2: Ne? To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
2: takhle,
1: mám
2: takhle
1: ještě
2: se
1: víc.
2: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč bych to?
2: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
2: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
2: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
2: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
2: Plizovaný, ano, tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
2: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
2: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Hmm. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
2: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
2: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
2: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
2: Jo, a ženy tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
2: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělal.
2: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to se nedělá takhle. Takhle.
2: Takhle. No tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
2: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
2: Je.
1: A víte, proč to je?
2: Mm-mm.
1: No on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
2: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
2: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
2: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
2: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
2: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
2: My realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
2: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží 7 milionů.
2: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát a když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní
2: Ale jo, tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu? No. Kauza.
2: No.
1: Takže on to zapřel původně.
2: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak se k té pohledávce neměl pan
2: tak
1: Horák.
2: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil... Třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
2: Jo, po koruně.
1: No ne tak po koruně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
2: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě,
2: no.
1: Staral bych se vám o vířivku, hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
2: Magdalenky.
1: To Magdalenky, Karolínky.
2: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
2: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Dnesky byste každý den od fajfkla... kus z těch 7 milionů.
2: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy. Ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
2: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
2: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
1: Ne, lžete.
2: Ne, fakt.
1: Honzo, Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
2: Pane zahradníče.
1: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
2: A to je český?

0: rádi a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to dotká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam hrozně hezká scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
1: ano.
0: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
1: Že je těhotná.
0: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
1: Jo.
0: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
1: Nevhodně se choval.
0: Nevhodně se choval. Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No.
1: No a jak to, jak to,
0: se dívám, jak tak rozdychtěně na vás.
1: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo.
0: Pomačkat,
1: no, no, já chci ten, to, čemu se říká spoiler, víte?
0: Ne, ne, ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
1: Ne, já chci spoiler.
0: To spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
1: A kdo hrál paní Dulskou?
0: Nevím.
1: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
0: Já si myslím, že to ani nebyla příliš. Nenajdete to rychle.
1: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
0: Režim letadlo?
1: Režim letadlo, no aby nás.
0: A to je co?
1: No, tak kdyby nám někdo volal.
0: Letíte
1: třeba,
0: někam?
1: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš s Xaverem, tak ho pozdravuj.
0: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás
1: Bacha,
0: znám.
1: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
0: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
1: Morálka.
0: Morálka paní Dulské.
1: Hele, to je film z roku 1958.
0: No, tak to je nic extra.
1: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
0: Ano.
1: To sedí.
0: Asi jo. No.
1: No.
0: Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
1: No, to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčí, tak to je Zdeňka Baldová.
0: Zdeňka Baldová?
1: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
0: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
1: Ten mačkač.
0: Mm-hmm. No.
1: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
0: No.
1: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
0: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišno by u nás.
1: A to užívala orálně, nebo se
0: její
1: v tom koupala?
0: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A je 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
1: No.
0: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to. A z toho jsem. No a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje.
1: Neptun.
0: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
1: jo,
0: takže otěhotněla. V tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není kom pro srandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký.
1: Jako, to byl nějaký nevěřící Tomáš.
0: No to byl nějaký. No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
1: Do té slané vody.
0: No, na tu pláž.
1: A našli?
0: No nenašli právě. Nenašli.
1: Taky ho vzala vlna.
0: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak jsme František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby, ne? A byl takový jako

0: Italský typ, no. Z Bulharska, ale.
1: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
0: No, tak...
1: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
0: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neseber, nebo...
1: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
0: Černé písky, nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
1: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
0: No, tak
1: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde je klidné moře.
0: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
1: Otěžek.
0: Nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačka.
1: No a jak to dopadlo s tou paní Důlskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
0: No nebyla, ona odešla, ta, ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Důlský, aby si to nechal vzít.
1: Ježiš.
0: Dokonce je to do prchy. No. Ano, ona se pak rozhodla, že ne, jak to je stejně jak ta Ina, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
1: No jo, ale toho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
0: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: No, říkal pan Donutil, ha, promiňte, takový ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
1: Mě hrozně.
0: Fakt?
1: No jo.
0: Vy jste faninka?
1: No, to je klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
0: No dovolte, no, ale... paní Karol... Teda v žádném případě neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne, to je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ty, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
0: Jsem dlouho nic neutratil.
1: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno. No, tak
0: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo.
0: prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lajinová vysere? Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No, počkejte, to není vůbec rozumnej nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve Slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak já... tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karo, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Seš kostka cukru v kávě, kamínek spadlý z římsy, kolečko z hodinek, breviář vzpomínek,

podložené sako, seš prohraná bitva. Jedna z posledních, chladná jako sníh, chladná seš jako při

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné.
2: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď.
3: Na XTV.
2: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Hraje vám rádi.

0: získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse, nikdo nemá vůbec nic v kapse, ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu, protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
2: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
2: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, které, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, některé trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skonč, to je... skončí svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam byste... svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď chci být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede, jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby ta nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
2: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
2: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
2: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami, nebo genderismem, nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků, teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
2: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
2: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo byste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučena prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo a nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás, ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
2: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
2: Tak zaprvé.
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
2: ano,
1: že by.
2: Ano. Tak především. Není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě je ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
2: u sebe doma.
1: Jaké sliby?
2: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhle tom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
2: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
2: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu, ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a oni ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci se za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
2: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
2: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale tato moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
2: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
0: Radio Xaver.

0: Radio.
1: Lani jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Podtrženo, sečteno a naším hostem je dnes Roman Šmucler. Dobrý den, pane docente.
1: Krásný den vám i divákům.
0: Je to smutek, nedá se nic dělat. Včera to zasáhlo celý svět. Zemřela Alžběta II. Přiznám se, že kdyby mě někdo před pár měsíci řekl, jak moc se mě to dotkne jednoho dne, tak bych mu nevěřil.
1: Tak je to celý náš život, protože jsme všichni nějak si mysleli, že to bude opravdu věčně, protože ona vlastně byla taková bytost, která vládla dřív, než my jsme se kdokoliv narodili, a skončila vlastně druhá alžbětinská éra. Je to vlastně hrozně zajímavá věc. To máme, já to mám, jsem takový jako hodně fanda na Británii, a dcera vystudovala britské školy, takže to tak jako bereme možná ještě víc, než se to bere v České republice. A je zajímavý to porovnání těch alžbětinských dob, to znamená, že by ta první, který šlo vlastně o život, když se dostala k moci, ohromný rozmach Británie, udělala z ní vlastně světovou velmoc. Alžběta druhá vlastně řešila ten ústup, to znamená, převzala vlastně, znovu jak byly ty rozhovory, tak se používalo slovo impérium. A postupně to impérium se demontovalo, ta doba se úplně měnila a ona to ustála. Takže byla to úplně zásadně odlišná, dlouhá doba, asi to bude jednou velké, bude to v učebnicích, první, druhá alžbětinská éra. A pro nás je asi zajímavý, že prostě se svět celý jako mění, že tohle to je ta symbolická věc. Ono to samozřejmě se nedá říct, že tím včerejším datem je nějaký překlenutí dvou časů, ale asi vysoce pravděpodobně je. To znamená, nejenom, že skončilo 20. století, tak jako definitivně, ale druhá věc je, že celá ta éra Británie, vlastně to, co my jsme si mysleli, náš evropský svět, jakože jsme středem vesmíru, kde opravdu z toho Londýna zřídili Čínu, zřídili Pakistán, Indii, Kanadu, kdysi Spojené státy. A my už víme, že to tak není, a pořád jsme měli ten pocit, že to tak trochu je. A ta královna tím, že se do toho vlastně narodila v těch 20. letech, tak to už ne Spojené státy, ale zbytek světa, tak my jsme furt měli pocit, že jsme pupek světa, a to vlastně definitivně skončilo. Jinak samozřejmě jako je to smutný, byla to výjimečná žena, výjimečný člověk. A pro nás je jako asi dobrý si uvědomit před tou prezidentskou volbou, jak moc jsme v jiné situaci než ta Británie. Že? Čili tam ta královna je svorník, my to nedokážeme nahradit tady. Nemůžeme vylosovat královský rod, to se prostě musí po staletí utvořit, ale jaký velký rozdíl při docela drsnosti britských novin a při docela drsnosti britské politiky, jak ona to vlastně dokáže spojovat. A my, jak jsme si vymysleli tu nesmyslnou volbu, ještě dvoukolovou přímou, tak samozřejmě ten prezident, aby byl zvolen, tak musí vyvolávat nenávist u části lidí, že jo, ty marketingové týmy teďka pojedou ani ne tak výhody toho svého, protože to se moc nechytí, jako říkat, co ten druhý dělá špatně, čímž se stane, že někdo to vyhraje o kousíček a ty druhý budou celý 4 roky si z něj dělat legraci, což teďka zažíváme po těch prezidentských volbách. Takže to je takový smutný a je to velký handicap české společnosti, ale nemá to asi jednoduché řešení. No. Asi byla trošku výhoda, když jsme toho krále měli, že poslední český král byl, myslím, Tomáš Garrigue Masaryk, protože oficiálně to byl Karel I., ale Tomáš Garrigue Masaryk byl vlastně tak jako zvolen mimo vlastně v zákulisně a moc se jako nepochybovalo o tom, že má být volen dál, i když ke konci byly nějaké hlasy, a vlastně to působilo hrozně dobře.
0: Přemýšlel jsem o ní dlouze včera večer. Říkal jsem si, že to byla taková jako globální babička všech, jo. Když se podíváte na tu fotku, tak to z toho jde. Nicméně...
1: Ona se to hodně říká, ale myslím si, že ona byla jako docela tvrdá babička. Že jestli to byla babička, tak to byla taková ta, která ty vnoučata docela vychovává.
0: A to já si nemyslím.
1: Jo, že myslím, že to nebyla ta babička, co je úplně jako rozmazluje. A to je možná ještě cennější, než v době bych řekl. Myslím si, že ona nás všechny trošku jako vychovávala, ne že by na nás křičela, ale že prostě tím svým příkladem nastavovala normy, kterým jako dostat není takový, jako když máte tu babičku, co vám dává to cukroví a co si ještě dáš a zapnutí televizi. Je to takový člověk, který vám říká, takhle to nějak dělám, zkus to tak dělat taky. A ta laťka byla proklatě vysoká. Teď nemluvím o těch zámcích, mluvím o tom, že je neuvěřitelný, se člověk dívá na její ruce jako lékař ty 2 dny před smrtí. Jak je vlastně vidět, jak ten zdravotní stav už byl velmi jako pokročilý. Pravděpodobně kardiálně selhávala a tak dále. A jak dostala těm povinnostem 2 dny před smrtí, to je úplně neuvěřitelné. Včetně toho, že to všichni museli vědět, protože výjimečně byl ten proces na Balmorelu, byl ve speciální místnosti, kde normálně se nepřijímá, protože asi bylo těžký, aby královna vlastně na to sebrala ty síly, ale ona ještě sebrala. No tak to je ta laťka. Je strašně vysoko.
0: Napsal jsem včera večer takový článek, kde občas píšu komentáře pro Rodinné noviny, který se jmenuje Kdyby byly kvóty na královnu. A přemýšlel jsem taky o tom, že o té diskusi o ženách v politice. Pane docente, toto je žena v politice.
1: Ano, toto je žena v politice. Mimochodem, ono to ukazuje, že ty ženy jsou jako velmi silný, to znamená, ono je jako velký, jakoby, myslím, nepochopení jako úlohy žen v politice. Myslím, v Čechách úplně absurdní věci. Spousta těch žen, které jsou v politice, jsou ženy, které nemají děti. Že se tomu třeba jako věnovali a je to určitá daň za to, že se tam jakoby dostali. A zároveň vidět, že když ty ženy prostě mají rodinu a mají ty děti, tak to jsou ty ženy v politice, které potřebujeme. Jo? U královny je to trošku něco jiného, ona se do toho narodila, ale je důležitý, aby ty lidi měli tu životní balanc. Aby, a to myslím, je to dobrý, co tam přinesou ty ženy, měli by to tam přinést i muži, kteří prostě jsou nějakým způsobem zakotveni, protože pak rozumějí ty většině lidí, čím žijou. Hmm.
0: Tak je to smutné a život jde dál, i my jedeme dál. Dusno na Vysoké škole ekonomické. Rektor Vysoké školy Dvořák se ohradil proti vystoupení Ševčíka na protestní akci. Co si o tom myslet?
1: Já jsem z 90. let, jo, takže my jsme tehdy jako si mysleli, že by co nejvíc to mělo být tak, že je někdo posuzován za svoji odbornost nebo jak je třeba umělec, a nemělo by se tolik řešit jeho třeba politický názory. To znamená, že by člověk nebyl dobrý nebo špatný soudruh, ale hlavně, že by se měla řešit ta odbornost. Čili to já prostě mám v sobě hodně moc jakoby zakotvený a myslím si, že ta společnost naše bude úspěšná, když tu budou zaznívat i různé politické hlasy, takové nebo makové. Já teď nechci se zastávat ani pana rektora, ani pana děkana. A každý asi má nárok na svůj vlastní politický názor. A pak je ta druhá věc, že by se mělo řešit, a to já vůbec netuším, nakolik je pan děkan Ševčík dobrý učitel, vědec a tak dále. Čili to je samozřejmě můj názor. Vnímám, že teď ta situace se otáčí, že se blížíme do situace, jako a pamatuju za komunistů, že už začíná být skoro i jedno, co vlastně jako umíte. Hodně se dají přimouřit v oči, hodně znám těch příkladů, kdy se zavřeli všechny oči, když byl někdo jako politicky uvědomělý v České republice těchto dnů a týdnů. A naopak, že třeba lidi vysoce kvalifikovaní mají prostě problém, když nemají ten správný názor. Čili já bych byl rád, aby to skončilo zase zpátky tak, že budeme, se třeba málo kdo zná jméno Ezra Pound, to bylo v těch 90. letech, to je americký básník, velmi významný, nechci ho hodnotit. A on prostě se v určitou dobu zaplet s nacismem, jak mu to imponovalo do určitý míry. A to byl ten krásný úhelný kámen, jestli vlastně ta poezie toho Ezry Pounda, a jestli třeba můžeme akceptovat umělce a filozofy, kteří třeba byli antisemité. Jo? To je velmi jako těžká debata, kterou bychom si měli odstarat. A tohleto jsou politické názory, to není tato tíha. Ale i tehdy my jsme v těch 90. letech říkali, pojďme číst Ezru Pounda a posuzujme jeho verše, neřešme jeho život. Takže to je tak. Jestli se tam samozřejmě pan děkan Ševčík dopustil něčeho, co mají pocit z hlediska Senátu, no tak snad já doufám, že žijeme v právním státě, že to nebudou řešit lidi na Twitteru, že nebudou kampaně v médiích, ale že máme nějaký akademický senáty a tak dále. A kdyby něco prokázali panu děkanovi, no tak se to nějak řeší. On se zase bude moct nějak odvolat a tak dále. A bylo by dobré, aby jsme to řešili jako právní stát. A ne jako třeba za minulého režimu. Že se něco napsalo v rudém právu a pak to frčelo.
0: On tam řekl na té demonstraci pan Ševčík, že premiér je hňup. Tak to myslím přesně bylo to. A to se hlavně nelíbilo tomu panu Dvořákovi, to vyplývá z toho článku.
1: Pak to může dát samozřejmě nějakému etickému panelu. A ten etický panel, tohle to je jakoby kontroverzní věc. Já jsem jako si všímal na Twitteru, že někteří útočí na pana děkana za nějaká fakta, která tam skutečně jakoby řekl, a někdo se chytá tohle výroku. Ta fakta, to mi jako hodně vadilo, kdyby za ty fakta měl být někdo trestaný, ať už jsou pravdivý nebo ne, ale mělo by se to nějakým způsobem vyvrátit jako fakticky. Tenhle ten výrok je takovej, že někdo může říct, že to snižuje vážnost školy, Doufám, že nebude nikdo trestaný za to, že snižuje vážnost jako mocnáře. No. No to by byla právě ta chyba, jo? Ale kdyby někdo řekl, že to jakoby to slovo hňup nějakým způsobem dehonestuje Vysokou školu ekonomickou, to si tam musí vyřešit, jo? Na Vilsnově náměstí.
0: Tak, jedeme dál. Prezident potřebuje psychiatra, řekla Stehlíková před soudem se Zemanem. No, co si o tomhle tom myslíte?
1: My jsme tady o tom mluvili. Ta věc je taková, že byl jsem velmi nevhodný, jak se spousta lidí chovalo k panu prezidentu Zemanovi v té době. To já myslím, že jako neskutečné zrcadlo nasazené všemu v Čechách, umírající a zemřelá královna a Miloš Zeman v těžké situaci. Jo. Já nechci ty dva srovnávat, teď někdo řekne, že je, není, do toho se nechci pouštět. A chci se pouštět do nějaký etický kultury. Jo. Bylo třeba zjevný, zpětně napadali některé média, které včas oznámili, že královna umřela asi skoro omylem, ale ona už v té době asi byla mrtvá, se zdá. Ale prostě Británie byla domluvená, rychle se to vrátilo, že to bude mít nějakou proceduru London Bridge. Jo. Tohle nám úplně u Miloše Zemana chybělo. To bylo úplně strašný, ty fotky, co byly v novinách, jo, kdo se jak k němu vyjadřoval. A už vůbec mě to jako děsí u lékařů. Takže to podle mě je meritum tohoto sporu,
0: ano.
1: Kde já chápu, že se pan prezident, myslím, že to žaloval, nějakým způsobem ohradil vůči tomu, aby se takhle s ním jako zacházelo od lidí, kterým někdo dá jaksi sluchu. Protože něco jiného je, kdyby paní doktorka Stehlíková mluvila o nějakém inženýringu, ale když lékař něco takového řekne, no, tak to lidi berou vážně a opravdu to toho dotyčného poškozuje. Takže já myslím, že asi tenhle soud, já nevím, jak dopadne, nejsem právník, ale měl by víc k nějakému zamyšlení nad lékařskými standardy, možná i nad standardy novinářskými. Já samozřejmě chápu, že je to nějaký veřejný zájem třeba do jistý míry něco vědět o zdraví prezidenta republiky, ale ten kontrast mezi Británií a Českou republikou je tedy brutální.
0: To je
1: jo, to zná ta hrozná bulvarizace, když třeba někdo nemá rád pana prezidenta Zemana, tak co třeba lidi, kteří mají o sobě vysoké mínění a mají tituly před jménem, za jménem, psali na sociálních sítích, to mě přijde prostě neuvěřitelné. Mm-hmm.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: No, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A... No, je to na Twitteru, můžete to lidé o spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí, já to musím říct, pane rektore, to je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty, a musel zasahovat policie a on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji, od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezku uvádíte fakta.
2: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal, jak to teda prožíváte vy a jak budete
2: slavit. Já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: rektore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener-Neustadtu v Trittelwerku. Utekli z toho Trittelwerku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní, teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí, Blbuše,
1: Nerudová.
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni veřejnost si říká Blbuše na Twitteru, na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si ho přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak a je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil, tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám.
2: Počkejte,
1: a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak
1: dobře. Ale to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, to říkáme velmi jedno to, vulgárně, jedno to není.
2: To není, samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená, zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se ze těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským A ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, kdybych... Já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když selže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete
1: říct, že to je horší, tady to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: jako
2: já můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, poslanec. Já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit, tak jako...
1: To řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa, jo, ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to nebo řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
0: Posloucháte rádio Xaver.

vyhrát a že je brzo umírat, mít stále něco před sebou, to uznávám, to uznávám. A láska, ta na muziku žárlí, třeba to nikdy nepřizná.

0: podtrženo, sečteno a naším hostem je dnes Roman Šmucler. Dobrý den, pane docente.
1: Krásný den vám i divákům.
0: Scholz. Polsku hradit škody z druhé světové války nebudeme. Varšava požaduje obrovskou sumu. Toto je strašně zvláštní spor. A jak to, že vybubla teď zrovna?
1: To má spoustu důvodů. To je naopak, tohle bych řekl, že nejzajímavější věc zatím. To je na dlouhý rozbor politologický. A myslím si, že České republiky se velmi týká. Že? Že nás to jakoby samozřejmě hrozně táhne k tomu Polsku v tuhle chvíli. Že? My jsme jako, tady spousta lidí mluví o tom projektu Trojmoří. Já když se spoustou lidí mluvím, tak mi říkají, už aby bylo Trojmoří. Už aby jsme byli s Poláky a s Ukrajinci jeden stát. Jo? A vlastně říkají, my to tak nějak jako převážíme v té Evropské unii, a žádná Evropská unie taková by nebyla, to bychom se museli asi rozejít. A já neříkám, že to někomu beru, ale ten spor je jakoby náš. To znamená, my ty naše země samozřejmě dlouhodobě jsou historicky navázané na Německo, zároveň samozřejmě druhá světová válka, máme nepochybně škody a křivdy z druhé světové války, takže do jisté míry to, co říkají Poláci, tady spoustě lidí se jakoby líbí, že by to Německo mělo víc platit. Nepochybně tenhle ten příběh jde hodně dovnitř, to znamená, určitě Polákům udělá dobře, podpoří tu stranu, která je, a všichni od začátku věděli, že Německo nic nezaplatí. No ale zároveň vzniká v té Evropské unii velká tenze, to znamená, to, že Polsko asi bude mít větší armádu než Německo, možná trošku je o tom, že chce mít možná časem i větší vliv než Německo. Otázka je, jestli Polsko bude schopný ufinancovat Evropskou unii, vyřešit Itálii, nebo jestli by chtělo mít velký hlas, ale dál to bude na Německu. A samozřejmě už padlo zase spory s Českou republikou, že to tady jako chybí, ale tenhle týden se zase připomnělo ty zhruba 3 golfové hřiště, co dlužíme Polsku, jak se dělala ta úprava těch hranic, že jo. A já často jezdím na ty hranice a vím, že tam samozřejmě ne každý Polák se úplně smířil z výsledky války o Těšínsko, jo. Čili to jsou věci, které tady jsou z mnoha stran. Myslím, že je tady jako velká podpora nějakého spojení s Polskem, možná i s Ukrajinou. Paradoxně ten, kdo do toho chce, myslím, nejméně Slovensko, který vždycky, když tyhle ty nápady jako padnou, tak Bratislava z toho není úplně nadšená. No a zároveň jsou to trošku jako, že kdyby jako Němci poslali peníze do České republiky za druhou světovou válku, to myslím, že by to byl populární, jo? To by chtěl někdo vyhrát volby, tak je to hrozně hezký téma, ty Němci nic nepošlou. No a vytváří to i do budoucna takový něco, jako že až se budou jednat, jak ty peníze se budou přesouvat v EU, tak možná třeba to Polsko řekne, že přimhouří oči nad těma reparacema, když budou nějaký podmínky pro to Polsko. Čili já myslím, že to je na stole jako další tlak na Německo. No.
0: Jenže ta druhá věta, Varšava požaduje obrovskou sumu, jakoby říkala, že kdyby požadovala menší sumu, tak by se o tom dalo vyjednávat. To z toho já cítím.
1: Já myslím, že vyjednávat se dá, tohle vždycky, když se bavíme o reparacích, tak to vždycky bude astronomická suma. A samozřejmě nemá to žádný jiný řešení než vojenský a tvrdě politický. Že? Čili buď to budeme hrát jako vnitropolitický téma, to my jako třeba Češi umíme, vemte si vždycky, když je výročí bitvy na Bílý hoře, tak vždycky řešíme, kdo komu co dluží. Zjevně všichni víme, že už asi protestanti, protestantská liga je katolická, nikdo nic platit nebude, že jo? Ale jako umíme to řešit, takže jestli je to pro vnitřní publikum, tak je to moc hezký téma, jak vlastně ty, co teďka jsou u moci, kteří řekněme nejsou tak probruselští, jako ti jiní můžou si vyřešit tu vnitřní politiku. Jestli půjde o tu vnější, no tak taky čím víc peněz chcete, když byste chtěli skutečně vyjednávat, no tak tím líp se vám ustupuje. Takže jako rozumím tomu, co to Polsko dělá, ale není sporu o tom, já když jezdím po Evropě a různý orgány, spolupracující s Evropskou unií na bázi stomatologie, kde jsem, tak nelze si nevšimnout, že prostě praskají švy někde u Chebu. Jo? A musíme si říct, jako co bude. Čili spousta Němců, Francouzů vidí věci trošku jinak, než je tady vidíme v tom Trojmoří. A my to tak bereme z takový jako jednoduchý roviny, že říkáme, my opravdu máme rádi tu Ukrajinu, oni nemají tolik rádi tu Ukrajinu. A když jsem třeba v Polsku, tak třeba to nadšení není takový jako u nás, ale je tam mnohem větší nadšení, protože to Polsko bude fakt zase

0: veliký. Že někdo se musí starat o tu Litvu, jo? Někdo se musí postarat o Lvov na té Ukrajině. Debatuje se o tom, kdo to tam zainvestuje, jaký firmy a tak dále, a tak dále. Takže je to obrovská hra, je to vysoká politika, je to vlastně zajímavý. Že? O tomhle má být mezinárodní politika, ne o frázích, ale evidentně jsou to ty miliardy, biliony a to je vlastně ta mezinárodní politika v reálu.
1: Pane docente, už s tím žiju dva dny, s tímto článkem, polknout prášek a ulehnout na pravý bok. Tak zní recept na to, aby léky začaly působit co nejrychleji. Zkusil jsem to včera.
0: Já jsem si udělal domácí úkol.
1: Nic jsem nepozoroval.
0: Tohle jsem si dohledal celý. A musím říct, že na tom by se vlastně dalo odemonstrovat, proč jsme v háji s tím covidem. A prakticky se všim. Jo. Že když tohle jako dojdete úplně do hloubky, tak zjistíte, proč je věda trošku k smíchu a všechno vlastně jak běží i v médiích. Takže realita tohoto sdělení je, že ten článek, člověk by čekal, že to je nějaký farmakolog nebo lékaři a že někdo opravdu zkoumal, jestli to jako pomůže. Ale to není pravda. To celý je profesor matematického projektování, který udělal počítačový program. Dost mi to připomíná, že tady velký slovo mějí matematici v době covidu. Jo? Takže on má jako instituci, tam spočítali program a udělali takový virtuální model žaludku a on se zabývá projektováním tekutin, jo, to už jsme fakt jako hrozně daleko od té medicíny, a došlo mu, že za určitých poloh by to mohlo být to vstřebávání lepší. A aby to jako znělo dobře, asi možná byly i ty granty, tohle známe, takový, jak se strašně přifukují věci ve vědě, tak se řeklo, že se zvýší ta účinnost až o 85%. Jo. Což když si asi přečte nějaký pacient, tak to je ohromující. To je asi ta první věc, kde by se většina pacientů měla zarazit, že řekne, tyjo, aby se jsme spali na tom levým, tak co bylo do teďka? Že 85% je fakt jako hodně, jo. No, ale je to nějaký prostě matematický model, který on udělal, dostanou na to nějaký granty, jsou kolem toho velký výkřik. Asi možná i nějaký pacienti něco takhle jako polikají, kdo ví, jak to jako bude, ale vlastně vůbec nikdo se neptal farmakologa, nikdo se neptal jako lékařů, a je to prostě jenom matematický model. Čili nemohu vyloučit, že to je pravda, nemohu vyloučit, že za 10-20 let to povede k nějakému zlepšení něčeho, ale taky to může klidně stát, že se těm lidem jako nějakým způsobem ublíží. Čili je to přesně senzace, chtivost ve vědě. Věci musí za každou cenu přicházet s obrovskými objemy. My jsme měli jeden čas, teď se urazí kolegové v Brně, a my jsme se jeden čas hrozně bavili, ale fakt to vedlo k dobrým výsledkům pro Brno, že byl vždycky koncem týdne objev z Brna, každý týden. Tam prostě jako první pochopili, že ta věda jako potřebuje marketing. A každý týden byl velký objev z Brna. Jo, 52 objevů nebo 40 objevů. Když došla řada na stomatologii, tak to jsem jako věděl, že to je úplně nesmysl. Jo. Ale jinak to ty lidi normálně nevěděli. Vytvořil se tím, jako, ne, že tam, já jsem pak mluvil tomu kolegovi, říkal, my tam něco děláme, a oni to trošku jako nafoukli, oni to trošku jako změnili. Ale za mnou začali chodit lidi a říkali, ty revoluční plomby z toho Brna máte? Já jsem říkal, ne, to je nějaký základní výzkum, něco tam jako zkoušej, něco tam zkoušej míchat. Ne, ale psali v novinách, že jsou nějaký úplně jiný lepší plomby z Brna. Čili to je něco, já se tím nechci smát Brňákům. Oni vlastně dělají to, co se po nich žádá, ty grantové agentury, že to musí mít jako ohlas, pak dostanete ty peníze, potřebujete ty novináře a pak najednou jednoho dne už zjistíte, že nejste vědec, ale politik. Že už jenom běháte po těch grantech a říkáte, na co to bude? A my říkáme, no bude to na vytržení zubů a migrace Černochů v době otroctví. Bude to, jak se trhaly zuby v době covidu. Jo? A bohužel tak to prostě je. No.
1: Nebo práva barmských žen a
0: no a pak jsou desítky milionů. Jako ty peníze pak jako řádově, jestli si podáte žádost o Čapí hnízdo nebo o takovýhle granty, jak dneska už jsou takové podobné peníze. Že?
1: Jasně. Tak já a Merkelová bychom mohli vyjednat s Putinem mír. Říká Berlusconi a to je konečně slovo do pranice. Na to tady od února čekám, pane docente.
0: Hek, tam je tak. Hlavně velká škoda, že dokud to šlo, že to někdo nevyřešil, ty minské dohody a tak dále. Jo, čili asi úloha všech těchto lidí, speciálně těchto dvou politiků, byla, než to vlastně začalo být zlý. protože tam, já vím, že Berlusconi není ve funkci a Angela Merkel vlastně skončila jakoby dřív, ale my se bavíme o něčem, co je válka od roku 2014, to napětí je tam podstatně dřív, že jo, čili teď je to, řekněme, nějaká eskalace a asi tyhle ty politici to mohli dávno vyřešit. Samozřejmě teďka je jednoduchý, každý můžeme říct, že by jsme to vyřešili, možná my dva bychom mohli říct, že kdyby jsme jako, že jo, jakože i dali dohromady a kdo nám dokáže, že ne. Že? Ale je to samozřejmě trošku absurdita. Jasný je, že dokud prostě aspoň jedna z těch dvou stran bude mít pocit, že pokračování té války něco přinese, tak se asi bude válčit. Jo? Čili teďka jako asi někdo v zákulisí tuší, jestli někomu opravdu dochází, nedochází dech, ty informace. Pro mě ta válka je vlastně jako krásným poznáním asi pro vás, pro všechny, že jsme si dokázali představit v těch třeba 40. letech za té války ty dezinformace, že dneska co jsou. Že vlastně v obě dvě ty strany a pak teďka už nad tím člověk jenom mává rukou, už vlastně ani jako se nesnažím nějak jako vědět, jak to je, protože i tak jako nepokrytě se říká, my vlastně děláme všichni propagandu, spousta novinářů říká, my víme, že třeba to, co jsme vytiskli, takže tomu nevěříme, ale chceme někomu pomoct. Takže v té absurdní situaci vlastně ani nevíme, jak ta situace vlastně dál se bude vyvíjet. A myslím si, že nám to jako ukazuje, že bychom do budoucna měli mít jako větší nějakou nezávislost třeba. Jako myslím si, že třeba veřejnoprávní média. Já jsem viděl nějaký výzkum včera, že si dali Australani práci v tom a prošli Twitter a sledovali tu válku, kdo koho podporuje. A drtivá většina těch, co se vyjadřují na Twitteru, jsou buď placený jako boti nebo nějaký automaty. Že vlastně jakoby ta veřejná diskuze probíhá vlastně úplně řízeně někým a že měli pocit, že 3,57% lidí, kteří vystupují na tom Twitteru, se snaží o nějaký balanc těch informací. Jo. Čili vlastně najít někoho, kdo vlastně se snaží jako hledat pravdu, je vlastně extrémně vzácný. A jenom se třískají emoce a v tak jako řekl bych dneska elementární věci, asi jak ta válka probíhá v době satelitů, skoro bych si tipnul, že to jako někdo mohl dát poradivou informaci.

0: vše, co mám.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
3: Xavere, další sváteční vlzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
2: Moc hezky to voní, musím říct.
3: To je Monte Cristo, Kuba.
2: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
3: Mm-hmm.
2: To je jakože z Kuby?
3: Jo, jsem dostal od fanouška.
2: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
3: Kdyby vás slyšel.
2: Je pěkný.
3: Výborný doutník.
2: Je krásně to, jo? Mě to zavonilo, vloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
3: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
2: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
3: Se, máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih? To není hodnotový,
2: ne,
3: Xaver?
2: Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80., dnes je 8. on věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechny
3: souvislosti. Lazebník, ne?
2: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
3: já
2: čáru.
3: Já se nemůžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou u země, paní Danuší.
2: Ano, a udělal mě demarkační...
3: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne, v 45.
2: Tak ona říkala Američani, ne?
3: No, už to přešlo do Německa teď.
2: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
3: Jo.
2: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
3: Víte, jak se mu říká dneska, Xavere?
2: Nevím.
3: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
2: Tak já stojím pořád na té samé straně.
3: Jo? Hm? Oni se mění kolem vás jenom.
2: Ať
3: to se
2: je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
3: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Xavere,
2: no tak
3: já tak...
2: Kdo osvobozoval Berlín?
3: Cože?
2: Kdo osvobozoval Berlín?
3: Jasně, Rudá armáda, no tak, to všichni víme, ale Západ, já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Xavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak,
2: tady
3: všichni
2: je...
3: víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda a Plzeň osvobodila Američani.
2: Pane Holče, tady... V tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
3: to bude to vždycky. Tady to opravdu
2: pane
3: opravdě.
2: Pane Volče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
3: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
2: Jasně, já cítím prostě tu
3: ironii. Ne, ne.
2: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
3: Ani náhodou.
4: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
5: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
4: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
5: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, XTV.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo. Tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV, a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto natáčením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ale.
1: Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu. A teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života a sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Mm-hmm. Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: Opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé, Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Ano, a celkem jich máme 14, abychom si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem? Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně, myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODSku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
2: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: Do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
2: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněconosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
2: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
2: Den.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jiří Čunek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Senátor Jiří Čunek, bývalý hejtman Zlínského kraje a bývalý předseda KDU-ČSL. Je teoreticky možné, pane senátore, že se opět stanete předsedou KDU-ČSL?
1: Teoreticky je možné kde co.
0: A prakticky?
1: Uvidíme.
0: Přemýšlíte o tom?
1: Ne.
0: Proč?
1: Protože já se rád soustředím na věci, které mají smysl. A v tuto chvíli má smysl, pro mě mají smysl krajské a senátní volby.
0: K tomu se nedostaneme.
1: No a...

0: ono jedno podmiňuje druhé a zrovna i člověk, který by neuspěl v těch ve volbách, tak asi těžko by se mohl ucházet o jakoukoliv jinou funkci. Takže tím pádem to nechávám tak, protože na to je čas.
1: A pak, když uspějete, tak
0: bude... Tak, tak to budu řešit, ale teď to neřeším.
1: Takže někde vzadu to máte?
0: Asi ano, jako, ale ne, neřeším to.
1: Je vůbec nejvyšší čas, aby předseda současný pan Jurečka skončil?
0: No, myslím si, že ten čas už dokonce uběhl, jakože už není nejvyšší čas, už ten jsme prošvihli, ten nejvyšší čas. Si myslím, že měl velkou možnost elegantně vycouvat po nějakých těch událostech Rudolfina a tak dále, ale prostě se tak nestalo, ale je to škoda, je to vidět na těch preferencích.
1: Někteří občané si myslí, pane Čunku, že KDU-ČSL je dneska aktivistická liberální strana. Jak se s tím srovnáváte?
0: Tak určitě většinově není, ale ten problém, který je v celé společnosti, že je málo lidí, kteří chtějí bojovat i za svůj názor, prostě vůbec bojovat. Je, takových je málo a jsou hlavně odstavováni a pak je tady velká množina těch, ať jsou v kterýchkoliv stranách, kteří se chtějí hlavně domluvit. Takže to teď prožíváme i na těch krajských úrovních, řekněme, lidé, kteří nemají moc velkou šanci osobně mít nějaké preference, být voleni a tak dále, tak oni zase naopak se umí domluvit, protože ty krajské posty jsou pro lidi, kteří mají průměrný plat, tak jsou nesmírně zajímavé, protože jsou velmi nadhodnocené finančně. No a oni tam směřují a počet, když je větší počet byť průměrných či podprůměrných zastupitelů a dají ruce nahoru, tak si nikdy nezvolí nějakého velkého lídra, který by potom začal dělat pořádek. Takže vlastně teď je to tak, že všichni mají stále, chápou tu demokracii tak, že nejlepší je ten, kdo se domluví. O čem? A že třeba ta společnost se nikam nevyvíjí. To zdá se mnohé lidi netrápí. Takže nakonec to vidíte i na té evropské úrovni. Prostě důležitý je ten, kdo dokáže se dohodnout a být vlastně mediátorem. A pak ten mediátor, ale když je, to si myslím například o panu premiérovi, že zcela jistě je to, nebo já si myslím, že to je poměrně slušný a hodný a jistě i vzdělaný člověk, ale není to žádný manažer, není to člověk, který by uměl řídit vládu s nějakým cílem, kromě proklamací. No ale je výborný mediátor, který všechno dá dohromady, ale pak to vypadá, jak v tom Čapkově to vaření dortu nebo pečení dortu, pejskem a kočičkou prostě. Každý tam něco dá a podle toho to vypadá. Když se podíváte na evropskou politiku, co paní von der Leyen, předsedkyně dneska Staronová, co vlastně říkala kdysi, jak to dopadlo, co říká teď, jak věci, které jsou nespojitelné, všem všechno slíbí a oni všichni musí vědět, že se to nemůže ani naplnit, že to jde proti sobě, ale prostě ta dohoda pro každého je výhodná. A to i jenom, že to není výhodné tam v tom případě pro Evropu a tady to není výhodné ani pro kraje, ani protože se nehádají, to je skoro špatně, protože by se měli hádat o ty věcné záležitosti, ne o hlouposti. Takže já to vidím v tomto smyslu, já vidím to, že když se vrátím k té straně, že budu to a chci zcela jistě, ale všechno to budeme řešit až po 21. září.
1: Pane senátore, kdybych byl občanem Zlínského kraje, proč bych si měl přát, aby Jiří Čunek byl mým hejtmanem?
0: Já si myslím, že když já jsem občanem Zlínského kraje a nekandidoval bych, tak bych se podíval, kdo co udělal, ne co kdo říká. No a když to srovná ten občan, tak uvidí, co udělal Jiří Čunek za dobu, co je v politice a co udělali ti ostatní. A někdy se mi zdá až zajímavé, že občané volí někoho, byť třeba mají určitou možnost volby různých lidí, kteří už něco udělali, tak zvolí někoho, kdo něco slibuje, ale zatím vůbec nic neudělal a říká, je mi 40, 50, 60, 30. Ještě jsem nic nikdy neudělal, ale až mě zvolíte, tak to uvidíte, to něco udělám. A většinou uvidí, že pokud to není škoda, tak minimálně neudělá nic.
1: Dobře, a co je vaše vlajková loď? My jsme tady už v minulosti v tomto studiu hovořili o projektu nemocnice Zlínské, což neumím vůbec posoudit, ale zdálo se mi, že ta jedna velká nemocnice je lepší než ta roztrkaná, ale ten váš projekt neuspěl. Tak co je ještě teda to?
0: A ten projekt neuspěl právě proto, co jsem říkal před chvílí. Ti lidé, kteří prokazatelně, jak jsme zjistili, mnozí ani nebyli v té nemocnici, tak se velmi kompetentně v uvozovkách, na obrazovkách jaksi vymezovali, jak to bude. A je to čistě jenom proto, že část zlínských občanů, větší část, zdá se, je to asi, řekněme, 58% podle průzkumu, tak by rádo chodilo do té staré nemocnice. Těžko se jim vysvětluje, že v té poloze, tak jak to je, tak se to dá udělat, ale pouze tak, a to se teď ukázalo, že ta nemocnice nikdy nebude jako nová, vždycky bude vlastně mít daleko větší náklady, takže má velkou ambici být ztrátová, aby ji někdo doplácel. Když ji rekonstruujete, tak oni teď naplánovali zase, že to bude za 10 let. Samozřejmě ti, co to říkají, tak všechno, co naplánovali, tak nikdy nedodrželi. Já si pamatuju, že to současné vedení kraje dalo billboard před nemocnici před volbami před 4 lety, v tomto čase tedy, rekonstrukce nemocnice, termín hned. No, z té rekonstrukce není hotové vůbec nic, ani cihla, a máme 4 roky pryč. A teď proč by občané měli věřit tomu, že zase potom někdy něco udělají? Ale dobře, tak
1: počkejte, i kdyby to tak bylo. A je ten projekt mrtvý?
0: Ten projekt není mrtvý, protože tím, že se nic neudělalo a jenom se opravovalo to, co se opravit skutečně i mělo, tak a ty pozemky pro tu novou nemocnici stále jsou pochopitelně k mání, tak ten projekt nemusí být mrtvý a může se zrealizovat. Zvlášť, když tu novou nemocnici, podle toho, co jsme teď zjistili, tak ta projekční kancelář, když to zkrátím, která to dělala pro nás před 4 lety, tak byla najata slovenskou vládou, a tedy asi ještě tou minulou, ale tato vláda to podporuje, a vytvořili podle toho našeho projektu, ho přenesli do Banské Bystrice, kde se vysoutěžil ten projekt nemocnice, ten náš projekt nemocnice za 7 miliard 425 milionů korun. A když to celé zkrátím, tak a tam to teď začínají stavět, ta soutěž už je uzavřena. A když to celé zkrátím, tak tady zhruba 60 až 70% velikosti objemu nemocnice je naplánováno za 9 miliard, samozřejmě bez DPH, což je 11, plus všechny ty ostatní věci, pak tam není doprava, kus dopravy, nejsou tam mosty a tak dále, takže odborníci říkají, že to bude až tak 15 miliard korun. A to je tak, že občané si musí říct, chceme raději něco horšího, a v nějakém dlouhém horizontu za 15 miliard korun, nebo něco nového, daleko lepšího, protože to je objektivní pravda, za 7 miliard. No ale pozor, musí si to říct všichni občané, protože to jsou peníze všech občanů.
1: Nebo neboli většina.
0: Ano, a tak. Co se týká většiny, tak většina ve Zlínském kraji chce novou nemocnici. Ale to říká průzkum, ne já. Takže poměrně asi i dobrý.
1: Počkejte, a řekněte, ta nemocnice nová krajská ve Zlíně, to bude vaše nejdůležitější věc v těch krajských volbách?
0: Ne, my jsme se dohodli, že zkusíme předložit občanům ta fakta. To znamená zaprvé to, co říká ten současný establishment, a dokonce i to, co říká, tak jim to prostě nevyšlo, jim se nepodařilo utajit, kolik bude stát rekonstrukce nemocnice, protože dříve to byly 2 miliardy, pak 4, pak 6 a dneska je to zas 9 a tak to stále roste, takže se to dostalo ven, načež ten současný hejtman Holiš řekl před 2 měsíci v nějakém magazínu, který vychází v tom kraji, že nová by stála 20. Ale to chudák zapomněl, že už proběhla soutěž na Slovensku, kde se zjistilo, kolik to bude stát. Takže
1: počkejte, a řekněte mi, máte teda něco jiného? Protože vidím, že jste plný té nemocnice.
0: Ne, já jsem plný té nemocnice, protože to je naprosto neekonomické, a ze zdravotního hlediska, tedy ať už se týká pacientů, lékařů a tak dále, naprosto nesprávné rozhodnutí, ale pravdou je, že politik mnohdy musí respektovat voliče, i když chtějí prostě něco jiného.
1: Dobře,
0: takže
1: ale
0: uvidíme, my to předložíme voličům, když se rozhodnou, tak či onak, tak my tu vůli budeme respektovat.
1: Abychom se posunuli dál. Když tedy budu občanem Zlínského kraje, tak Jiří Čunek mi nabízí, že bude kopat za novou nemocnici. To je jedna věc.
0: Jiří Čunek ale hlavně nabízí, že když se podíváte, co jsem doposud udělal, tak je za mnou teď nově otevřené nádraží na Vsetíně za 3 miliardy, o kterém tedy, které teď soutěží o nějakou cenu evropskou, nejenom tedy českou. A vidí mnoho jiných projektů.
1: Ale to jsou podniky, pane Čunku.
0: Ne,
1: to je hezký, odvedená práce.
0: To je a ať se podívá, co odvedli ti ostatní, kteří jim teď něco nabízí. A za nimi bohužel žádný pomník, který by byl udržitelný, není. Že?
1: Já bych se také díval, co nabízí ti ostatní, určitě. Ale mě by především zajímalo, protože tady sedíte vy, tak co byste mi nabídnul vy, kromě té nemocnice?
0: Já bych vám nabídnul to, že ten kraj, tam nejde totiž vůbec jenom o tu nemocnici. To by bylo jedno. Když se lidé rozhodnou, že se chtějí být hůř léčení a tak dále, že jim nevadí, že lékaři, kterým je 50, tak si řeknou, co já bych tady dělal, do důchodu tady budu na staveništi. A pokud tam nemá nějakou strašně velkou vazbu, tak tam prostě nezůstane. To znamená, že se tam rozpadají ty týmy, které by tam chtěli zůstat. Mladí lidé, moje dcera absolvovala na medicíně, takže doktorka, ti noví doktoři, jsem s nimi mluvil, jsem se ptal, a vy jste ze Zlínského kraje, když brali ty diplomy, a oni říkají, nám všichni říkají, tam přeci nepůjdete na to staveniště, to tam bude 25 let. To znamená, ono se to všeobecně ví, když bydlíte ve Zlínském kraji, tak stejně jako všude chcete intenzivně slyšet dobré zprávy a ty to nechcete slyšet. To znamená, já jsem ale ten, kdo říká, poslouchejme i ty špatné zprávy a zaříme se podle toho a budujme kraj pro 21. století, neboli když uděláme něco nového, tak co zaprvé lidi zaujme a co bude i, teď myslím tu odbornou veřejnost, a co bude mít ten dopředný charakter, aby byl důvod bydlet ve Zlínském kraji a taky tam pracovat, tak pak ten kraj budeme rozvíjet. A to jim nabízím. Takže jim nenabízím jenom konkrétní projekty, kterých je hodně.
1: A teď vás poprosím o stručnou za tu údernou odpověď. My, když to pozorujeme, my občané, co se děje například naší zemi, Evropské unii celé, víme, že celý svět je na dluh a vlastně 97% činí zadluženost vůči HDP Evropské unie. U nás to není tak hrozné, ale jak to myslíte vy s financemi toho kraje?
0: Ten kraj je na tom tak, že on dneska na tu novou nemocnici za 7 miliard má na účte tě peníze. A ti lidé, kteří tam sedí dnes, tak po mně zdědili zhruba 4 miliardy a sami ale nerealizovali žádné projekty, protože se jim rozbily ty investiční týmy, myslím odborníků, ne politiků. A tím pádem, že neutratili žádné peníze, tak tam ty peníze taky zbyly. Takže dneska ten kraj ekonomicky na tom je velmi dobře a oni naopak rozdávají peníze, kdo si řekne, tomu dávají, protože si myslí, že se prorozdávají a řeknou, tak jsme tady dali na to, na ono, ale to, vemte si, když tady budete mít ten ohromný balík a někdo vás požádá a vy buď dáte nebo nedáte, to nic, žádnou práci nestojí. To znamená, on dělají všechno to, co nestojí práci, ale mohli by z toho potom udělat a říct občanům, podívejte, my jsme dali tolik na cesty, ale to je nestálo žádnou práci.
1: Ale vy, pane senátore, možná budoucí hejtmane, dobře víte, kam mířím. Mm-hmm. Vy máte velké plány, chtěl byste budovat spoustu věcí a já se teda odpověste ano, ne, jste ochoten ten kraj zadlužit?
0: Já jsem ochoten kraj zadlužit projekty, které tomu kraji přinesou tolik peněz, že vlastně ten dluh krásně splatí. To by se stalo i u té nemocnice. A řeknu vám příklad, když jsem nastoupil a s těmi odborníky kolem jsem řekl, že nemocnice nebudou vytvářet dluh a v té analýze, jak stavět novou nemocnici a kolik bude vytvářet prostředku, tak jsme řekli, my dosáhneme zisku 200 milionů korun. A tam do té doby byla ztráta každý rok 40 milionů korun. Ta nemocnice stará dneska vytváří zisk 100 až 200 milionů korun. Když jsem změnil ten způsob práce samozřejmě se svými kolegy. A to je tak, že se můžete zadlužovat, ale nesmíte to projíst. To znamená, já nebudu dělat žádné projekty, které budou jenom líbivé a projedli bychom to. A tyto projekty ovšem jsou dopředné a navíc ten kraj, on vůbec zadlužený není, takže ani není důvod ho zadlužovat.
1: Ještě mi prosím vysvětlete, pane senátore, vaše zvolení do Senátu opětovné, protože teď budete znovu kandidovat, všichni považují za vyřešenou věc. No tak myslím, že zbytečné se tomu teď takto usmívat. Ale
0: víte co, já se tomu usmívám, ano, já si věřím.
1: Ale nechte mě říct tu otázku.
0: Ale já jenom chci říct, že já to namítám, on se rozhodne občan. Faktem je, že nedělám žádnou volební kampaň měsíc, ale já pracuji 6 let, celou tu dobu. Ale pravdou je, že to tak nemusí dopadnout. Já to tak úplně zajisté
1: neberu. A kdybyste mě nechal domluvit tu otázku tak, jako nechávám domluvit já vás, tak viděl jste, jak to bylo pěkné. Ne, to je v pořádku. Vy máte jenom jediného vyzývatele.
0: Ne, dva jsou tam.
1: Dva dokonce, tak dobře. Když mluvím s kýmkoliv z toho vašeho kraje, tak mi každý do jednoho, i třeba příznivci různých jiných stran, které byste si neopřel ani kolo, říkají, no tak tady je to jasný, tady zvolíme Čunka. A já se ptám, proč jdete tou jednodušší cestou? Protože vy jste přece bojovník, ne?
0: Jak proč jdu jednodušší cestou?
1: Proč nejdete do sněmovny? Tam jste mnohem platnější než senátor.
0: Mně teď skončí mandát. Teď.
1: A začne vám nový?
0: A pokud budu zvolen, začne mi nový.
1: Vy to dobře víte, že budete zvolen, ale proč ne sněmovna?
0: To je zajímavé, jak vám budu chodit pro ty povzbuzující prášky, které tady dáváte, jakože je všechno jasné. Já to tak nevidím, není všechno jasné. A musíme bojovat o to. A co se týká sněmovny, sněmovna ta bude na pořadu dnes za rok a půl.
1: Takže to není to vylouč, takzvaně, ne?
0: Ne, tak to vylouč uvidíme, co bude, to je daleko.
1: Vy do těch senátních voleb opravdu nebudete dělat žádnou kampaň? Nebudou viset ceduličky s nápisem Volte Čunka?
0: Tak viset jich nebude moc, ale určitě nějakou kampaň udělat musíme, abychom a vůbec... Víte, nakonec vyjezdíte mezi ty lidi, oni mnozí prostě třeba ani neví, protože že nějaké volby jsou. A takže jim musíme říct, že volby jsou a požádat je o jejich hlas. A samozřejmě s tím, že jim třeba řeknu, co jsem pro ně udělal a co pro ně chci udělat.
1: Říkáte to dobře, my jezdíme mezi lidi, ostatně diváci to najdou na webu xavier.cz, tak když jsme u toho, my teď v blízké době plánujeme mimo jiné výjezd i do Vsetína a na Vsetínsko. Takže tímto vás do našeho obytňáku zvu a můžeme v té debatě pokračovat.
0: Děkuji.
1: A jsem zvědav, co nám tam řekne nějaký náhodný občan. Třeba bude první, kdo vás nepochválí.
0: Třeba to. Určitě je hodně lidí, to opravdu já to tak nevidím, je hodně lidí, kteří prostě mají jiný názor, anebo mě prostě jenom nemají rádi z nějakého důvodu a tím mě samozřejmě taky volit nebudou. Takže ta věc není hotová. A ono se to mnohokrát stalo, že když si lidé mysleli, že to je jasné, můžu zůstat na zahradě, tak se to pak obrátilo jinak a třeba pak spokojení nebyli. Takže.
1: Těším se na příště, pane Čunku. Naschledanou.
0: Já taky. Mějte se hezky. Naschled.
1: Naším hostem byl Jiří Čunek.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz Hraje vám rádio.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu se dostaneme. Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím, že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: tím... Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i to digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, možná některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý slib, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové, A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky by to bylo jak?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x100 tisíc zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že už tady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? No. Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená, jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďko mám, abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmarda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
2: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpovědi bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
0: Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.

Nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář.

0: horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl.
1: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karol. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Vy jste dneska jako královna.
2: Myslím, že tenhle kostýmek minimálně tou barvou by se jí asi líbil, to máte pravdu.
1: Víte, jak se říká té barvě?
2: Já nevím, co by to mohlo být, lila?
1: Lila.
2: Lila, ano.
1: Lila.
2: Ne lilek, ale lila.
1: Lila. Dobrý je to.
2: Děkuji, vy jste dneska také takový hezky průhatý.
1: Kolik to stojí? No to je. Tak, spoustu věcí, paní a Karol, zajímavých.
2: Tak, půjdeme do toho.
1: Opozici vadí výše stropu i u elektřiny. Jo, pozor na to. Máme platit 4x víc než Slováci. 4x víc.
2: 4x víc.
1: Oh.
2: No normálně se říká pozdě, ale přece. Tak tady nejenom, že to je pozdě, ale ještě ke všemu máme, jak vyplývá z titulku, platí 4x víc než Slováci. Já jsem koukala na Twitter Petra Fialy a on ještě v dubnu, což by bylo dobré připomenout, v dubnu, teď máme září, půlku září, a on ještě v dubnu říkal, že zastropování cen je to špatné řešení, že bychom ho nakonec všichni zaplatili, což měl teda pravdu, ale teď očividně k tomu špatnému řešení sáhli a ještě k němu sáhli takovou, jak je evidentní, špatnou cestou.
1: Takže na Slovensku je to všechno 4x levnější, jo?
2: No všecko ne, no, ale potom za stropování budou mít levnější elektřinu, než máme u nás, nebo energie.
1: A kolik tak může stát na Petržalce jednopokojový byt, že bychom se tam přestěhovali?
2: A myslíte, že nám stačí jednopokoják? Já bych chtěla aspoň 2 KK.
1: Promiňte, vy máte tu vilu rodinou, já ano, jsem zapomněl. Ale my chlapci z takových normálních poměrů.
2: No právě tak, to je krásný kompromis mezi vilou a jednopokojovým bytem, je aspoň to 2 KK, Xavere.
1: No ale zase bychom měli levnější tady elektriku a plyn, ne?
2: Počkejte, proč elektriku? Tu budeme mít levnější stejně, co pak vy potřebujete nějakou elektriku, vy budete pořád na mobilu.
1: Musíme dobíjet někde.
2: No dobře, tak pojedete třeba na benzínku.
1: Určitě.
2: Tam si ho někam dáte, vyřídíte si e-maily, až ho budete mít dobitý, tak se vrátíte.
1: Já to tak nemám, paní Karol, to vy jezdíte do XTV si dobíjet mobil.
2: No on se cestou strašně rychle vybíjí. No.
1: On
2: pozná, že jedeme do XTV a v Mžiku je vybitý.
1: Ale zajímavé je, že někdy si přivezete mobily celé rodiny, to mě překvapilo. Tolik zástrček terénní nemáme.
2: No vidíte, musíme nějaké přidělat.
1: Ale je to dobrý, je to dobrý. No a co teda budeme dělat? Zastropujeme to ještě níž, nebo co?
2: Teď o tom mají jednat poslanci, což bude určitě zajímavá debata. Uvidíme, jestli opozice nebude třeba obstruovat, nebo jestli nebude to jednání nějak zdržovat, to všechno uvidíme. Ale každopádně debata ohledně toho bude určitě barvitá, na to si můžeme těšit. A my s tím nic neuděláme, teď to má v rukou Petr Fiala.
1: No ale četl jsem, paní Karol, v tisku i v tlači.
2: Tak to bude pravda.
1: Že 30 miliard korun připravili jako pomoc těm firmám.
2: Já myslím pro nás, že to připravili, tak pro firmy.
1: Pro nás ne, ale 30 miliard to už je hodně peněz.
2: To je hodně peněz a zaplatíme to my všichni, stejně jako to zastropování.
1: Já vím.
2: Takže si připravte portmonku, budete platit, Xavere.
1: No, dlužíme prej každý 330 tisíc. Každý Čech.
2: Jenom.
1: No, ale v Německu jsem se dozvěděl, na české koruny dluží přes 700, tak my jsme na tom ještě úplně v pohodě.
2: Já si jenom nejsem jistá, jestli ten váš údaj s třemasty tisíci je úplně správný, abych řekl, že to je víc, není
1: ne,
2: to víc? Víte to bezpečně?
1: No.
2: No tak já vám to budu věřit.
1: Jsem to četl někde.
2: No někde, počkejte, jestli jste to četl na nějakém dezinformačním portálu, musíte si vybírat, kde co čtete.
1: Na prestižním portálu
2: musíte
1: jsem to
2: četl. Musíte si to
1: četl.
2: Ověřit, musíte se vždycky podívat, jaké portály jsou dezinformační a ověřit si, jestli ta informace je pravdivá.
1: Na prestižním portálu parlamentní listy CZ.
2: Tak to bude pravda.
1: Jo, já nevím, co vy pořád máte tady s tím. Tak jedeme dál, paní Karol, jo. Maďarsko už podle europoslanců není demokracií, mein Gott, a čím teda je, vyzvali k zastavení evropských peněz. A je to tady.
2: Je to tady.
1: Už se nám to routí.
2: Mně se tohle to, co tady vidíme, tomu se říká konsenzuální pojetí pravdy. Pravda je to, na čem se dohodneme, že to pravda je. Tak europoslanci se nám dohodli na tom, že Maďarsko už není demokracií. protože spousta evropských politiků, kteří vyhrávají volby s odřenýma ušima, nebo je voliči už dávno nechtějí a proto zakotvili právě v Evropském parlamentu, tak nemůžou rozdýchat to, že Orbán vyhrává volby úplně bez problému s nadpoloviční většinou. Do toho jim vadí jeho názory, vadí jim jeho postoje, vadí jim to, jak se Maďarsko chová k takovým těm módním tématům, že třeba LGBT a podobně, všechny tyhle ty módní záležitosti. No tak je potřeba toho Orbána nějak trochu vytahat za uši, přistřihnout mu křidílka, jak jste hezky naznačil, a tak tady přijali takovouhle rezoluci v Evropském parlamentu. Můžeme se těšit, co přijde příště, jestli se europoslanci třeba nedohodnou na tom, že země je placatá, že v noci je světlo, mohli by se dohodnout na spoustě věcí.
1: No a taková náhoda, jo. Víte, že mi to včera podobná myšlenka napadla ve vaně? To, co jste teď řekla.
2: Že země je placatá?
1: Ne, já jsem totiž přemýšlel, přečetl jsem si předtím, než jsem šel do koupele, ty aktuální preference SANEPu. Pak se taky málem utopil, jo. A tam je napsáno, že TOP 09 má 3% něco. A vlastně, když si to vezmete, lidi, kteří teď, jo, Svetrová show, všechno, TOP 09, MEDA a tak,
2: ano.
1: Teď řídí nejenom ten stát, teď Prahu a oni vlastně nemají žádnou podporu.
2: No jo, ale tak hele, zase jsou průzkumy a průzkumy, jo. Zrovna tyhle průzkumy bych brala s velkou rezervou, tam vycházejí velmi zajímavé věci. Pamatuju si, jak jeden pro jistotu nejmenovaný subjekt, kterému tam vycházely preference před volbama kolem 8-10%, nakonec skončil na necelých 3%. Takže zrovna tuhle agenturu.
1: No říká si něco, no.
2: No to víte, že jo, tak tam jako tam vůbec vyšlo spousta zajímavých věcí, takže zrovna tam bych tomu nepřikládala váhu. To stačí se podívat na Facebooku, kdo tyhle ty průzkumy sdílí a hned máte jasno.
1: Víte, jak je to s těma hradbama a zlatým koněm?
2: Já vím, jak je to s hradbama a trojským koněm.
1: Ne. Říká se, že neexistují hradby, které by nepřeskočil zlatý kůň. A tam to tak nějak bude. A dokonce mě kdo si říkal před lety, že u SANEPu jde zařídit, že Jezevčík má nějaké preference do parlamentu. Že tam je všechno možné, ale já to nechci
2: Já jsem viděla, že Piráti byli někde asi na 10% nebo na kolika, no tak to je skoro jak ten Jezevčík.
1: No. Ale přesto to čtu a beru si z toho poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti.
2: Jo, já si z toho beru jenom legraci. Mně to přijde úsměvný.
1: Jo, neberete to vážně.
2: Ne,
1: to
2: speciálně dělat. Tohle vážně fakt neberu.
1: Se na druhou stranu od vás rád něco přiučím.
2: Ale to jsme trošku utekli od toho Orbyho. Podívejte se, jaký tam má výraz.
1: Orbyho, vy už jedete Orbyho, takhle na Orby,
2: no jo.
1: Víte, jak říkají lidi z SPD tomu Okamurovi, jeho kolegové?
2: Tomio.
1: Ne, oni mu říkají Oky.
2: Oky mu říkají, ano.
1: Takže máte Oky, Orby, vyjedete v těchto těch...
2: Předtím byl Gorby,
1: Gorby
2: už není.
1: No, už není. Takže, a on tady... Já nevím, co, jak on se tváří, oni mu to berou krev, nebo co?
2: Já bych řekla, že tam otvírá nějakou, že sedí za pultíkem a snaží se otevřít lahev s pitím.
1: A nebo má na videohovoru Ursulu.
2: Naopak, to by se takhle kysele tvářila ona.
1: A ona mu sděluje, že prachy... No, ještě paní Karol, když se zastaví evropský peníze, tak to Maďarsko vystoupí, ne?
2: No, oni tím vyhrožujou, ale já si myslím, že s tím zastavením evropských peněz to z logiky věci nemůže být zase tak snadný, že jo? Maďaři pořád do toho společného evropského rozpočtu přispívají, takže jedině by musela Evropská unie říct, tak my od vás nechceme, to by bylo korektní, říct, my od vás přece nechceme ani žádný peníze a žádný vám nepošleme. Ale říct, my od vás peníze chceme dál, ale zpátky nepoteče nic, to si myslím, že by nemělo být.
1: No, aby nebyly nějaký sankce na čabajky třeba.
2: Honem rychle se po natáčení vypravíme do Maďarska.
1: Tady to zavání zásoby. Sankce má,
2: no,
1: pozor.
2: No.
1: A čabajská, a co tam ještě uheráče?
2: Paprika, papriku gulášovou. Papriku do guláše, hele, to je originálně jenom v Maďarsku. Nikde lepší neseženete.
1: Včera jsme měli k obědu Segedin. To byl možná poslední záchvěv.
2: To byl možná poslední předsankční Segedin, ano.

Hraje vám Radio Xaver. Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Xaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit, jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní, kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Xavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května. Neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo. Mm-hmm.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považují za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tím Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Tak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, tak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů, to je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a beru to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině. Mm-hmm.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým. Ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo namíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže. Mm-hmm.
1: Je osobnost papeže a tím kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět soudruhu generální tajemníku. Katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No, ne se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
2: No a ještě někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem, kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější, oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestal za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat, a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já u této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
2: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje, a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
2: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem, Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
2: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místo předsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
2: No, zapomněl jsi mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až na druhém kole.
1: Mám to tady, když
2: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merkelova.
1: Takhle
2: přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché.
2: Takhle je to jednoduché.
1: Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
2: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Hraje vám. Like home, all my music. Radio Xaver.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace. Když se zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemisťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá. Ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku.
2: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď.
3: Na XTV.
2: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Náš den.
2: No ale jaký čtvrtek, Xavere?
1: Prvního.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A zvlášť kolem vás. Když já vlastně nevím, jestli bych tady s vámi měl si vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase.
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od
1: já
2: vás.
1: Já dokonce očekávám polibek před podrozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se vede.
1: Jo?
2: No.
1: Tak to neříkejte.
2: Co?
1: To
2: no ona to ví.
1: Dívá se
2: že,
1: na rozumku.
2: To víte, že jo, a že je 1. máj.
1: Jo, no, jo. No. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
2: No to jsou bylinky nenávisti.
1: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako křiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
2: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
1: Ještě?
2: Ani láskou, ani nenávistí.
1: Já v tom cítím Foltýna.
2: Ukažte.
1: Trošku tam je.
2: Jo.
1: No, vidíte,
2: jo, jo, jo, vidíte. Tady. Máte pravdu.
1: No, musíme to, ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo.
2: Jo, a tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
1: To je jako. Asi nějaký plevel. No, vyseli jsme čtyři různé věci a nutno říci, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
2: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
1: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne? Jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane holče,
2: nicméně
1: jako zahradníci my jsme se si neuživili.
2: No a pošlem to plukovníkovi?
1: No asi jo. Asi jo.
2: A taky už je, ne?
1: No tak jo, tak je tady, myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to jsou, že to je rostlinka nenávist,
2: jo, a je to
1: ocení, může dát do erbu.
2: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
1: No, vy s tím plukovníkem. No a co teda říkáte, pane holče? Mám několik věcí. Teď ten první máj, komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
2: No není, když vzniknul v Americe, v Chicagu, Xavere.
1: No, no, no. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
2: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
1: Jak to?
2: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
1: Tak,
2: já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
1: No já jsem slyšel...
2: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
1: Jak to myslíte?
2: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
1: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
2: straně.
1: No
2: ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
1: Myslíte na tenkým ledě?
2: Tak by se to dalo říct taky.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklidnilo vás to trošku?
1: Tak trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního, dokonce já si troufnu říci, v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlaté, tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně ve setinné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV.
2: Jednoznačně.
1: Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X.
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X.
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední dva roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za tři roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale ano. To je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří se razí podpadky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
2: Ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
2: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
2: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás, obyčejné lidi, přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
2: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
2: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
2: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům, říkáme peníze. Je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40% zvýšení cenové hladiny. Přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích. ztratili tu hodnotu, a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na plac, a to máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
2: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%.
1: Ano.
2: Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
2: A tím zdražuje všechno. A potom ještě můžeme poděkovat do Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám v peněžence?
2: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
2: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
2: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
2: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
2: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
2: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
1: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
2: Určitě.
1: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak?
2: Ano.
1: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
2: Nebo no, za poslední 2 roky o 80% cirka.
1: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
2: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
1: které
2: ono
1: roste. Naopak, které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota?
2: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co byste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5 tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
1: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
2: ano,
1: a za fiat měnu, kterou má doma,
2: ano,
1: promiňte mi, obyčejní lidé, říkáme peníze,
2: ano,
1: koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
2: Ano.
1: Můžu to dobře?
2: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No již, na to já se těším od začátku.
2: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, velká jistota, že vlastně budoucí 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
2: Děkuju, děkuju.
1: zlato@mince.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
2: A nebo vás, zlatý účet.
1: Nebo zlatý účet.
2: Ano.
1: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
2: Moc děkuju.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
0: Hraje vám Radio Xaver.

nevidět, jak moji vrstevníci jdou krásně od kosti. Než nás budou ovládat,

0: říkat, to chce klid, to chce klid.
1: Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Markéto, zase nám nevyšla jedna dobrá zpráva Petra Fialy.
2: Tak to už je u Petra Fialy celkem tradice.
1: To už je tradice, ale o co jde? Zase nám letos, už začátkem roku, zdražilo jídlo. Zdražilo nám o 5%, což není málo. My si všichni pamatujeme, je to už taková, já bych řekl, ikonický obraz premiéra Fialy na loňské veletrhu Země živitelka, velmi populární, whisky, úplně plný lidí, kde Petr Fiala vyšel na pódium a tam se tak rozlít kolem sebe a řekl, potraviny nám nádherně zlevňují. Lidi se taky rozlídli kolem sebe, začali si tlouct na čelo, kde to pan premiér vidí, ale ono už je to non-stop téměř, co u nás zdražují potraviny a vždycky nám vláda řekne, že a teď už to bylo naposled, teď už to končí a ono to nekončí. Stejně jako nám pořád říkají, že skončila, nebo porazili jsme definitivně inflaci, ale ona taky úplně poražená není a teď už se zdá, že by se mohla vrátit. Ale o co jde? Podle posledních čísel Českého statistického úřadu potraviny nebo jídlo zdražily v těch lednových údajích o 5% a já bych jenom připomněl, že za 3 roky zdražilo u nás jídlo o 30%, což jsou opravdu vysoké čísla, vysoké hodnoty, jak bychom řekli s premiérem Fialou a současně teda v tom lednu zdražilo i bydlení, takže hlavně jídlo a bydlení táhly inflaci nahoru. Já vůbec nevím, jestli ještě to jídlo někdy přestane zdražovat. Ne, že zlevní. Já nevím, mnoho lidí si představuje, jako, že když přestane inflace, že to začne zlevňovat. Ono to tak není. Ono to jenom přestane, když tak zpomalí zdražování. Tak co myslíte?
2: No, já to mám celkem jasno. Pokud zrušíme Green Deal, tak přestanou zdražovat potraviny. Ale vzhledem tomu, že Green Deal asi ještě nějakou dobu bude trvat, tak taky budou zdražovat potraviny. Vy jste řekl docela takové pěkné číslo. Vy jste řekl 5% zdražení, ale to je jenom meziměsíční, to je jenom z prosince na leden. Já mám daleko horší číslo, protože ekonomové většinou myslí v meziročním porovnání.

pochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lauter nic není.

má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronikou.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
2: No tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a v přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
1: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
2: dokonce
1: to nevede.
2: Dokonce je to chyba, já myslím. Naskakujeme na každý slovo.
1: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
2: myslím, velká docela.
1: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Kojno, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
2: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického, lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že v aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice a někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F. Elvik, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: No, prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
2: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Vy rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti. Souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve stačilo?
2: My se na to díváme ve stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi, jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě, lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude dál poté. Vy mi kladete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom v případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni ho pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor, já si totiž myslím, že toto je špatně, I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Mm-hmm. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
2: Z diplomacie. A z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
2: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
2: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
2: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
2: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
2: do Londýna.
1: Což se neděje zatím.
2: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace. Ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno, a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou, na naší čest osobní říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, že se nemýlím.
2: Část jednoho videa.
1: Část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
1: Ksavere, dobrý den.
0: To léto. Co to je?
1: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
0: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
1: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
0: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
1: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
0: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
1: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Friedrich a

0: televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být? Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu
1: Ani
0: věc.
1: paní Šmuclerová?
0: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. A
1: No a
0: tam je to
1: to
0: jiný.
1: Petr Dvořák také.
0: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firm. Je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
0: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, co to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Teda.
1: Nevím, mám spoustu zajímavých témat.
0: Dobře.
1: Víte, že máme podtrženo sečteno dneska?
0: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
0: Já jsem se koukal na tuhle paní de Croix. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: To je vznešený.
0: Ono je to D, není to D, Croix, je to de Croix. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní de Croix ministryně vypadá moc hezky a má moc hezký takový, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty, to obočí, to mají Ukrajinky většinou,
0: Mně se
1: co
0: to
1: já.
0: moc nelíbí, ono je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní
1: Takhle,
0: obočí.
1: jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
0: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Nechte si ten svůj tak trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celé té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě, chudák ten

0: ten starý pan soudce, co od toho očekával? Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
0: Co Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež, tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník, a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti, ve spolupráci s policií, nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuji tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
0: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme nám. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se. Rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
0: Šátkování, možná taky pionýrský. Jo. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
0: tak
1: teda.
0: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak mi mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
0: Ale to je poměrně drahý záběr, teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
0: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tato Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
0: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí. Mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili, sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vouk levičás.
0: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
0: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což
0: já
1: se od pražské slávy říct nedá.
0: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co mě aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
0: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec Tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecké sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mně to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umějí sekat víc a líp a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho vedle Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já si teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Jeně, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosím tě, taky tak trošku naučeně. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
0: Ta to říká dobře.
1: Okamura, Fialova vláda manipuluje volby. Stíháně účelové, říkali na první zprávy.cz.
0: Xavere, tohle je už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
0: No, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou, mezi tím zase to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhejbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhejbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, na to zeměkouli, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rus to neprohraje. A že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak
1: A nebo příští čtvrtek skončí válka.
0: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom i ta dohoda s tou Ursulou von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny, ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, jako je, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: Mm-hmm. No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné, to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale lidi zřejmě, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem ji slyšel s jazzovanou, já jsem ji slyšel rapovanou, já jsem ji slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že daná lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla... ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový, tu historii není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli prostě nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův mluví, jak ten slepej
1: tak, na to hraje. Tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte
0: ten...
1: to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
0: No, proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no, je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme. Tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši. Radio Xaver.

0: Rádio Xaver.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
3: Děkuju, dobrý den, děkuju za uvítání.
2: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat, vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
3: Děkuji.
2: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada, vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání alavity, tak co se stalo?
3: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes ucapy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jako my bychom si třeba přáli. Aby to, byť by to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alawity, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama a zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera navštívili, byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference. Jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
2: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
3: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15., tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
2: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
3: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
2: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
3: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne? Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze. Čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
2: z čeho?
3: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jak, jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říct. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
2: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bashar Assad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď
3: no,
2: nikde
3: Evropané,
2: nic?
3: Anebo já Evropané splnili svůj cíl. Assad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Assad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
2: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná, dá se jí vůbec vládnout?
3: Dá, ale silou, force.
2: Musí, takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bashar Assad vlastně?
3: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Shara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jaksi ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Assad, mladý Assad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Assad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať Nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna. Hmm.
2: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude, ale očividně,
3: Já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
2: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
3: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku. A výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
2: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
3: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
2: to chodí. A býval i za Joea Bidena.
3: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
2: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebylo by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
3: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
2: A má to velký význam?
3: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to už takováto diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jak si celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
2: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
3: Já mám ale pocit, nerada ale no, nerada bych
2: ho to. No.
3: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? Takže...
2: Ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
3: asi
2: by
3: tak,
2: mohla jednou přijít.
3: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka, nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. Hmm. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
2: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří. Na Ukrajině je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
3: Putinem volat.
2: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
3: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách.

0: vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jaksi, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Upřímně nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desíce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuji to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: višně
1: jsou.
2: Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli mu tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: Ano, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi. Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří, jak Zeman. Ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš?
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Ano, doufám, ano.
2: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umím, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla. Nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí milá Indie, milá Čína, budou 100% cla. a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej se, já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si o něčem popovídáme.
1: Oho.
2: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dějí se věci.
1: No, velký. Čím dál tím větší.
0: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, všeho druhu.
1: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
0: Ty si jako tam nějakou si, že... souvislost?
1: Ne, vůbec, nechci vůbec. Naznačovat, nerozvažuju se.
0: Takový podezření. No, v Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu si nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
1: Já
0: jak to chápeš?
1: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohleto, to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
0: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
1: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
0: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
1: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohleto všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy. Bohužel.
0: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltína, ten poskytl rozhovor i rozhlasu.

0: jsme mluvili předtím a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltín oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. To je
1: Jo.
0: taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
0: Ano,
1: To
0: a já
1: zase.
0: jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly. Tak
1: Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují
0: to
1: stát.
0: je co? To je bomba, ten
1: To
0: člověk.
1: jsem si tady musela napsat, protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo,
0: My už
1: pobavilo.
0: chápeme jeho dílo a
1: Ano.
0: to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní a to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
0: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že už, že bude půl roku.
0: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví šesté narozeniny ve funkci.
1: No
0: A bude to potom, co už šestkrát odcházel.
1: a vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
0: No,
1: Jako
0: viděl
1: co
0: bych
1: by
0: ji
1: ještě
0: v léčebně, psychiatrický,
1: co by
0: docela
1: mohl
0: vážně.
1: vytvořit ještě pro nás?
0: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
0: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo.
0: No.
1: To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
0: Úplně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál.
1: No a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi. Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
0: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde
1: Ono to
0: o
1: není k
0: peníze
1: smíchu,
0: nás
1: ale
0: obou.
1: vůbec.
0: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení k HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP. Jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2%
0: To
1: prostě
0: víš, jo.
1: neumějí nakupovat.
0: Ale jak to
1: No.
0: jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
0: No já myslím, že se
1: Kde
0: ho...
1: bude parkovat
0: Hele, já to
1: třeba?
0: úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu,
0: Jo,
1: já přijdu.
0: jo.
1: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta, nebo iDnes, Fiala je popleta a nemá argumenty, volby rozhodne

0: Peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
1: Měla by, já teda jenom koukám.
0: Prázdná peněženka.
1: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože, jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem, a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla jsi, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý, a nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
0: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
1: jasně,
0: bydlení.
1: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno. No Fialovi, jo, to chápu. Ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
0: No, ale... Doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
1: No,
0: a utichnou zbraně. A co potom?
1: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
0: Protože co když Putin skončí?
1: No, jasně.
0: Jako myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
1: Kdo nás napadne?
0: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
1: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
0: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
1: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi a on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi nebo jeho země, který již je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
0: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
1: No, já v tomhle tom jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
0: No, a slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru, nebo že... Zaznamenal jsi, co jsi říkal? Že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a... Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry. Já si myslím, tím ho vtáhli do hry.
1: Jo.
0: a vytvořili jako tlak na toho Putina?
1: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď i stá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
0: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
1: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialova vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vracím, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
0: A možná ani to ne.
1: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
0: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
1: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
0: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
1: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
0: Hodila nám nějak do toho vidle.
1: Hodila nám nějak do toho atomovku trošku.
0: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvěrtek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změní těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
1: No,
0: tak
1: jsem
0: ono
1: chtěl...
0: je asi více věcí, že?
1: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit. Ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl... ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
0: To jsou ještě 4 roky.
1: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže je to, tohle to je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
0: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
1: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
0: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
1: Díky za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Radio Xaver.
1: Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem 16. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné.

0: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek to je náš den, to už každý ví a to je den pravdy.
1: No počkej, no to je určitě, Xavere, ale čtvrtek je od dneška den hnoje, víte to, ze Strakovkou.
0: Jo, už je tam hnojíček.
1: Začalo to hnojem ve Strakovce a dneska už je i hnojí přes Strakovku.
0: Tak to musíme rozebrat. Také vám řeknu, že máme rekord. Představte jo. Si, ne ČSFD, tam nám naši fanoušci naklikali 90%, což je potřeba uznat, že jsme tak trošku je tady k tomu popíchli.
1: Ale já to nedělal, Xavre. Já
0: jsem taky neklikal, já tam nemám profil, ale to, že jsem to tady hecoval, to musím přiznat, starý hecíř. Ale my máme rekord, po poslední Wilsonce bylo absolutně drtivě nejvíc ohlasů, co kdy bylo.
1: No to je jasný. Ale prej se zaprášilo po té básnické sbírce z Dechyho.
0: Pane holče, není to tak. Není to tak. Já už to vím. Tolik lidí nám pomohlo, několik desítek, co žijou v Americe, ve Velké Británii. Paní psala z Amsterdamu, že tomu věnovala jedno odpoledne. Dokonce nejenom knihkupectví, ale šla do knihovny. No jo. To samý jeden pán v Japonsku, v Austrálii. No, naši fanoušci se absolutně mobilizovali. Žádná sbírka přeložená pana Zdechovského do cizí jazyku, pane holče, pamatujte si, neexistuje, no, je to lež.
1: Je to lež,
0: Ty verše možná byly přeložený na tom CTRLV překladáč a vyberete si a takhle to přeložíte, možná. Jo, tak to možná několikrát za den, ale v žádném jiném jazyce to nevyšlo. A myslím si, že tomu Zdechovskému se prostě nedá věřit. Natož, no, aby ten člověk za nás rozhodoval v Europarlamentu.
1: To je jasný, Xavre, já doufám.
0: Pane holče, on o sobě napíše, že jeho verše se překládají do 8 jazyků.
1: Ale já doufám,
0: a já říkám, že se nepřekládají, že je nečte nikdo ani v češtině.
1: No jasně, že ne, ale já doufám, že jsme mu pomohli k jednomu aspoň, že ho lidi nezvolejí do Europarlamentu znovu. A že bude mít čas na tvorbu, jak jsme si přáli.
0: Vy to máte to pozitivně a říkáte, ať ho nezvolej, ať má čas na tvorbu, a těch básnických sbírek je víc. A já to vidím z jiného úhlu, já jsem zlej a říkám, ať ho nezvolí do Europarlamentu, protože je to lhář.
1: Tak to jsme už věděli tak předtím, ne?
0: Jo?
1: Tohle jako jenom takový potvrzení, ne?
0: Chvíle věřil.
1: Ale vemte si tu sílu těch veršů jeho, když jsme takhle zmobilizovali lidi po celém světě, ne? Naše diváky
0: síla,
1: a posluchače.
0: Síla jeho veršů je nula, pane holče, jen tak, abyste věděl. Jo?
1: Není, Xavere. Já jsem
0: absolutně
1: včera ve streamu jsem recitoval jednu báseň kratší a cítil jsem to. Normálně to mnou lomcovalo. Sotva jsem to dočet, Xavere.
0: Já si tu básně představit, jo?
1: Jo?
0: Ne? Ano, proč? Jo, ne.
1: To je ono?
0: Tak, to jsem vám chtěl říct, že jsem, a děkujeme všem,
1: potřeba říct, jasný,
0: příznivcům tady Wilsonky i streamu pana Holce a mainstreamu, že jste do toho s náma šli a že jsme odhalili jednoho lháře.
1: Dalšího, co?
0: Že,
1: co každý skoro čtvrtek tady padne
0: jeden Xavere. Že já debil, když jsem vydával knížky moje, třeba Do životí, nebo Jak se vraždí v Čechách, Moje Las Vegas, nebo Jak se těží miliardy. Proč já jsem tam taky nenapsal, že moje knížky byly přeloženy do 8 jazyků?
1: Ale vy jste speciálně Jak se vraždí v Las Vegas? To jste měl rovnou napsat v hebrejštině, Xavere.
0: Jak se vraždí v Čechách, mám.
1: Nebo v Čechách. To jste, v hebrejštině by to bylo lepší, ne rovnou?
0: No já to asi napíšu ve zdechovštině.
1: Do tekismu.
0: A víte, co je zdechovština?
1: Do teď už jo.
0: To je lež od prvního do posledního písmenka.
1: A zveršovaná, Xavere.
0: No zveršovaná, to bych taky neříkal, pane Holč, vy tomu hovno rozumíte, ale my lidi, co vnímáme poezii a víme, co to, víme, kdo to je Orten a Kainár, tak.
1: Počkejte, Kainár, Orten. Já za Zdechem vidím jako jinýho.
0: Jo.
1: Hned vás přenesu do dětství. Pamatujete na Viléma Závadu?
0: Dobře, no tak. Můžeme to ukončit, tuto kapitolu, tím, že to je člověk, který mu se nedá věřit, a ty verše si prosím vás hlavně nekupujte. A ta paní, která v České televizi říkala, že po nich jen zapráší, lhala.
1: No a tak
0: což je v
1: To je normální v České televizi, ne? Celkem.
0: No nemělo by to být normální.
1: No nemělo, ale je, ne?
0: No, pane Holče, já mám dneska tady poznámku, hodně se lidí ptají na toho redaktora Hinka.
1: Já jsem Ksavere, já mám na vás takovou prosbičku.
0: No povídejte.
1: Nedostal byste mě do IKEMu? Vy si taky děláte pro Českou televizi?
0: Chcete ne? se infiltrovat?
1: Chci se infiltrovat. A hlavně pro zeťáka to chci.
0: To je, pane Holče, to je tak strašná ostuda. Ten Hinek, to se šeptalo roky. To se šeptalo roky všemi možnými způsoby a on je to člověk, kdy je to jako na první pohled vidět, že jo.
1: Já jsem ale miloval ty jeho reportáže, vždycky, když přišel a někomu zazvonil na ten zvonek a řekl, vy jste z Ruska.
0: A já vám musím k tomu něco říct. Já jsem se včera díval na video paní Bobošíkové a to je, ta si to tam vychutnala. Pustila ukázku, kdy ten Hinek jde Bobošíková a Lipovská, oni to mají v tom, aby bylo jasno, ten jejich, jde Lipovská a Bobošíková po malé straně a on je snad 100 metrů s tím mikrofonem. A kam jdete? A za kým jdete? A máte jednání ve sněmovně? A ona mu normálně v klidu, ta Bobošíková říká, já vám nemám proč rozhovor u konce. Aha, a za kým jdete? A teď ona tam ukázala tady tu jeho v uvozovkách nestranost, že to je nepoctivý novinář.
1: A nešla do IKEMu?
0: To je jedno, kam šla, ale vychud, namazala si ho na chleba, a pustila tam tu ukázku a řekla, takhle se chová a tady vidíte, on své staré, víte, co tam bylo? Že on s nějakým tím ředitelem IKEMu, on mu dělal PR. A domluvil, že do pořadu, který v České televizi moderuje Ausgerechnet jeho paní, znásilněná údajně panem Cimickým, jo. Ježiš, ty boží mlýny, pane Holče.
1: Ty melou, co? Ale hlavně na těch kavkách, ne, Ksavr?
0: Krkavčí hory. Tak on, tenhle ten Hinek, to je naprosto tam jak zřetelný, dělal PR pro toho chlapíka z IKEMu a řekl, půjdeš do pořadu k mojí manželce a tady je seznam témat. A ona tam, ta Bobošíková, v tom pořadu pustila i ukázku, jak on tam je, v tom sama doma, v tom pořadu. Jak ona mu tam málem leze, ta Hinková, do prdele, neuvěřitelně.
1: Počkej,
0: to... A pane řediteli IKEMu, a co kdybyste takhle? Já jsem říkal, no co to je?
1: A... To nebyl nepříjemný rozhovor?
0: No nebyl vůbec, absolutně. Tak to byl nachystaný rozhovor Hinkem a svědčí to o tom, jak to v té České televizi chodí. A my bychom měli vytvořit nějakou síň slávy pro prestižní novináře a byl by tam Hinek, Wollner, Železný,
1: no počkejte, Friedrichová. Sí slávy pro zaslý majáky, ne? Morální. Co? A že nám zasínaj, ne?
0: Zasínaj rychle. No. Podržce takzvaně.
1: No a manželka Hinkova, to zůstane, ne? Ta vlastně...
0: Tak jasně,
1: ta,
0: tak...
1: Ta se taky infiltrovala.
0: Počkejte, ta tam musí zůstat, protože zas ten pramínek na ty peníze nemůže úplně vyschnout.
1: To ne, to je jasný.
0: A já vám řeknu,
1: a kdo by ty rozhovory hezký dělal taky, ne?
0: A víte, proč tak je? Já vám to řeknu. Protože on by, kdyby odkráglovali i tu jeho paní z té obrazovky, tak on by mohl říkat, no jo, ale on o tom věděl ten, věděl o tom ten, pan šéfredaktor to schválil, pan editor to znal a jestli jsem dostal z IKEMu nějaký ušmudlaný 200 tisíc, tak jsem musel dát tomu, tomu, tomu a zbylo mě sotva na mobil 50 tisíc.
1: No ale teď, Ksavre, co rada vaše na to?
0: Já si myslím, pane Holče, zatím se to nesetkává s úspěchem, ale že by měla být svolaná mimořádná rada České televize nad katastrofální situací v redakci zpravodajství, protože jak se ukázalo, tam je nějaký ten nový ředitel Mrzena, tak to je pokračování toho pana Šámala, ten se stejně usmívá a hovoří
1: infiltruje.
0: Infiltruje a říká, že zpravodajství je výborné, za všechno můžou dezinformátoři.
1: No a počkejte, no a nechystá se nějaká spacáková stávka nebo okupace? Si víte, kvůli tomu, že chcete ovlivňovat Českou televizi, takže to no, není ale... pravda, nebo není, neinfiltruje se tam Putin? Není zatím Putin?
0: No, je zatím Putin a Babiš.
1: Že jo?
0: 100%.
1: Hm. No, tak bude stávčička, ne, spacáky?
0: No. Jestli to mám říct tady, tak já to...
1: Řekněte to, Ksavre.
0: No, řeknu to, pane Holče. Navštívil, jenom vám to řeknu, protože vy jste důvěryhodný člověk. Mm-hmm. Jo. A rovnou říkám, že kdyby teď, to ještě pak vyhodnotím, kdyby teď bylo slyšet pípání, jak jsme to vystřihli, mě navštívil jeden člověk v tomto týdnu ze zpravodajství. Na 4 oči. Na kafíčko, v kavárně, jo, kam nikdo nechodí a tak. A já vám řeknu, že ne všichni lidi jsou tam takový, jako je Hynek, Wollner a lidi, kteří prodávají zbrojařům reportáže.
1: Že tam jsou všichni hodnotoví, chcete?
0: Tam je spousta lidí normálních. Tenhle ten člověk mě upozorňoval, já s tím nemůžu nic udělat, já žádný důkaz nemám, takže teď řeknu drp jako Brno, že tam ještě jeden takovýhle člověk nebo byl nebo něco podobného ražení jako Hynek a údajně se jmenuje Lutoňský nebo jak nějak. Já ty lidi neznám a je to zase propojka, jeho manželka v nějaké PR agentuře. Všimněte si, jak já často
1: upozorňuji. Počkejte, František Lutoňský je velký sympaťák.
0: Já nevím, já jsem ho nikdy neviděl.
1: Tak, já jo, on stíhá, kdo se otřeba Českou televizi okamžitě kosa na Twitteru a podobně. To je velký sympaťák.
0: Já nevím, co mám říct.
1: No?
0: No prostě mě navštívil člověk ze zpravodajství, není to tam úplný nímant, tu situaci mě popsal, řekl, že tam obecně ví, že se to tam takhle děje, že pan Lutoňský je stejný princip jako pan Hynek, manželka někdy nastrčená v nějaký PR agent, taky se
1: infiltrace?
0: To tam... Infiltrace? Důkaz pro to nemám, takže říkám, že to, co jsem teď řekl, je bohapustý pavlačový drb, který nemá žádnou hodnotu, je to blbost. Mohl si to někdo vymyslet, no a tak asi to vystřihneme.
1: Ty Oxavre, si se dívá Šarapatka.
0: Kdo?
1: Šarapatka. To zas bude.
0: Jaká Šarapatka?
1: Ten Šarapatka.
0: Jo, ten Šarapatka! Myslíte?
1: S ním to sekne. Co?
0: Co Šarapatka? Ale jestli se dívá Farská kuchařka?
1: To taky.
0: Pane Holčeno, když jsme tam šli s Lipovskou a s Matuchou, tak vzpomeňte si, jak říkali, že jdeme zapálit Kavčí hory, odvolat Dvořáka, zlikvidovat ty nezávislý novináře. A oni se nám nakonec zlikvidovali sami.
1: Sami, no. No a počkejte, a teď je kolem toho takový klídek, ne? Ticho, jsem si všiml.
0: To teda není.
1: Ne?
0: Jo, jako navenek.
1: No.
0: No tak, takhle ono není moc v zájmu té televize, tu televizi oslabuje velmi. A za posledních 9 let důvěryhodnost například hlavně zpravodajské relace v očích lidí podle jasného průzkumu nespochybnitelného klesla o 10%. Takže teď po kauze Wollner a tady tihleti, tak klesla o další. Takže oni se to snaží zahrát do auto.
1: No to chápu.
0: Ale newsroom nic?
1: No newsroom nic, ale dobře, já chápu ještě Českou televizi. Ale co ostatní novináři, ne? Všim jste si tý kolegiality? Žádný komentáře. Co najednou?
0: No,
1: ohrožení České televize. Co? Morální majáci.
0: Pane Holče, vždyť mi to obavíme. A dneska to vyprávěl jeden slovenský novinář v X-Talk. Ten rozhovor bude brzo venku. Novináři tady těch velkých médií jsou součástí struktury, která dostává noty od někud. A oni za to nemůžou, tak oni chtějí taky jezdit na dovolenou do Švýcarska a...
1: No to je jasný.
0: A mít ten nákladný život jako pan Hynek.
1: Posíláme málo, 135 kaček Xavere měsíčně je málo.
0: Já bych je snížil ty poplatky.
1: No ale to by pak bylo víc infiltrací, ne ještě?
0: Ať je víc, nebo infiltrací.
1: No to ne, tak pak to můžeme zavřít radši, ne? Což to
0: já bych nechtěl, nechci zavírat televizi veřejnoprávní.
1: Já bych zavřel tu politickou českou televizi.
0: Tak to byste zavřel celý Kavky, ale už.
1: No nezavřel, tak ještě je tam zábava, ne? Ještě je tam ta Stardance, ne?
0: Ukažte mi jednu zábavu na české televizi.
1: Počkejte, je tam Stardance, to je... A peče celý Česko. Co?
0: Stardance. Peče celý Česko si koupíte od Fremantle Media nebo od Endemol, případně od BBC takovouhle knihu a takhle vám ji dají a cvičený jezevčík to natočí.
1: Ale já to vím.
0: No, asi taková zábava. Česká televize naprosto rezignovala na to, aby pracovala s nějakýma tvůrcema, s bavičema a tak. Ne?
1: Teď jsem viděl, Xavere, natočili nějaký nový retro seriál zase.
0: Já jsem to viděl asi 10 minut, co se to vypnul.
1: Řekněte mi, proč to dělají furt?
0: Já nevím, pro mě to přišla taková slátanina, ale já nechci nikomu křivdit. Člověk to nemá vypínat, má to vidět celý, aspoň ten první díl, aby to mohl nějak hodnotit. Takže já to nehodnotím, třeba je to velmi umělecky jako na výši, velmi dobrý, ale já jsem to vydržel 10 minut a šup a už jsem byl na Netflixu.
1: No to neříkejte.
0: No jasně.
1: Tam jsi taky v radě?
0: To ne, to se nesmí říkat. Ale to je tam zakázaný, to by hned pan Ježek, on je cenzor, ten by po vás hned šel.
1: Jo.
0: Pozor, on tu netrpko zamáznul v tom obecním domě.
1: A tak to...
0: No to je hodnotový.
1: No,
0: to hodnotový, jsem chtěl, ale já bych chodil kanálama na jeho místě, ale prosím vás, víte, co jsem chtěl říct, že na druhou stranu ten smysl pro tumor byl výborný a takhle já si představuju, si smějete, jak trouba teď, to byl výborně natočený seriál.
1: Já Xavere, bych se na to nikdy nechtěl koukat.
0: Tak se na to nekoukejte.
1: No, já jsem se na to nekoukal.
0: Dívejte na Bolka Lolka, no tak já nevím, co mám.
1: Já si koukám na Netflix.
0: Já taky.
1: No.
0: A na HBO?
1: To já taky.
0: A ještě nějaký Showtime a...
1: Proto už se mi nechce platit těch 135 kaček, Xavere.
0: Neplaťte.
1: Já nechci lhát kvůli české televizi.
0: No, pošlete...
1: Budu lhát jak z dechy ještě. Z donucení.
0: To ne, na toho nemáte, pane Holče.
1: No a začnu se blížit.
0: Začnete.
1: Začnu psát básničky
0: ale
1: doma.
0: Ale jestli nemáte doma přijímač, tak tam napište.
1: No já ho mám, proto nechci lhát,
0: tak
1: Xavere.
0: Tak plať, tlustěchu.
1: Já nejsem Fiala, aby lhal furt.
0: Ne, tak plaťte, pane Holče, no? Musíte. Ježíš, co to je 135 korun, to dneska není ani krabička cigaret.
1: To je pravda, po fialové inflaci to není nic.
0: No ne, to je ta Babišova drahota všechno. Včera jsem četl v novinách.
1: To je náhled, Xavere, vy jste bedna.
0: Včera jsem četl v novinách, pane Holče, že například džus pomerančovej je v meziroční nárůst 150%.
1: 150%?
0: No. Cena.
1: Tak říkám vám, že autor téhle statistiky bude odhalen.
0: Jo, je to nehodnotový. No jo. A on dal všechno, dokonce je to ve včerejší Mladé frontě na titulní straně. A teď totiž, pane Holče, si nechávám posílat normálně tištěný noviny.
1: Mm-hmm.
0: A ráno si vezmu ze schránky ještě v županu a přečtu si je.
1: Zachytil jste to, že i v Česku zdražili léky nejvíc celý EU a víte, co řekl Válek? I autor téhle statistiky bude odhalen, je nesprávná.
0: Jo, já už se ničemu nedivím, oni se naprosto zbláznili, ale je to jenom proto, že když vám do té lodičky začne týct ne jednou dírou, ale 30 dírama, začnete zmatkovat. A oni teď zmatkují. A já vám musím říct, včera jsem si asi 10krát pustil na YouTube večer. Kousek z Poslanecké sněmovny, kdy Výborný utíká před Babišem. A to je ministr, ten pan Výborný. Pozor, to je nějaká šarže, jo. A taky majáček trošku. Jo, morální. No, zaprvé toho Babiše tam nějak skritizoval a tak, ohledně zemědělství.
1: Počkejte, ohledně zemědělství?
0: Já vám to dořeknu.
1: Já vám jenom ještě předem. Víte, co řekl nedávno Marek Výborný o sobě?
0: Ne.
1: Měl takovou chvilku slabší. A řekl, do zemědělství nikdy úplně neproniknu. Tak zkritizoval no, Babiše za zemědělství.
0: A Babiš si bral slovo a on vzal čáru normálně z té.
1: A tak to ale chápu zase.
0: Já to taky chápu, já to taky chápu, já bych možná taky utekl.
1: Já bych zdrhal taky.
0: Já jsem starý sráč, ale bylo to tak vtipný, protože Babiš rychle k mikrofonu, k tomu řečništi, on mu říkají řečniště, pane Výborný, neutíkejte, neutíkejte jste, pojďte, teď budu mluvit, takhle ho normálně tahal. A já jsem pak o tom přemýšlel, představte si, ať je Babiš jako sebevětší lotr, nevím. On to Čapí hnízdo, víte, tam byly nějaký dotace nebo co, víte to?
1: Tak ten soud už vyhrál, Xavere.
0: Už vyhrál, jo, no tak no, to... Tak. Tak něco.
1: Vy jste četl nějaký noviny, ne? Že
0: no já,
1: tam už byl odsouzený, ne? Tam vás, už byl ve vězení, ne?
0: Já jsem vás zkoušel. A pan redaktor Hinek, ten zase se proslavil tím, že na obrazovce, když byl Babiš premiér, a říkalo se ten den, že ho možná odvolají, neodvolali, tak říkal, bývalý premiér, opustili to omylem do vysílání, no tak
1: on... Ale já to chápu, Ksavre, že jste sráb, to není...
0: No,
1: počkejte, kdybyste byl ministrem zemědělství, kterýmu jako výborný vůbec nerozumíte, a běží a jde po vás Babiš, který celý život podniká v zemědělství, tak zdrhnete taky, ne?
0: Samozřejmě. No. A nebo jako si řeknu, budu mít o zážitek víc a teď si nechám nakopat, jak říká Zdech, jak on to říká? Zadní vrátka?
1: Zadní vrátka.
0: Teď si nechám nakopat do zadních vrátek. Podívejte, ten Babiš absolutně tam tím strapnil, jak on utíkal, jo. Ale ta podstata, přesně vy to říkáte, on ten výborný, on je farář, ne? Můžu takový nějaký...
1: Miloš, jak by řekl, on je to hodnej chlap. Ale on nám tomu vůbec nerozumí.
0: Já to nespochybnu, že je hodnej chlap, ale on je flanďák, ne? Mm-hmm. Nějaký profesionální, ne?
1: Teolog.
0: A učitel. Takže on rozumí těm... Já to nechci zesměšňovat, věcem okolo víry
1: a... Duchovním, Ksavere.
0: Duchovní, no. Prostě dělá ty výslechy v té kabince, ne? Nebo jak se to říká?
1: Jo. Možná, že ved nějaký výslech, ne?
0: Jak je to slovo?
1: No, ve spovědnici.
0: Ve spovědnici. A tak, ale nic proti tomu. A teď najednou čas trhnul oponou a teď si představte, že jste najednou minister toho zemědělství. A jdete kritizovat člověka, který vybudoval v zemědělství miliardovou firmu. Ví, jak je to v Německu, ví, jak je to ve Francii, jak je to na Slovensku, kde teď to sype z rukávu všechny ty možný pesticidy a bla, všechno. A vy s ním máte soupeřit, tak jediný, co zbyde, že si řeknete Ave Maria Gloria, stůj při mě teď. A protože mu Babiš nakopal zadní vrátka. Jako...
1: No, a když jsme u toho, Ksavere, u zemědělců, nevím, jestli vláda už vydala nějaký oficiální oznámení, ale pořád se neví, jestli ten hnůj před Strakovkou dneska je pro západní nebo pro ruský.
0: No ten je pro ruský určitě.
1: Jak to víte?
0: No, já nevím.
1: Nebylo nic jako dezoláti a tak?
0: Ne, byla to parta jejich, myslíte?
1: No a taky ne tak úplně.
0: Jo.
1: Pořád se neví, já jsem trošku nervózní z toho.
0: No já taky, no ale já si myslím, že oni udělají pro ruský švába z každého na počkání.
1: No to jo, a nebo možná Marek Výborný udělá nějakou analýzu, ne? Toho
0: Ale Marek Výborný nemůže dělat, ten může udělat analýzu kázání Halíka.
1: No on udělá takovou halíkovskou analýzu. To jste mi nepochopil.
0: Halíkovskou? Brr. Fakt?
1: No.
0: Pane Volče, buďte opatrný.
1: No ale Ksavre, počkej, tady jsme u Halíka. Se nám nějak ty řady dezolátů nás rozšiřujou. Víte, kdo k nám propad? Ale to je teda hodnoťák, Ksavre. To je hodnoťák. Petr Pithart.
0: Ne.
1: Jo. Petr Pithart šel do Echa na tu jejich poradu, jak natáčej. A teď si vemte, co řekl. Filozof, historik, váženej, Havlovec. Pro západní. Řekl, no, musíme se připravovat na to, že ta Ukrajina asi prohraje a měli bychom se zamyslet nad tím, jestli jsme ji měli lákat do Evropské unie a na to, když většina Ukrajinců nechtěla.
0: Ježiši, kde jste, pane Hoče, neříkejte to vůbec. Fakt?
1: Tohle. Mám to zopakovat?
0: Ne, to, ne, no to neopakujte. To ne. Počkejte, já jsem to napisal.
1: No, já to chápu, že já když jsem to četl Ksavre, několikrát jsem si to musel přečíst, abych tomu věřil.
0: Já tomu nemůžu pořád uvěřit. To, že ti zemědělci do toho teď šlapou, tak nic se nestane, to myslím. I kdyby ten hnůj vysypali jako u fialu v obyváku. Jo.
1: Tak to už nějaký bude, ne? Nejspíš.
0: No, to toho parho, že je to lepší rodina.
1: To jo, to máte.
0: To jsou lepší lidi.
1: Nebo řekněme, chodí kolem toho v kravatě a v saku, ne? Přinejmenším.
0: Já nevím, já to nechci říkat, vy jste takový ostrý zbytečně, abychom nikomu nezabíhali do jeho soukromí.
1: Počkej, já to myslím dobře, když on se natáčel jak, a fotil, jak maluje pokoj v kravatě, tak já to myslím dobře. Bušty pek v saku, tak
0: fakt?
1: Já právě nechci nějak slíkat duševně.
0: No tak to...
1: To nedělám.
0: To bylo hodně pro západní sako, ne?
1: To bylo. To každopádně.
0: Nebo to bylo kroupovo sako?
1: To ne. To by... to kroupa neslíká, Ksavre.
0: Dobrý den. Mohl bych sedět někde blízko. To je přijde jako nejvtipnější. Mohl bych sedět někde blízko zásuvky. Jak se vám kouří ze zakapaných? Máte to tam dobře zapojit dneska? No ne, je to ostrý, tohleto. Ale já vám chci říct jinou věc, že se pořádně nestane. Nic, jako oni to naprosto, ten řekl, že ten kazatel.
1: Plandák? Výborný.
0: Řekl, že žádný nic nezmění, protože ani neví, co by měl změnit. No. A jak je to možný, pane Holče, že takovýhle člověk je ministrem zemědělství tolik let po revoluci? Já chápu, že má dobrý kádrový profil, protože patří do nějaký strany. Ale on tam byl ten Tomán, pamatujete Tomana? Tomán, jo, táta, že byl za Štruga. Ale Tomán tomu rozuměl, on byl...
1: Tak ty podnikal v zemědělství 40 let.
0: A co o tom může říct tady Flandulín? Nic?
1: Počkejte, Flandulín.
0: Flandák, jako. Trošku. Mě to hrozně rozčiluje. Proč on není třeba minister pro ty zpovědnice? Nebo
1: no já mám pro vás odpověď.
0: Když potřebuju pro Flandáka ministerstvo, tak mají udělat nějaké ministerstvo pro svěcenou vodu a dají mu auto, dvě sekretářky, pět politických náměstků, výplatu a je to.
1: A tolik bych mu nedává.
0: To ale oni mu to musí dát, on má kamoše.
1: Ale já pro vás mám vysvětlení. Nevíme sice furt pořád, jestli ten hnůj před Srakovkou je pro ruské nebo pro západní.
0: Ale tušíme, ne?
1: Tušíme, no. Ale víte, co jsme se dozvěděli dneska, co vypátrali?
0: Nevím.
1: Že jedním z patronů Brna svatý Primitiv. A to vysvětluje vlastně celou Fialovu vládu, tak už se nemusíme... Když, co?
0: Tam já jsem v konfliktu zájmu.
1: Už to víme, já vím. Počkejte, tam nespadá Tišnov, ne, do toho úplně, nebo to ne. Cítíte taky nějaký vlivy?
0: Tišnov je malebné městečko na úpatí Českomoravské vrchoviny s rozvinutou sítí služeb.
1: Ale víte, jak nám to do sebe začíná zapadat. No. Na Kavčích horách nám zasínají morální majáci a teď víme, že v Brně tam odsejdou primitivové. No.
0: Chcete slyšet ještě, ale nesmíte ze mě páčit jméno. Jestli je někdo na řadě další po Hinkovi?
1: No nebuďte slušné, řekněte jméno, Xavere.
0: Se to ví.
1: Co?
0: Se to ví.
1: Jo? No, tak naznačte.
0: A aby to bylo genderově vyrovnané, a pojďme k dalšímu tématu.
1: Jo, bude to genderově vyrovnaný? No. A kdy to rupne, Xavere?
0: Nevím, pár týdnů.
1: No tak se těším.
0: Já jsem se u tohoto chytnul, že jsem zlomyslnej. Já jsem to tomu Hinkovi roky přál, aby se na něho provalilo to, co dělá.
1: Ale mě bude možná trošku smutno, víte, jestli teda dostane padák aspoň. Kdo bude teď dělat to zvonění na ty Rusy?
0: No kdo bude pro nás sledovat tu Bobošíkovou?
1: A taky no. No kdo?
0: Já jsem si tak včera říkal, že jak jsem vám popisoval, jak to Jana Bobošíková má v tom pořadu. Víte, co by se mně líbilo? Kdyby to vystřihli tady ten úsek, kdy ona říká, Hinek, nepoctivý novinář, no, a takhle honil po ulici nás s mikrofonem. A kdyby to pustili tisíckrát za sebou a Hinek, jeho manželka, nepoctivá novinářka...
1: No počkejte, nepoctivá.
0: No tak jestliže je tam protlačen...
1: Infiltrace, Xavere.
0: Ale jaká infiltrace, pane Holče, je to normální...
1: Třeba dělají na ničem větším.
0: Jo. No, je to korupce a já bych je vzal, pronajmu bych kino, všechny jejich příbuzní, i děti a tak, poslal bych do toho kina a tu pasáž z pořadu Jany Bobošíkové bych tisíckrát dal za sebou. Vypnul bych klimatizaci v tom, dal bych jim popcorn každému. Říkal, teď vás nepustíme, že se tisíckrát na to podíváš. A on jak je... jako takový od přírody upocený člověk, jo? Já nevím, jestli jste to viděli na obrazovce. Něco jako já,
1: jo?
0: Takový upocený. A tak ještě bych ho to točil takhle celou dobu a dolů bych dával, vidí to po 148. Po 339.
1: No a počkejte, a nepronik on už do toho, aspoň, co to je 168 hodin?
0: A nepronikne nikam, tak oni držejí basu, že jo?
1: No, Xavere.
0: Pane Holče, já vám řeknu, co mě fakt jako naštvalo. Rozhodilo, musel jsem si uvařit jako čaj speciální doma včera večer, abych se uklidnil.
1: No.
0: Ale vy prvně zarecitujte tady, protože dneska je toho hodně. Musíme poděkovat lidem, kteří nás podporují na transparentním účtu XTV. Dávají nám na cigára a tak. A je toho hodně. Takže to vezměte nějakým takovým rychlodabingem.
1: No jo, rychlodabingem. Já teď cítím, Xavere, prostě od té doby, co jsem předtím čet ty Zdechyho verše, že...
0: No už to není
1: takový, co. Není to ono, co? Vlastně, no. No. Tak podívejte, ale to začíná taky básníkem. Pan inženýr Fasulis Georgis. Včera mi napsal spoustu veršů do streamu.
0: Dobře.
1: Evropa se řídí do záhuby, co bude dál, nikdo vůbec netuší. Já však vidím také líce, nejen ruby. Nakonec to vyhrajeme s naší Danuší. Xavere, vidíte?
0: Danuše. Bože, růže.
1: Co? Taky Brno. Taky primitiv.
0: No jo, já jsem ve včerejším...
1: No patron, myslím.
0: Já jsem ve včerejším deníčku i

0: někdy nejbližší letadla a poslal bych ji zpátky do Moskvy, nebo odkud ona je.
1: Bude slyšet vás Jindra Šídlo.
0: No nevím, ale sekne. Jindra Šídlo, co je Jindra Šídlo. Ale promiňte, já jsem ji pochválil, paní. Protože jsem říkal, no je to ta paní, co prodávala tituly, ale abych zase nebyl objektivně potřeba říct, že měla dobrý ceny.
1: Co měla dobrý?
0: Dobrý ceny za ty tituly, že to nebylo...
1: 20 tisíc, ne, euro, nebo kolik?
0: Různý, tak ono je to jinak za doktorát a jinak je to za magistra, bakaláře to na počkání přes okýnko dávala normálně. Ale měla kamarádský ceny. Nebylo to nějak přestřelený, je potřeba uznat, že no teď nevím, proč...
1: No mě se líbila, já bych ji vlastně nějaký pochválil. No, teď řekla Babišovi, že je zhoubou společnosti a hned na tomu řekla, a chovejte se slušně. Co?
0: Jo, však
1: dobrý, ne?
0: Jako
1: Brněnský,
0: ono teda vůbec není na škodu říct Babišovi občas, ať se chová slušně, jo, protože...
1: Ale neříkal bych mu nejdřív, že je z hobou společnosti a pak mu říct, chovejte se slušně.
0: Říká se to blbě, zní to strašně, když mu tady Pekarová nebo tady ta paní, jak ona je, ta účetní se jmenuje jak? Ta paní...
1: Blbuše.
0: Ne, to říkáte vy,
1: jo, než říkám, když přede mnou to říkáte. Vždyť je to jedna větší blbost za druhou.
0: Ale to jo, no. Ale účetní si třeba dělá dobře, DPHčko,
1: uzdy,
0: to není jen tak.
1: Vždyť si tam nevzal ani prezident. Pavel jí přece říkal, vezmu si tě nahrát jako účetní, až vyhraju ty volby.
0: Jo.
1: A nevzal si.
0: No, ona asi má problém, víte, ono jsou pořád kolem toho nějaký nový předpisy, jak to účtovat, tak
1: jo.
0: Nechodí na ty školení možná. Ale počkejte, pane Holče.
1: Pojďte, Petr Janoušek. Na intimní dotek Xavre, tak to je pro...
0: Můžu to doříct, já to musím doříct.
1: No tak dělejte.
0: Víte, jak se jim to musí blbě říkat, že Babiše zhouba, nebo té vaší kamarádce, té paní Pekarové, vlez proti Babišovi s tím vědomím, že přece oni nejsou hloupí. To jsou mazaný holky, jo.
1: Oni... Tady bych byl trošku... jste možná moc velkorysej.
0: Klidně, nebuďte takový, pane Holče, to vám nesluší. Ne, víte, že jsme hodní uznalí kluci. Ale jak se jim to těžko musí říkat, protože máte tu zátěž v hlavě, jakože ten Babiš něco fakt velkého vybudoval, ať je to jakkoliv. A oni vybudovali hovno.
1: Tak počkejte, to není pravda.
0: Jak to?
1: Danuše Nerudová, vaše ten systém... No to ne, ale ty tituly, to běželo slušně prej.
0: No tak uměli La Paloma Blanca, jak se říká v Brně něco, anebo
1: měla,
0: čerpat.
1: To si měla přesah do Německa, do Rakouska, to
0: jo,
1: byl
0: to jo,
1: export
0: to
1: slušnej.
0: Já, no jasně, vy to ironizujete, ale já vám říkám, že se jim to musí blbě říkat, protože já kdybych si měl takhle sednout vůči Janu Krausovi a říct, pane Krausi, vy nejste moc jako dobrý moderátor, tak tady by mě to... V hlavě převážilo, co to ty idiote říkáš. Kraus je tisícinásobně úspěšnější moderátor než já. Mu to prostě
1: no a tak mohli jste mu říct, že z houbička ne trošku společnosti.
0: Já bych to neuměl. No. Já bych to neuměl, protože i kdyby byl úspěšný chlap něco... show,
1: Xavre,
0: tak jak
1: se...
0: No,
1: já už se to já potřebuji číst.
0: Ale vy potřebujete zdržíme, číst, ale já...
1: Pojďme to uzavřít, že vám chybí kuráž a odvaha.
0: Je to pravda. Sráč, devotní, jak psala svarská kuchařka,
1: jo.
0: Devotní moderátor.
1: Vymáchejte se v tom.
0: Máte pravdu,
1: jo.
0: Ale když mám myšlenku, prosil bych, abyste mi do toho jako nevstupoval, protože...
1: Ona z vás nešla.
0: Já mám s váma těžký život.
1: Xavre, Karla Hrdinová, V10, příspěvek na světovou básnickou sbírku. Vidíte, ten zdechy nás bude pronásledovat ještě hodně dlouho. Tomáš Pokorný, je to tady na zadní vrátka, chápete? My to budeme muset zopáknout.
0: Lháš jeden.
1: Na zadní vrátka pravidelného masakrisického dotekismu ve Vlzonce s největším světovým poetou Zdekym,
0: s rozběhem, pane Holče, s rozběhem bych ho nakopal do zadních vrátek, ty vole, že by se zastavil, ty vole, no ty.
1: Vy jste nějaký ty vole teď.
0: Co?
1: Jste řekl dvakrát za sebou ty vole.
0: No protože jsem se rozohnil, jako.
1: Já to vidím. Pavel Janoušek.
0: Počkejte, já si musím změřit tlak.
1: No. Bruselu a fialový písek Vilzonku neskracovat, vidíte, Xavere.
0: Píšou, jo?
1: Neskracovat. Petr Štefan. Pro držitele zlatých mincí, kteří přispívají svými streamy ke zlepšení nálady a vzbuzují naději, že bude líp. Musíme to odpracovat.

0: pracovat. Jo. To je pro mě.
1: No to je hlavně pro mě, pane Holče, ale...
0: Já mám
1: mince.
0: Mincičku. Jiří Bidžovský. Vidíte, to je koncesionář XTV.
1: No, pan Bidžovský tady byl za náma. To je nesmírně příjemný člověk, zajímavý. A já nevím, co můžu říct, takže abych nikoho, ale je to dobrý chlapík. A doufám, že se staví, protože s ním musím probrat jedno důležité téma, které zní Jižní Amerika. Pane Bidžovský, kdybyste se díval.
0: Jo.
1: To je normální světoběžník. A o čem všem jako vypráví to. Kdyby chtěl, tak by ho pozval na stream asi.
0: To udělejte. Tentokrát jako podpora recitačnímu kroužku V10. I takový zdechy blábol je ve vašem podání perfektní. Marcela Skořepová.
1: Čili ty to tam napsal?
0: To tady je černý na bílým.
1: Ve vašem podání, že je zdechy...
0: To je tady černý na bílým, jak pamatujete, jak dostali poslanci ten materiál od začerněné.
1: On by si nás takové, měl najmout zdechy. Nás dva.
0: Tak proto to děláme, ne?
1: Kluci, tady máte každý 100 000. A navyprávějte mě ty verše. Pane Holče, to je jedna vaše mince, to
0: zní kolik myslím, že děláme ještě tak dvě vilzonky se zdechnýma.
1: Navíc už se zvyšují ceny. Já mám podezření, že ten Hynek nakonec se to na něho provalilo v té České televizi, že možná taky respektoval inflaci a zvyšil ceny těm lidem z IKEMu a všem těm mafiánům.
0: No,
1: kterým
0: tak
1: sloužil.
0: Infiltroval se dlouho, ne? Zavře znovu. Marcela Skořepová.
1: Paní Skořepová, to je naše kámoška.
0: Jo?
1: A podívejte se, co já hulím dneska. To jsem dostal od paní Marcely.
0: No vy se máte, Ksavere.
1: A ještě k tomu utopence.
0: To jsem viděl, no.
1: No. A paní produkční dostala šátek.
0: Jo?
1: No.
0: To je Ksavere, velkorysost opravdová.
1: O, tak a ne... paní Marcela je naše věrná.
0: Já vím.
1: No. Jako...
0: Já jsem dostal doutník.
1: Od paní Marcely? Já jsem myslel, že vám nedává nic?
0: Dává.
1: To je ona tak nějak... Říká se mi to blbě, ale má raději mě než vás.
0: Ne, mě říkala, vám dám doutníky, já tomu Ksavrovi, tomu stačí ty cigára takový.
1: To říkala? No tak na to si posvětíte.
0: No, Tomáš Sova. Zdechy je představitel dotekismu. Čtenáři jeho výtisku jsou představitelé masochismu. Michaela Veverková, pánové jste oba úžasní, s přenesem poezie Zdechovského jste mě opravdu dostali. Je to s ním mnohem horší, než jsem si myslela. Míša z Brna. Vidíte, Ksavere,
1: Míša mě mluví z duše. Zdechy, já jsem ho taky považoval za solidního člověka.
0: No a super díky. Zdeněk Košťál, Bluegrass Lime. To bude nějaký vaše country, ne, Ksavere? Bohdan Jersák, Drahoslava Nedorostová a tady to si přeštěte vy.
1: Vogonská poezie je opravdu až druhá nejhorší ve vesmíru. Se Zdechyho přednesem opravdu hrozí nebezpečí vnitřního krvácení. Díky za vaši odvahu. FISX.cz a Petr Komínek, stojíte za to, děkuji. Komínek je agent. To píše vždycky, to je vtipný člověk. Pane Holče, já jsem naštvaný.
0: Jo?
1: A já, pro mě jsou hrozně důležitý vztahy ze Slovenska. Musím vám to říct.
0: Žijete tím, jo?
1: Prosil bych, abyste aspoň na chvíli si nechal tu vaši ironii.
0: Dobře.
1: Nežiju tím, ale mrzí mě to a ten náš Fiala teď normálně poslal do hajzlu nějak pana Fica a spol. Fico samozřejmě hezky, elegantně, Češi u nás budou vždycky vítaní. Ten člověk, to je jenom vlastní zrada, co on dělá.
0: Vlastní zrada, na nich vidíte, jak vlastně oni jsou hloupí a je to čím dál tím horší, ne? Že oni si tak nabíhají a že je zesměšní už úplně každej, ne? A tohleto, víte, co to je? Já vám to řeknu, co to je. Oni se nemůžou smířit s tím, že před volbama pořád Slovákům radili, koho mají volit, koho nemají volit. Prezident Pepa, ten dokonce říkal, jestli si zvolíte Fica, tak československý vztahy špatně. A oni si toho Fica zvolili a Oni se s tím nemůžou smířit. A ještě se nemůžou smířit s tím, víte co, že teď Češi, vlastně my máme poslouchat Fica, když se chceme dozvědět, jak se věci mají ohledně Ukrajiny a o čem se jedná v Paříži, ku příkladu. To je, my máme premiéra lháře a Slováci ne.
1: No, pane holče, co je na tom nejhorší? To...
0: Nepláčete?
1: Trošku mám jako náběh, jo, jak kdybych recitoval Zdechyho.
0: To jo.
1: Ale co je na tom nejhorší je to, že on vlastně nejde čertvem Fica v této věci, jo, a všechny jeho kumpány, to je jedno. Ale on ten náš, já mám takovou chuť říct šťavnatý český slovo, pane holče.
0: Řekněte.
1: Tak museli bychom to říct 3, 4 a vy pípnete a já to řeknu, jo.
0: Řekněte, jak sebe.
1: Můžete na 3, 4 pípnout? Píp! 3, 4.
0: Píp!
1: Čurák.
0: Tak to je moc šťavnatý, ne?
1: To je moc šťavnatý?
0: To je moc šťavnatý. Uberte trošku.
1: Plantážník.
0: Tak to je dobrý. Ne, to je hodně šťavnatý.
1: To mě tak nasralo, protože on skázal našim kámošům, příbuzným Slovákům, ti, co volili Fica a byla jich většina, vy jste debilové a my s váma nechceme mít nic společného. A za mě teda tenhle ten píp nemluví ale ani jedním slovem. Ať mluví za ženy v barmě, pro boha už.
0: Ksavr, já to tady řeknu metaforicky a hyperbolicky.
1: No.
0: Je to brněnský primitiv. Co? Ale víte, kdo pojede do Bratislavy? Kdo už se mobilizoval?
1: Alex.
0: Václav Klaus.
1: No, správně.
0: No.
1: No, správně.
0: Ale počkejte, ale teď si vemte, co když ho Fiala nepustí zpátky do země? Bude muset před nějakou prověrkovou komisi, jestli se neinfiltroval nějakýma špatnýma názorama, co?
1: Tak já myslím, že na veřejnost se to pustí v nějakým dobrým gardu. Jo, Hynek za pár kaček o tom natočí reportáž.
0: Já si myslím, že to bude, jako natočil ten seskok Petra Pavla teď, ne?
1: No jasně.
0: Tak to bude jasně. Něco podobného.
1: Mě to rozčilo, pane holče. Vy to berete na lehkou váhu?
0: Neberu, mě to serek, Savre, přímo. Jo. Protože to horší a horší.
1: Dobře.
0: S Fialou.
1: No.
0: Ale víte, co já jenom dám? To i už i lidi třeba z hospodářské komory na Twitteru píšou, že se zbláznila si. A to už jsou lidi, kteří většinou radši mlčejí, protože vládu potřebují k jednání.
1: Hrozný. Nevím, co budu dělat, jsem z toho celý rozvrkočený.
0: Si popláčete.
1: Mhm. Pane holče, jdu natáčet do vedlejšího studia. Za chvilku mě přijde host. Máme 45 minut. Ale teď vás poprosím, abyste do mýho deníčku pozdravil diváky, protože oni z toho měli minulou radost.
0: Jo?
1: No, že sám velký pan Holec promluvil k nám, obyčejným lidem. Jo? Kdyby vám to nevadilo, to uděláme na závěr a už se mělo učit. Tak pane holče, počkejte, vypadáte dobře a...
0: Počkejte, to mi dáváte moc blízko. Nepříjemný, no.
1: No tak jsou tam vidět ty vrásky trošku, jo. Přátelé, tak teď jsme na konci Wilsonovy 10 s panem Holcem. Podívejte se, dneska tam zaznělo jedno neúplně slušné slovo, ale vy to vydržíte. A teď představte si, přemluvil jsem pana Holce, že řekne nějaké své evangelium divákům mého deníčku.
0: No evangelium, Xavere, vy jste řekl zlý slovíčko, to musíme říct. A no, je to tak, že po dnešní Wilsonce Xaver odchází si poplakat. Co?
1: Já si odcházím poplakat, ale mám pro vás, pane holče, dobrou zprávu.
0: Jo?
1: Já jsem si předplatil za svoje těžce vydělané peníze vaše Gazetisto.
0: Xavere.
1: A víte proč?
0: No.
1: Protože jsem tam už taky.
0: Tak to je skvělý.
1: Takže přátelé, na Gazetistu nejenom čistý řez Petra Holce, máte radost?
0: No mám.
1: Ale také XXL si najdete. A jsou to v mém případě hovory o médiích, pane Holče, o médiích. A musím vám tu férovku pochválit. Máte to dobrý s panem Kubáčkem.
0: No, to jsem rád.
1: Poslouchám i některý pospátku.
0: Jo? To je v hebrejštině.
1: Na závěr řekneme, pane Holči, já se to takhle, jo, už na sebe jenom.
0: No.
1: Na závěr dnešní Wilsonky bychom možná mohli říct, že Wilsonova 10 má na, jak se jmenuje?
0: ČSFD.
1: Na ČSFD 90%.
0: To je víc než Oscarový film, Xavre.
1: No, ale Wilsonova 10 se překládá do 8 jazyků, včetně japonštiny.
0: 9, ne? Už.
1: Už 9. No. Zdechovštiny a hebrejštiny.
0: Dotekismu.
1: Dotekismu. Pak když může lhát, europoslanec by se nemohli lhát. Takže
0: lhát všichni.
1: Jasně. Tak řekneme do 13 jazyků, ne?
0: My jsme zeměl žít. Tak
1: já ještě přihodím nějaký portugalštinu nebo něco.
0: Jasný.
1: Tak přátelé, do 13 jazyků se překládá Wilsonova 10 a my s panem Holcem s toho máme tak
0: nějak. A počkejte, se vede 13 jazyků, pojďte na to fialovsky. 120 jazyků.
1: Tak pane Holče,
0: co? 120 jazyků.
1: Tak. Vzali jsme to fialovsko-zdechovsky.
0: Jo.
1: Jo? Hlavně neříkat...
0: Nebudem žinírovat.
1: No ne, hlavně nesmí říkat pravdu, pane Holče.
0: A budem lhát ještě víc od příště.
1: Tak zdravím, přátelé, deníček dnešní ještě nekončí. Ale, pane Holče, musím to říct, já už teď se nemůžu dočkat příštího čtvrtku. Protože já jsem vám zapomněl ještě říct jednu věc, a to už tam dneska nedostaneme. Včera... Předevčírem jsem mluvil s paní pane Zdechovský. Mm-hmm.
0: A pane Zvolský.
1: Pane Zvolský, promiňte. Já už
0: nebo teď, když mluví, je to paní Zdechovský?
1: Ne, je to pan Zvolský. A ptala se mě, pane Zvolský, jestli se bude chodit na tu vojnu. A já vám příště řeknu, co si tato žena z lidu a ženská s velkýma životníma zkušenostma a šturovačka podlah, co si o tom myslí. Ale to necháme na

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. A dnes je 18. září. Pozor.
3: Xavere, už se nám to krátí. Neselý, nebo to, 2 týdny dovole.
2: Je to za dveřma, už to ťuká.
3: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
2: A představte si, že mě už se o tom zdá.
3: A ne.
2: Já jsem měl dneska se.
3: Ne.
2: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
3: To snad ne, to by si nedovolil.
2: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
3: To snad ne.
2: Já jsem byl podržtěžka.
3: A držel jste?
2: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
3: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
2: No,
3: pozor na jazyk, Xavere.
2: Jak to?
3: Já jsem tam nebyl jako politik český, jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci, takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
2: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
3: No tak on je zoufalý, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavere.
2: Dozík? Vy tomu říkáte Dozík?
3: No Dozík, helejte, mě to baví, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
2: Trojku?
3: Trojku, no tak trojčičku.
2: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
3: Jo, dobrá, trojčička.
2: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
3: No, podle mě to je na Kmotra 4, ne? Co?
2: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
3: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
2: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Cornuton, jak se jmenoval, Corleone.
3: Corleone, vidíte srdíčko na dlaní?
2: Vidím srdíčko na dlaní a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
3: To se může stát, ale založí Rakušan, ne?
2: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
3: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď svemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
2: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš ministr vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
3: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
2: A to víme, že je blbost.

0: up on my thunk. The time has come for me to pay for yesterday. When I was young.
1: Jenom takové malé, přitom to bude ale dost velké, nahlédnutí, jak se chovali tenkrát celníci na socialistických hranicích. Natáčení skončilo a všichni jsme tak společně vyjeli k domovu. Karel se svým meďákem byl rychlejší, ale my ho dojeli na hranicích. Stál tam v odstaveném pruhu, všechny dveře auta otevřené. A v autě jsme si povídali. To nás Karel ještě neviděl. Ty vole, oni ho nechali vyndat i ty sedačky? A Michal taky vyděšený povídá, ze dveří vyndává tapecírung. Světlana s otevřenou pusou doplnila. Dobře ho vybrali. Mně je ho líto, jdeme tam. Michal stáhl okénko a volá na Karla. Karle, my vám rádi pomůžeme. A odněkud se vynořil soudruh celník a volal na Michala. Ani nevylézejte a dejte mi pasy. Soudruh Gott to zvládne sám. A my jsme tam čekali a nic se nedělo. Jen ten Karel Gott pořád někam pobíhal, něco nosil, něco přenášel. Světlana znova nešťastná. Ten Karel je opravdu chudák a ty celníci jsou sprostý, že ho takhle ponižujou, komentovala divnou situaci Světlana a pokračovala. Proč nás nepouštěj? Asi schválně, abychom to museli vidět. Michal pozoroval situaci a napomenul nás. Nekoukejte tam, je to blbý. Celníci nás tam nechali dál čekat. A každou chvíli ke Karlovi přišel někdo jiný, jiný celník, a vždy na něco ukázal a zas odešel. Karel jen splňoval, co nařídili. Michal se nad tím hodně pohoršoval. Ty vado, kde to žijeme? To je strašný. Tady v Německu Karel Gott vyprodá haly a tady je ten nejponíženější? Závěrem tři celníci auto prolezli křížem krážem. Když skončili s prohlídkou, ostentativně si sundávali rukavičky s rukou, aby se snad od Gota neušpinili. A ten jeden řekl, je nás tu šest, tak tady máte jména a každému jedno LPčko s věnováním. Karel byl úžasný. Pořád se usmíval, vše zas do auta vracel, pak vyndal ty svoje LPčka a podepisoval. A když to měl, odnesl jim to. Pak jsme dostali pasy a obě auta odjeli. Na dalším parkovišti již v Československu jsme se zastavili. A Karel Gott přesto tvrdil. Čověče, když to opravdu nebude nutný, lepší vydělávat venku a žít v Československu, to je moje rada. Jo, a já tu příhodu jsem vyprávil Karlovi Svobodovi, těsně před jeho smrtí. A on řekl, no jo, Karel, poprosil jsem ho, aby mi koupil klávesy a on je zapomněl proslít, tak ho prostě vybrali. Měl smůlu. Unter der Linde, Karel Gott. Mým trio dostalo nabídku hrát týden pro děti ve východním Berlíně, takže NDR. A pak přišla druhá nabídka od Karla Gotta. A naštěstí to na sebe navazovalo, což beru jako opravdu zázrak, protože to bývá naopak. A vždy jeden kšeft se musí odříci a většinou ten lukrativnější, neboli ten lepší a ještě za víc peněz. Ale to nebyl tento případ, takže to dobře dopadlo. A navíc další zázrak. To obojí bylo ve stejné budově ve velkém kulturním domě v Berlíně. Nás ale těšilo nejvíc, že si nás mým trio Karel Gott vyžádal na své turné. Společně s Ondřejem Havelkou a jeho synkopickým orchestrem, Ivetou Bartošovou a Michalem Penkem, kteří tenkrát spolu chodili. Pro mě osobně je Karel Gott vrcholem profesionality. Karel Gott, majitel božského hlasu, který prodal více jak 50 milionů desek doma i v zahraničí, hrál ve 14 filmech a má záplavu zlatých slavíků a nespočet světových cen. Těšili jsme se, že budeme s tímto světově uznávaným umělcem, že ho osobně poznáme. A na obě turné jsme si vyjeli. Nejdřív bylo turné s Karlem Gottem. A Karel Gott měl šatnu hned vedle té mé, a ty šatny byly propojeny. Škoda ale, že ty dveře nebyly odemčené. Ale mně to nevadilo. A pořád mě to nějak lákalo se s Karlem spojovat. Například, když se Karel rozespívával, tak jako já původní bubeník kapel Modré hvězdy a Brutus, jsem na ty dveře vybubnovával rytmus jako metronom, aby se mu líp zpívalo. Karla to bavilo, nebo alespoň dělal, že ho to baví. A takový zájem je nejlepší. Karel je úžasný člověk. Vždy milý, nekonfliktní, pohodový, přátelský. Na hotelu Unter der Linde, kde jsme byli ubytováni, jsem měl pokoj hned vedle jeho apartmá. A sem tam mě požádal, abych přišel na návštěvu a vždy mě překvapil nějakým zajímavým vyprávěním, které bylo navíc velice fundované. Například jeho znalosti o historických zbraní první světové i druhé světové války byly nevídané. Dokonce znal i jejich zvuky. Když vyprávěl o šrapnelech, uměl je napodobit. Ale takhle nezněli, to jenom tak jako naznačuji. Pak mluvil o ekonomice světa a zas mě překvapoval znalostmi a jeho dost vyhraněnými názory, ale vždy jsem s ním musel jen souhlasit. Cituji pár jeho názorů.
2: Člověče, vše se rozvíjí podle přesných scénářů. Nic se neděje náhodou, ani války. Běh světa řídí banky a vysoké nadstandardní kruhy, takzvaný iluminátoři nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže. Třeba takové vítězství proletariátu, který vedla ruská inteligence, byla placena nejvyššími západními finančními kruhy. Zakladatel ruské armády Lev Trotský a jeho soudruzi byli vycvičeni na území Standard Oil v New Jersey a vysláni prezidentem New Yorkské banky Jacobem Schiftem do Petrohradu s podporou pro revoluci ve výši 20 milionů dolarů ve zlatě. A člověče, mohl bych takhle pokračovat dál. Němečtí průmysloví magnáti zase vybavili Lenina z Curychu. A třeba japonský útok na Pearl Harbor. O tom prezident Roosevelt věděl dopředu a nezabránil tomu. Doufal, že reakce Američanů mu usnadní vstup do druhé světové války. Tehdy bylo mnoho vojáků obětováno za splnění politických cílů.
1: A pak mluvil o terorismu a válkách. Já jsem ani nedutal a poslouchal s otevřenou pusou. A hltal, a hltal.
2: Je to tak, člověče. Já můžu takhle povídat dál. Když se zvyšuje nebo aspoň udržuje mezinárodní napětí, pak rostou zisky zbrojních společenství a dalších obchodníků. Lidé, kteří se zabývají prodejem akcí, nepochybně o teroristických útocích, jako bylo třeba 11. září v New Yorku, předem věděli, vždyť obrovsky vydělali na poklesu akcí leteckých společností, pojišťoven a makléřských firem.
1: A teď dobře poslouchejte, co řekl o okupaci v roce 68.
2: Dnes už je známo, že všechny vojenské kroky si v poválečné historii vítězné velmoci dohodly. Už v květnu 68 jsem byl v Londýně a koupil si časopis Newsweek. Uvnitř byla vojenská mapa Československa, přesně tam bylo popisováno, kudy půjdou vojska. Důkaz, že o tom NATO předem vědělo a souhlasilo.
1: Tak zpět k turné a zpívání.
2: A tak upíry, člověče, těšíš se dnes? Tak se moc netěš. Já to dnes asi budu muset odvolat. Vypadá to, že ten večer nedám, protože jsem tolik, slyšíš to, tolik zahleděný, že bych nemohl zpívat.
1: A pak to stejně dal. A pak jsme měli mít 5 dnů volno, protože Karel měl v menší partě 5 show v západním Německu. Jenže tenkrát ten Trabantlandland, ten Dederonovej NDR soudruh, vymyslel, že Karla nepustí. Ale vymyslel chytře, že lístky ze západního Německa budou platit v tom našem kulturáku ve východním Berlíně. A tak ti západňáci, ty Němci, museli do NDR a tam jsme viděli teda věci. Představení bylo jako vždycky famózní a dlouhý potlesky, že? Potlesk ve stoje a po představení najednou se vytvořila dlouhá fronta zámožných NSR babiček s červenými polštářsky, to se snad museli dohodnout, a na nich vele dary pro Karla. Zlaté hodinky, zlaté šperky, zlaté malé cihličky, kytek nespočet. Ty kytky, to je vůbec dílo. Po každém představení čekal velký nákladák, který je naložil, ty vždy dovezli do recepce hotelu Unter der Linde a ty staré kytky z předešlého dne vyhodili a ty nové tam dali. A my tou vůní, která se řinula po celém hotelu, nemohli spát a ty alergici ještě k tomu kýchali. Karel mě jednou autem vezl na recepci, kam jsme byli díky němu pozváni. Karle, to auto jede nějak divně, tak nějak pomalu a divnej zvuk má.
2: Člověče, pořád jede pomalu, budou se vyměnit, jo, a za rychlejší.
1: A není tam zařazená 4x4? Jen pro vysvětlení, to byly první čtyřkolky, které se ještě museli zapínat nebo vypínat a opravdu, když to vypnul, tak se to stalo.
2: Člověče, ty máš pravdu. Takže já už rychlejší auto kupovat nemusím. A víš, proč jsem si koupil tak nepřirozeně velké auto Mitsubishi Jeep? Člověče, viděl jsem reklamu na toto auto, kde to auto pronásledují gangstři. Kladou mu samé nástrahy a to super auto to lehce všechno zdolává. Projede zdí etankovými zátarasy, přes hřebíky i olejovou skvrnu v zatáčce. Potom přijde ta důležitá scéna. Gangsteři vyhloubí jámu 20 krychlových metrů a s těmi bulozéry se schovají za tu hromadu hlíny a čekají. Když se auto s hrdinou zřítí do propasti, okamžitě tu jámu zahrnou. Je ticho, jo? A v té hloubce se v autě rozsvítí, jo? A vidíme lehce odřeného hrdinu, ten zapíná počítač, jo, instalovaný ve voze, jo, a zjišťuje situaci. Hlásí mu to, že nad ním je 20 kubíků zeminy. Hrdina se pousměje, zapne páčku 4x4 turbo a auto se pomalým pohybem úžasnou silou dere na povrch jako krtek, jo. Člověče, a já jsem si to auto nemohl nekoupit, jo.
1: A já pokyvoval hlavou a připrskával jsem se smíchy, ale já si myslím, že Karel to dělá schválně, obrovsky se baví, protože humor má rád. A pokračoval.
2: Člověče, já auta mám rád, jo? Taky jsem jich hodně měl a hodně Mercedesů, jo? Hele, a můžeš mi říct, co lidi mají proti těm Mercedesům? Řekni, můžeš mi to říct, co proti něm mají?
1: Ne, nevím, Karle, nevím, co by měli, nic.
2: A člověče, jestli proti ním nic nemají, proč si je tedy nekupujou?
1: A jak jsme byli Mim Trio a Karel Gott na diskotéce? Kousek od hotelu Unter der Linde, po čtyřproudové silnici, po které skoro nikdo nejezdí, nedaleko stojí budova slavné opery. A dole pod operou byla divadelní diskotéka. A tam jsem viděl něco úplně poprvé. Na baru ve dvou řadách byly naskládané vedle sebe skleničky. Barman v jedné ruce držel lahev džusu a ve druhé litrovku vodky. A šel pomalu a lil to oběma těma láhvem do sklenic, nevybrindal, nepřelil, mělo to míru a za chvilku to bylo nalité. A my už to jen brali a házeli do sebe. A tancovali a tancovali a i Karel Gott tancoval a skvěle. A po každé taneční sérii já jsem provokoval. Dáme pauzu, dáme panáka. Bral jsem to z pultu a rozdával. I Karel bral a pil. A to vím, že Karel pije jen vínečko kvalitní. A pozor, neopíjí se. A vytvořil jsem takovej zmatek a takovou krásnou pohodu a atmosféru a pořád Karlovi říkal, dáme si a ještě si, dáme si, dáme si, dáme si panáka. A pak již krásně, plujíce přiopilí, jsme vyšli ven na ulici a šli pěšky do hotelu po té široké čtyřproudovce, jak již jsem říkal, po které nikdo nejezdí. A tam pod lampou stál asi porouchaný trabant a já jsem se rozeběhl a běžel k němu a vzal ho za zadek, tedy za ten kufr, a nadzvedl jsem ho, poponesl a kolmo jsem ho posadil do vozovky.
2: Člověče, to nemůžeš, tady takhle nemůže být zaparkovaný, že?
1: A všichni, co jsme šli z té diskotéky, na čele s Karlem, chtěli s autem pohnout, aby možný průšvih nepadl na československou delegaci, a nikdo s tím trabantem nehnul. A ten přejásaný Karel jen tak řekl:
2: Člověče, ten trabant, v obyčejný dvoutakt, a jak nám to dělá těžší? Ukaž. Zkusím to, to není možné. Upír to takhle chce, vzal, odnesl a naspět už to nejde. Člověče, to bude asi dobrý auto.
1: A pokusil se za ně ještě jednou vzít a s otazníkem odešel spát. Ale já taky nevím dodnes, jak se mi to podařilo. Asi to byla momentální koncentrace sil. Ale je příjemné, jak si o tom všichni povídají ještě dnes.
3: Jednu z hlavních rolí, kromě totemu a kromě sáčku soli, jež přijde k chuti každému, krom krabičky syrek, kromě hvězdy na vestě, kromě ptačích pírek, co tak sluší nevěstě. Jednu z hlavních rolí, krom cesty daleký, kromě srubu v údolí a klajmu u řeky, krom tabákových listů nahňahňanejch do dýmky, v trampském hnutí hrají vzpomínky. Též u ohně si sednu, mám jeho teplo rád, poslouchám, jaký byl kdo voják, jak dobrý kamarád, a další jako student, kam se chodil prát, a jiný už jak dítě, jaký býval desperát. Též u ohně si sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny z mých nejranějších vzpomínek, vzpomínek, vzpomínek, kromě snad nepatrných výjimek, odložil jsem do plínek. Jednu z hlavních rolí, krom večerních zpráv, krom pohledů do soukromna pro nejširší dav, kromě šťastných deset a kromě hokeje, kde se zpívá státní hymna, když se nic neděje. Jednu z hlavních rolí, krom prima večeří, kromě válek povodní a oko nevěří, krom fortelnostních rubrik z dílny a zahrady, v televizi hrají estrády. Též k obrazovce sednu, mám její světlo rád, přepínám svou bednu, dívám se na pořad, jak kdo zas letěl na Krétu a než se Airbus zved, jak taxík musel přes půl Prahy pro letenku zpět, jak další hledal z bufetu s nákupy cestu ven, jak Boeing už byl ke vzletu z věže odbaven, jak jiný zase zapomněl na kurtech raketu, jak taxík musel zpátky pro ní přes celou Krétu. Též k obrazovce sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny své malicharné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do dýmky. Všechny své malicharné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do jímky.
4: Radio Xaver, bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.
2: Vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
3: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
2: ale
3: pozorně,
2: tady se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
3: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

společnosti se nikdy nedohledalo. Jsou to právě ty pověstné 3 nebo 4 akcie zapomenuté v kredencích a šupletech diků. Ex-ředitel Fondu národního majetku Roman Češka ale mluví o mnohem komplikovanější verzi příběhu. Právě Češka je z historického hlediska člověk, který jde manažerům po krku nejdéle ze všech. A nezůstal jen u slov. Roman Češka je bývalý poslanec, ve funkci byl mezi roky 1996 a 1997 za ODA. Poslanecký mandát skládá za poměrně divokých okolností, kdy otevřeným dopisem vyzývá celé vedení ODA k rezignaci. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, následně studuje ještě psychologii a pedagogiku. Studium ale po sametové revoluci přerušuje a dává se na politiku. V roce 1990 už pracuje na nově zřízeném ministerstvu privatizace jako poradce ministra Tomáše Ježka. Po volbách v roce 1992 se stává náměstkem ministra privatizace. Vrchol jeho kariéry přichází v červnu roku 1994, kdy střídá Tomáše Ježka na postu předsedy výkonného výboru Fondu národního majetku, kde působí až do roku 1998. V roce 1999 zakládá konzultantskou firmu Value Edit. S Romanem Češkou o Mostecké uhelné dlouze hovořím, zajímám se o jeho pohled. Myslím si o tom pořád to samé. Na začátku byli lidé, kteří vycítili příležitost. Dostali se do postavení, kdy tu příležitost mohli zneužít. A udělali to. Vymysleli plán, jak ovládnout Mosteckou uhelnou. Ten plán šikovně zrealizovali a ke kontrole Mostecké uhelné společnosti se dostali. Tím jsem se jist víc jak na 100%. Zneužili peníze té společnosti, aby ji ovládli. Celou dobu se tvářili, že s tím nemají nic společného. Říká mi s klidem v hlase u cigarety a šálku kávy. Podobnou rétoriku používá Roman Češka už v době konání valné hromady ve Svinčicích, kdy už je celá kauza Mostecké uhelné z jeho strany kriminalizována na policii. Ale zpět ke shromažďování akcí. Kdyby manažeři Mostecké uhelné společnosti postupovali podle pravidel, tak by ta dnešní situace nemohla nastat. Kromě toho, že ovládli podnikové peníze, spustili tichou kampaň na nákup akcí Mostecké uhelné společnosti. Když skoncentrovali určité vlastnictví, tak ho přerozdělovali mezi své smluvní partnery, tak aby obešli zákon, podle kterého tu změnu vlastnictví musí nahlásit. Oni to dělali tak, že místo postupného zveřejňování informací ty akcie rozmělňovali. Ti obchodníci potom figurovali jako minoritní vlastníci, uvádí Roman Češka v celku vážné obvinění. A přidává další detaily. Stejným způsobem chytře zaparkovali důležitý balík akcí v Komerční bance. Tam uzavřeli smlouvy, podle kterých jim Komerční banka za ty akcie přenechala určité akcie. Takže to vypadalo, že jsou akcie Mostecké uhelné společnosti v bezpečí, protože Komerční banka byla zčásti vlastněná státem. Ale když jsem se tehdy obrátil na manažery Komerční banky, aby hlasovali s námi, tak mi oznámili, že za ty akcie hlasovat nemohou, protože jsou smluvně vázáni hlasovat s tím, s kým si ty akcie vyměnili. Vytvořili sofistikovaný způsob rozdělení akcí, že tu společnost chce někdo ovládnout. Kdyby tomu tak bylo, tak by se na to ten akcionář připravil. My jsme se o tom chytrém plánu dozvěděli v době, kdy jim scházelo ještě asi 1%, ale to už byli domluveni s obcemi. S takto vážným a konkrétním obviněním jsem konfrontoval Petra Krause. V takovém okamžiku se jeví jako nejvíce objektivní cesta postavit proti Češkovým obviněním Krausovo neskrácené vysvětlení s tím, že názor už si musí udělat každý z nás sám. Ten vehikl jsem vytvářel s cílem, aby mohl přijít strategický investor. V tom vehiklu se pohybovaly naše peníze a peníze Mostecké uhelné společnosti. Bylo to mnohem složitější než to, co se říká, tedy že už jsme koupili Mosteckou uhelnou společnost za její vlastní peníze. Potřebovali jsme vyhovět legislativě, ochránit hodnotu Mostecké uhelné společnosti a transparentní strukturu, která je zvenku srozumitelná. Popisuje podle svých vzpomínek tehdejší situaci Petr Kraus. Tato struktura držela akcie Mostecké uhelné společnosti. Mostecká investovala do fondů, kde byly i její vlastní akcie. Rozhodně to není tak, že jsme si my sami koupili akcie Mostecké uhelné společnosti za její prostředky. My jsme skrze tu investiční strukturu kontrolovali, že peníze na akcie byly na takovém místě, aby akcionářům ani věřitelům nemohla vzniknout škoda. Bylo jediné riziko, a sice to, že akcie ztratí na hodnotě.
V tu chvíli bychom způsobili společnosti škodu, protože bychom nebyli schopni vrátit peníze

toho poskytnutého úvěru. V tomto jediném případě by Mostecká uhelná utrpěla škodu, ale vzhledem k restrukturalizaci se to samozřejmě nestalo, tvrdí Petr Kraus. Je jakýsi soubor firem, který je reakcí na to, že se nám po roce 1998 nepodařilo najít strategického investora. V tu chvíli jsou drženy akcie Mostecké uhelné společnosti proti penězům Mostecké uhelné společnosti. Ale Mostecká je nevlastní. Ani my je nevlastníme. Ani z Mostecké uhelné společnosti, ani z té struktury nejsou nikomu vypláceny žádné peníze. To už samo o sobě vylučuje, aby to naplňovalo znaky jakéhokoliv tunelování. Jediné peníze, které odešly z Mostecké uhelné společnosti, byly možná peníze na odkup minoritních akcionářů, protože všechny ostatní peníze byly za prodej akcií. Nikdo nikdy neukázal transakci, o které by se dalo říct, že je tunelování. Pokračuje Petr Kraus. V té chvíli mu přirozeně pokládám jednoduchou otázku. Co pak to celé nešlo udělat jednodušeji a tak, aby neměl ani s odstupem 20 let nikdo žádnou pochybnost o tom, že šlo o nějaký sofistikovaný podvod? Legislativa zakazovala, aby společnost nakupovala vlastní akcie. V tom roce 1997 a 1998 jsme měli v portfoliích i hodně peněz Mostecké uhelné společnosti a zároveň jsme nakupovali akcie Mostecké uhelné společnosti. Čili nebylo to jen za její peníze, ale měli jsme vůči Mostecké uhelné společnosti závazek. Pořád jsme ale nebyli akcionáři Mostecké uhelné. To začalo vznikat až později, kvůli tomu, že přestal fungovat EPN. To začal trochu zmatek, začala kriminalizace, vyjednávání s vládou. Vytvořil se EPN, dostal nějakou legendu. O tom mluvil pan Koláček, že to byla chyba. V tu chvíli to ale nikdo neuměl udělat lépe. V roce 1998 začaly vznikat mezi námi nějaké dohody, kdy se Monument Resources spojil s managementem. A tahle nová struktura, kde je management i my jako investiční poradci, odkupem akcií koncentruje peníze a akcie. Od tohoto okamžiku ovládáme Mosteckou uhelnou společnost. A došlo k okamžiku, kdy Mostecká uhelná společnost nevlastní svoje vlastní akcie, ale její investice jsou kryty hodnotou jejich vlastních akcií. Přehledné to není, ale proč by mělo? Důležité bylo, aby tomu rozuměl investor. A ten by tomu bez potíží rozuměl. Tunelování probíhat nemohlo a nikdy ho nikdo nepopsal. Prokurátoři, novináři, ani ekonomové. Nikdy ani koruna neskončila na kohokoliv účtu, hájí svůj tehdejší postup Petr Kraus. Někde na půli cesty mezi těmito dvěma verzemi příběhu stojí Jacques de Groot. Nevěděl jsem, že vedení bylo spolumajitelem Invest Energy a všech společností. Nevěděl jsem, že vytvořil všechny tyto společnosti. Nedostával jsem z nich ani pěťák. Víte, byl jsem placen běžným způsobem.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Naším hostem je pan Václav Klaus mladší, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Je tady na vás spoustu dotazů, pane Klausi. Dobrý den, mám dva dotazy, jak se díváte na zákon o prostituci, asi myslí tu regulaci, který navrhují Piráti. Druhý, jak to vypadá se zákonem cenzura sociálních sítí, to už jsme řekli. Tak,
2: k té prostituci?
1: No, to je zajímavý, jako.
2: No,
1: víte, že to Piráti.
2: No, to vím, no, tak já mě to přišlo jako naprosto nevěř, jako, že se zbláznili, ale... Tak prostituce je, že jo, tady od pravěku pomalu, ne, to je jako normální věc, čili já nevím, to jako chtěli regulovat, jako že to bude jako zaměstnání ty lidi, nebo že zase jako, jestli to bude trestný zase, když já třeba do nevěstnice nechodím, tak já o tom jako nic konkrétnějšího nevím, ale jako nechápu, když nějaký třeba starší člověk, nějaký pán, že jo, vdovec, no tak tamhle někde jde za nějakou paní, která za nějaký peníze provozuje tohle řemeslo, tak chce komu do toho, jo? Nebo proč bys to měl nějak regulovat.
1: Tady v XTV nedávno říkal pan Michálek z Pirátů, že by měli ty poskytovatelky sexuálních služeb podobnou smlouvu jako herečky třeba. Říkal pan Michálek, že by to bylo něco...
2: Jako s kým by měli tu smlouvu?
1: S tím zákazníkem.
2: S panem Michálkem, nebo?
1: Ne, s tím zákazníkem, že by měli jako dohodu, že by to... Tady to líčil v XTV a že by to byla ústní dohoda.
2: Já to nevím, jo. Já jsem fakt jako nikdy v bordelu nebyl, ale jako představit, že tam jdu uzavírat nějakou smlouvu, to bych tam teda fakt už tuplem nešel. Jo.
1: No já vím, no tak proto se tady na to lidi asi ptají, protože to určitě některé lidi zajímá. No. A vy taky můžete, že jednoho dne o tom hlasovat, tak musíte mít jasno.
2: Tak já jsem drtí většině proti všem možným regulacím a tohle nevím. Myslím, že ta prostituce byla problém z kraje 90. let na tom severu, jak tam jezdili ty Němci masově, že jo, tak tam to bylo jako, že to otravovalo to prostředí v těch městech, že stáli na těch ulicích a děti šli ze školy, že jo, s taškama okolo, tak to bylo dost jako, že to nějakou regulaci vyžadovalo, ale to myslím je pryč a teďka nevím, že by to byl nějaký velký problém českých
1: republik. Proč to zvedají ti Piráti, jako je to vděčný téma pro lidi, myslíte?
2: Dejte se, já jako stejně jako nejsem sociálně demokratická žena, tak nemám ani uvažování Piráta, čili netuším to... jak na to, kde přišli a proč zrovna Michálek, jako netuším.
1: Dobrý večer, co říkáte na vašeho spolustraníka, píše tady Šimon Pražák, Pavla Novotného, tím myslíme bývalého krále bulváru tady asi.
2: On už nedělá žádný bulvár?
1: Asi ne, no tak když říkáme, že je bývalý, tak on se rozčiluje, takže a to je jedno, jestli dělá, ale dělá starostu Řeporých, to víte.
2: No tak já nejsem ani oranžová žena, ani Pirát, ani občan Řeporý, takže
1: ale jste člen ODS?
2: Obyvatele Řeporý evidentně volili tak, že toho pána zvolili zase za starostu.
1: Je to váš spolustraník, to víte?
2: No, to vím.
1: A v pohodě jste s tím? Nebo si říkáte...
2: Tak tam je asi 20 000 členů, ne, má ODS, takže já...
1: Když a takhle výrazný člověk, který se projevuje v médiích.
2: No, tak já s těma názorama, co říká, většinou zásadně nesouhlasím. Pořád nevím si jistě, jestli to neříká ze srandy, jako jestli jen tak neprovokuje, to netuším. Ale evidentně v těch Řeporích, což není úplně malá obec, část Prahy, nějak uspěl, no, takže... Mm-hmm. To je asi jako jeho zatím politická vizitka. No.
1: Tady se někdo ptá, co si pan Klaus myslí o akci zvané Prague Pride. Pan Čapek, nebo Čapek asi.
2: No, hlejte, já jsem liberál, tak jakoby, ať si každý dělá, nebo někde poskakuje, jak uzná za vhodný, no, jinak jako obecně tomu nerozumím, že někdo na základě jako sexuality musí jako běžet v nějakým rostodivným oblečku po městě, jako nějaký 50-letý pán třeba mýho věku a tam jako poskakovat, to moc nechápu, co to má jako znamenat, ale nevím ani, jestli jako normální homosexuál, jaký ty běžný, to nějak strašlivě oslovuje, ale... Tak asi, no.
1: Jako, jasně.
2: Jako když tak by měli dělat Prague Pride v Riádu, že jo, nebo v Islamabadu, nebo v takových těch zemích, jako kde skutečně jde o život a kde je ta komunita strašlivě pronásledovaná, jo, ale to Česká republika opravdu není, no, takže tady máš takový mejdan. A...
1: Tady se někdo ptá, jestli se dá říci, že jste homofob.
2: To určitě ne.
1: Ne? Vy jste to tak řekl tady o tom zákonu, že to tak možná mohlo...
2: To ne, takže že jako už ano, tak já jsem proti tomu zákonu, já jsem pro ten ústavní zákon společně s lidovci, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy, ale že bych byl homofob, to teda rozhodně ne.
1: No a neviděl jste no. Náhodou, to je jenom tak zkouška, jo, na Reflexu, byla teď nějaká paní, a teď nevím, Vedralová, podobný nějaký jméno, dáma jazyko z Pitkyně, která tam říkala, že jsme teda ta sexistická společnost, neviděl jste to náhodou?
2: To jsem neviděl,
1: ale
2: čestně.
1: Dokonce se tam jako nehezky navezla do vašeho pana otce, ale jako s takovým úsměvným. A ta tam jako říkala, jak je nedůstojné například, že jsou označeny toalety na ženy a muže, kde je to třetí pohlaví, že bychom to měli. Co si o těchto věcech myslíte, pane Klausi?
2: No, já si myslím, že savci mají dvě pohlaví nás. To učili v přírodopisu a já paní učelce věřím do dneška.
1: No ale, jako rozumíte, doba jde dál, teď se dějou různý jako...
2: Tak já si, že pohlaví nejsou tři, že jich je asi 56, ne, podle některých těch dobrodějů.
1: Oni tam mluví o těch třech, o to třetí pohlaví, jakože si pak můžete vybrat to další, jo. Co si myslíte o tom, že paní profesorka, učitelka vysoké školy, to je... Jde do těch, do rozhovoru a tam to zcela vážně tyto věci říká, že zaprvé čeština je mužská, sexistická, protože všechno, co řekneme, tam říkala, že je sexistické. Tak co je správně teda?
2: No, jak jsem řekl, no, já věřím tomu, že savci mají dvě pohlaví, učili nás to ve škole, říká to řada jako biologů renomovaných. Tadyhle ten novej svět toho kulturního marxismu, který se snaží vlastně zničit všechny tradiční vůbec věci týkající se právě pohlaví, manželství, výuky, učení, národů zlikvidovat, je věc, kterou upřímně nenávidím a je to jeden z důvodů, proč třeba dřefím v parlamentě a hlasuji opačně.
1: Já jenom, abych vás na to upozornil, takhle to vypadá ten článek. Valdrová, na to se schválně, to si pusťte to video.
2: Já nejsem nějak masochistický a dovedu si to představit. Já totiž občas na to dívám na různý americký třeba univerzity a tam je to ještě třeba pětkrát horší, jako jo, to je takový z toho slavý odvar většinou u nás, jo, protože jsme ještě relativně konzervativní společnost v těchto věcech, jo, ale co tam jako někdy dokážou ty lidi vyvíjet, je neuvěřitelný. A prostě postupuje to dál a dál. Teďka už vážně se uvažuje o nějakém zákonu, že by děti nad 15 let si mohly měnit pohlaví bez souhlasu rodičů. Teď se mě na to možná teďka, jak vysíláme, je to ve Střepinách, mě na to dotazovala paní redaktorka. No.
1: A co si pro boha o tom teda myslíte, krom toho, že máte tu základní znalost? Kdo toto chce? Kdo tyto věci vymýšlí? To je jediné, v čem já nemám jasno. Jestli někde sedí nějaký úřad pro vymýšlení těch věcí?
2: No, já bych řekl, že to jako vymýšlejí řada těch vědců na těch soft oborech na těch univerzitách západních, jo? Že to prostě všechno jako dobro i zlo pochází ze slova. Jo? To už takhle začíná Bible, ne? Na počátku bylo slovo, ano. Všechno zlo, že některé rasy jsou podřadný, to nemyslel Hitler, že jo? To už v tom 19. století psali řada těch filozofů jakoby zločineckých nebo z dnešního pohledu a učili to ty učitelé, fakt to tloukli do těch dětí ve školách a z toho fakt třeba vznikl ten nacismus. Jo? Karl Marx taky, že jo? S Engelsem udělali filozofii, kapitál a tak dále a fakt teprve přišli ty aktivisti, ty dělníky přesvědčovat tý fabrice, co mají dělat a nemají, čili to vychází z ideí, proto se třeba taky snaží kontrolovat ten Facebook a některý lidi blokovat, protože slova jsou důležitý.
1: Co na to říkají, když vy podobný názory říkáte třeba v té sněmovně nebo uvnitř ODSky? Cítíte, že ti lidi jsou trošku proti vám? Tady tak, za to?
2: Tak já jak v Odese, já jsem v Odese v místním sdružení, kde je to v pohodě, v Davicích a jinak jsem v poslaneckém klubu, kde teda zdaleka nejsem sám, jakoby neříkám, že ty moje názory asi nejsou nejradikálnější s paní poslankyní Majerovou společně, ale rozhodně je tam jako nemalá skupinka poslanců, který ten svět vidějí dost podobně. Mm-hmm. Ale část toho klubu samozřejmě ne, ale to je skoro ve všech stranách.
1: Vážený pane Klausi, doporučíte mi studentu politologie vstoupit do ODS? Chci jít vaším názorovým směrem. Budete zakládat nějakou stranu? Ptá se pan Tuzar Vojtěch.
2: Helejte, Vojtěchu, to je tak jako kdybyste se mě ptali, jestli si máte vzít Mařenku Drvohlavovou, no, tak když se vám líbí, připadá vám nejlepší ze všech, tak si ji vezměte.
1: Počkejte, jo. Tak on vám tady, jak se říká v Brně, čurá na nohu hezky. A vy ho takhle odbídete? Chce jít vaším myšlenkovým směrem?
2: Ne, tak já jenom chci říct, že takový ty rady, jako co má člověk přesně člověk udělat, jako se špatně dávají, no, tak ať udělá to, co cítí, že je správný, kde bude prospěšný. Já si myslím, že obecně lidi by se měli nejdřív snažit nějak uspět ve své profesi a pak jako lézt do politiky. Jo? To třeba, o tom jsem měl debatu i s vlastním synem teďka o víkendu. Ne, že by tam nějak už se jako hnal, ale...
1: To jste mi úplně jako to?
2: No, s Vojtěchem, ale právě jsem mu říkal, ať kouká
1: to do studovat. To kolem 20, ne? Tomu.
2: No, protože takový ty případy, že od 20 jsou někde v parlamentě, nebo tam nosí někomu tašku a v 23 jsou poslancem, většinou končí dost smutně a ty lidi jsou jako, jak to říct, no... Je lepší, když tam jdou jako zralí lidi, kteří něco dokázali.
1: Ještě se ptám někdo, co si myslí o stavu Českého rozhlasu a České televize. Jsou objektivní Radio Siesta?
2: No, já bych je zaprvé asi sloučil, jo? Že není žádný jako BBC nebo tak, není žádný důvod, aby jsme měli dvě radia a dva generální ředitele a všechno. To je jedna věc. No, druhá věc je, že to je státní televize, že jo? Čili měli by se bavit o výši té televizní daně a o těch všech věcech a i o tom původním záměru. Jo? Já nějak nemám pocit, že by vysílali skutečně takový ty třeba sporty a kulturu, takovou tu minoritní, jak kterou se komerčně nedá uživit. Jo? Mně se zdá, že ta televize funguje jako úplně stejně jako Nova, ne? Tam nějaký debilní seriál, soutěž, estráda, ne? Tak to jako není nic, to není nic, co je v nějakým zájmu, co by nějaký jiný televize nevysílali, jo? Včetně toho sportu třeba.
1: Pane Klausi, stihli jsme tak třetinu dotazů. Ale já musím v této chvíli...
2: Tak já přijdu, zítra nemůžu, to jdu na šachy, ale tak v úterý.
1: Zase v úterý ne, ale za pár měsíců třeba. Jo. Já vám děkuji za to, že jste byl ochoten přijít.
2: Já děkuji těm, co vydrželi. Dobrou noc všem přeju.

0: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
1: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
0: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
1: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
0: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
1: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
0: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
1: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Tak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: To je tak hezký pocit, milý Jirko Krampole. Já si to tak užívám s tebou, víš, když v rádiu moderuju většinou s těma politikama. Tak je to takové miloučké, když má člověk proti sobě u mikrofonu kamaráda, se kterým taky leco zažil a máme si o čem vyprávět. Hodně jsem už od tebe slyšel, ale některé věci nevím. A nevím třeba, jak došlo ke spolupráci, řeknu ke slavné spolupráci, se Slávkem Šimkem a s Uršulou Klukovou.
1: Tak se Slávkem Šimkem došlo ke spolupráci tak, že Slávek Šimek mě pozval do pořadu Nezavěšujte, prosím, volá semafor. Práce mě zaujala. Lidem se to líbilo, co jsem tam kecal. Luděk Sobota mě podpořil, že s Luďkem jsme kamarádi od malička. A tak jsem začal Slávkovi nosit drobné dárky. Pak jsem mu přivez větší dárek, no a byl jsem přijat. No a od prvního momentu až do konce mě to bavilo, až do té doby, než on začal dělat politickou satiru, což je věc, kterou někdo umí, ale já to teda za prvé vzácně neumím a za druhý to vzácně nenávidím. Jo. Já jsem se politickému vtipu nikdy nezasmál. Mě to nebere.
0: Mm-hmm. No, pamatuju si dobu, Jirko, kdy jste se Šimkem měli tak neuvěřitelné období, protože v Brně tahala Rondo, to byla taková ta největší...
1: Já vím, ano.
0: Taková ta bílá kulatá.
1: Ano, ano.
0: Tak si vzpomínám, že jste tam měli dvoják. Třeba v 7, v 9, nebo jak to bylo. A oba dva jste měli vyprodaný. To si nedokážu v dnešní době vůbec představit. To byla ta doba největší slávy se Šimkem.
1: No, to dá se to tak říct. Tak hlavně toho Šimka bavili ty věci normální, než on se chytí politiky prostě. Jak se zase k tím háčkem, on to uměl, jo, tu politickou satiru. Ale já prostě, to bylo zajímavé, že třeba když byla nějaká scénka, kde byla nějaká politická hláška, kterou jsem řekl já, tak se tomu nikdy nikdo nezasmál. A řekl to on a ty lidi se smáli.
0: Mimochodem, umíš ještě dneska vyslovit jméno toho Surya?
1: No tak to byl spolužák, ten se jmenoval v podstatě, režisér Mexičan, Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando. A no. tam byla skvělá skvadra, ty spolužáci to byli, my jsme měli, já to mám takhle, Damu byla součást jako AMU. Akademie muzických umění, kam spadali Damu divadelní, FAMU filmová, LAMU loutkaři, TAMU taneční, HAMU hudebníci.
0: A ještě CAMU.
1: Cože?
0: Tam chodil bez ouška prý na CAMU.
1: No, to říkali.
0: Víš, co to je, jo?
1: Cože?
0: Víš, co je CAMU?
1: No, cigánská. Ano. Tam právě my jsme měli některé předměty jako tělocvik, marxismus, leninismus, politickou ekonomii, ruštinu. Jsme měli společně s těma ostatníma studentama, což byli studenti třeba. Jeden spolužák byl Vietnamec, Bichlam, což znamená zelený strom, z provincie Bichlam, z provincie Zelený. Všecko bylo, sestra byla Zelený strom, brácha byl Zelený strom, provincie Zelený strom, všichni byli Zelený strom. Pak tam byl Sukumar Shankar, loutkař, to byl Int, taky výborný kluk. Jo. Bulharka Marcela Zlatareva Asenovo. Kim, to byl Korejec, Kir taky. To byli vynikající houslisti, s kterýma ti řeknu krásnou historku, jak ten jeden dost jako holdoval alkoholickým nápojům, ale ten byl talentovanější. Ten druhý byl míň talentovaný, ale víc zase jako dřel, takže to vyšlo asi tak na stejno. No a jednou se vracel ten talentovaný, ten houslista, se vracel v Hradební ulici na kolej, kde byla kolej teda kolej AMU, a tam byla ve vrátnici, seděla paní Pardunová, tam byla asi snad 30 let. A povídá, ty vypadáš, ty zmetku. A ten, jak byl ožralej, tenhle ten houslista povídá, babo, prdel veliš. Šel pryč. A povídá, ty hajzle žlutý, ty mi budeš nadávat, já tě kopnu, jako teď byla prostě baba sprostá. Zavolám na ambasádu a uvidíš. No a teď on vyjel nahoru do třetího patra, tam to prostě znečistil teda, jak pokoj, tak chodbu, tak toaletu. Na ten hodnej, ten méně talentovaný, aby nebyla ostuda, tak to uklidil. Jak to uklízel, tak přijeli z ambasády a tohle hodného, co uklízel, zhaftli. Odvezli. Druhý den se tenhle ten ožralej probudil a všichni říkali, Kime, kde je Kyr? Říkal, a s Kyrem to být moc špatný. Kyr být v olověných dolech už nikdy neuvidět světlo. Protože oni, když udělali nějaký průser, tak oni je opravdu vyhodili a šli do nějakého prostě do
0: a vyhodili ho opravdu?
1: No, opravdu.
0: Ty jo.
1: Do hutí nebo do dolů a tohleto.
0: To jsou věci. Prosím tě, ještě o Šimkovi se říká, že on byl takový velmi paličatý a velmi tvrdý principál. Že to byl přísný šéf zkrátka. Jaký byl Slávek Šimek?
1: Slávek Šimek to byl prapodivný pták. To byl, on byl učitel. On totiž já jsem ho omlouval za to, že on mě furt vychovával. Jo? Přestože jsem byl starší, tak on mě furt vychovával. Ale on se choval takhle, jak se choval ke mně. Tak se choval ke svý ženě, tak se choval ke svý dceři. On se choval ke každému tak. To nebylo, že by byl nějaký to. Akorát on jako srandičky z druhých, to jo, ale když jsi si udělal z něj srandu, tak to moc nebral, pak to ve finále bral, ale jako když mu to udělal, tak zrovna nadšený nebyl. My jsme byli v Americe, v Kalifornii a ten Mike Bilek, milionář, nás pozval soukromým autobusem, takovým luxusním autobusem, do Sequoia Parku, kde jsou ty nejstarší stromy světa. Když jsme se vraceli večer, tak se jelo takovýma serpentínama pořád takhle dolů do údolí. No a jak jsme jeli těma serpentínama, tak ten Mike Bilek, ten Čechoameričan povídá, tak pánové a dámy, tady v těchto těch místech je největší výskyt vůbec medvědů grizzly v celých Spojených státech. Jo? A Šimek, že by se potřeboval jako vyčůrat, tak zastavili autobus a Šimek se rozhlížel, jestli někde nějaký medvěd. Já jsem se bleskově, v té době jsem ještě s nohou neměl problém, takže mi rychlý pohyb nedělal problém, vylít z toho autobusu před ním, proplížil jsem se takhle kolem autobusu a Šimek jak stál, prostě obrácen teda směrem údolí, koukal, jestli někde není nějaký medvěd, jsem k němu přišel a udělal jsem mu ucha. Dědo, až ty kletce nadával a proklínal mě prostě strašným způsobem.
0: Hele, a byli jste se Šimkem kamarádi nebo kolegové?
1: My jsme byli jak kolegové, tak i kamarádi, protože když jsem třeba na tom byl jako blbě, jsem se rozvedl, tak jsem u nich bydlel dokonce jeden čas. A on se mi snažil pomoct a on byl divnej, ale jako byl to kvalitní člověk.
2: Parťák.
1: Jo, ano.
0: No a kde se tam vzala Uršula?
1: Ta tam přišla nějak z Ypsilonky a on měl takový, jako on byl hrozně rád obklopený lidma, který ho brali jako šéfa, jo. Sobota třeba ten to neuznával, ten říkal, co jako, ty jsi automaticky vedoucí všeho, jako důsledce.
3: Co zamkneš pralinkou,
1: on byl vedoucí, prostě.
0: Frontman.
3: Proč je táto v abecedě?
1: Někdo to má daný, někdo ne.

0: ministryně spravedlnosti.
1: Ale je to podvodnice.
0: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Rypl si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
1: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
0: no, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
1: půl. Ksavr, chápete, jak je fakta vláda ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
0: No jo, který, to je ona.
1: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
0: Takže má pravdu ten Oky.
1: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
0: no,
1: je...
0: No, prej si to koupila.
1: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte?
0: Za tři
1: pan
0: eura.
1: Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinovej podvod. Tak co to asi ale má veřejnost čekat?
0: Tak veřejnost dobře ví. To jsme i my dva veřejnost, ne?
1: Jsme.
0: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Mm. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhvího správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně, paní
1: Ksavere, je to šmečkařka, no? Máme ministerní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situací premiér klidně udělá ministerní spravedlnosti.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Zdeněk Kučera je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Zdeněk Kučera je starostou městské části Praha 18,
1: ano.
0: Což jsou Letňany.
1: Uh-huh.
0: Tak a zahnutí ano, ještě potřeba
1: ano.
0: Říct. No a pojďme začít tím, pane Kučero. Já jsem někde zaregistroval v médiích, že na Letňanech má přibýt jakýsi nový komplex nebo nějaký projekt a přijde tam 11 tisíc nových občanů. Těšíte se na to jako starosta a jako vedení městské části?
1: Já jsem tu tiskovou zprávu taky zaznamenal. Jako třeba 11 tisíc, ano. Teďka Letňany mají 24 tisíc obyvatel, takže se bavíme o nových Letňanech. A je potřeba říct, že to je projekt na 30 let. A za předpokladu, že proběhne změna území. A podobné sny...
0: Změna území jako ve smyslu změna územního plánu. Jako.
1: Ano, ano.
0: A kde to má být? Nám amatérům to řekněte, když projíždím Letňany, tak tam vím, že je to velké středisko nákupní, pak jsou zatím ty paneláky.
1: Po levé straně, když pojedete do Čakovic, máte nákupní středisko, Tesco.
0: Mm-hmm.
1: Jedete dál směrem Čakovice, máte kruhový objezd a po levé straně je vlastně celý areál Avie. Tak to je brownfield, kde má vyrůst nové sídliště.
0: No ale vy z toho nemáte bůh jakou radost, nebo jste nějak, díváte se na mě, kdybych vám ublížil. Tak chcete to nebo nechcete?
1: No, je potřeba říct, že tento sen o rozvoji nemá jenom Odien, ale má o rozvoji má sen i PPFK, CPI, Penta, Central Group. O rozvoji uvažuje i Praha, která tam chce stavět sociální byty. A náš sen letňanský, možná i čakovický, je, že chceme obchvat vnitřní, vnější, že chceme prodloužení metra. Takže každý má nějaký sen. A důležité je, aby ten rozvoj byl komfortní a po nějakých etapách.
0: No počkejte, prodloužení metra. Metro už je přece prodlouženo, až tam k výstavišti ne? Jestli...
1: Je to před městskou část, takže pokud občané městské části chtějí na metro, tak musí jet autobusem a teprve pak můžou nasednout do metra.
0: No a vaše představa je, že by to metro končilo teda kde?
1: Moje představa je, že metro se protáhne do sídliště, tak aby jsme nemuseli používat autobus a potáhne se dál směrem k obchvatu, kde vlastně bude obrovské záchytné parkoviště a pozbírá vlastně ten nápor řidičů.
0: Takže vy chcete ještě dvě stanice vlastně?
1: Minimálně, no.
0: Minimálně.
1: Hmm. Záleží, jak se bude Praha rozvíjet, ale v tuto chvíli dvě stanice.
0: Když se vrátíme k tomu velkému developerskému projektu, většinou to naráží na problém, kdo je majitelem těch pozemků. Jak je to na Praze 18?
1: Na Praze 18 je to trošku specifické, protože městská část nemá skoro žádné pozemky. Všechno vlastní, tak jak jsem zmiňoval, ty velké firmy CPI, PPF, Odien, Central Group. Takže všechny tyhle ty společnosti představily své projekty. Podle demografické studie se bavíme asi zhruba o 100 tisících obyvatelích.
0: No a co je pravda na tom, pane starosto, že některé pozemky pod sídlištěm letňanským jsou soukromých rukou, respektive patří, myslím, že zrovna tomu CPI. A já to nechápu moc, co se s tím dá dělat. Jednou si ty paneláky odvezete na jiný pozemek, nebo to město vykoupí, nebo jak to bude?
1: Tohle je velmi nešťastné a možná ojedinělé v Praze, kdy je vlastníkem vlastně všech komunikací, chodníků, trávníků je firma CPI. A my se snažíme tuhletu situaci řešit s tím, že bychom udělali nějaký kompromis, převedli se všechny pozemky od CPIčka, my jsme jim povolili nějakou výstavbu a řešit to spíš kompromisně. Tento problém je už asi 20 let v Letňanech. A jakmile jakékoliv SV chce stavět lešení, chce udělat nějakou předzahrádku, musí žádat vlastně firmu CPI o svolení.
0: A většinou je

0: Je to za nějaký poplatek, je to nadlouho. Já třeba uvedu příklad, my jsme řešili nástavbu DPSky, kde jsme chtěli souhlas, že můžeme tam rozvíjet vlastně nástavbu a po roce a půl jsme ho dostali.
1: Po roce a půl. No a vy říkáte, že stávající Letňany mají 24 tisíc obyvatel, 11 tisíc přibude, tak to je téměř půlka. A jak vystačíte s tím momentálním občanským vybavením, co tam je, školy, školky a lékařské ordinace, městská hromadná doprava, jak se toto řeší?
0: Já bych byl k tomu číslu 11 tisíc obyvatel skromnej, protože ono záleží, kolik je tam bytů. No, pokud investor oznámí, že tam bude 7 tisíc, 9 tisíc bytů, nemyslím si, že tam bude 11 tisíc obyvatel. Ten přepočet je 2,5 člověka na byt. Takže pokud se bavíme, že chtějí, a to zase je to projekt na 30 let, tak nevíme, jestli ty byty budou menší, větší, ale je to v rozmezí 7 až 9 tisíc bytů na ten projekt. Takže 11 tisíc obyvatel, to mi k tomu nesedí.
1: Vy si myslíte, že ve skutečnosti to bude víc?
0: Bude víc.
1: Že to bude, snažím se to přepočítat, bude to kolem 20.
0: Nový Letňany.
1: Ještě jednou tolik. No ale pořád teda nerozumím tomu, jestli vy to chcete nebo nechcete.
0: My určitě se chceme rozvíjet jako městská část, pro nás ten rozvoj i pro Prahu je přirozený, nicméně ten komfort musí být pro ty stávající lidi zachován. Nemyslím si, že letňanští a pražští lidé blokují výstavbu kvůli tomu, že nechtějí sousedy, ale nechtějí si zhoršit svůj komfort. Nechcete jezdit o půl hodiny díl autem, nechcete parkovat až v druhé městské části, nechcete přihlašovat svoje dítě do jiné městské části, do školky, k pediatrovi. Takže pokud bude zachován komfort zdravotnictví, školství, tak určitě nebudou blokovány projekty.
1: Když hovoříte o obchvatu, tak který obchvat máte na mysli? Protože ještě než přijedu do Letňan, tak tam je přece obchvat kolem celé Prahy. Můžu jet na Brno, můžu jet na Ústí nad Labem, víte, jak je taková ta široká, ještě před tím obchoďákem. A vy byste chtěli ještě jeden obchvat?
0: To je Kbelská, navazuje na Cínoveckou a já bych si přál, aby jsme se bavili o obou obchvatech, o dokončení vlastně tunelu. Ten je, řekl bych, klíčový pro Prahu a dokončení vnějšího obchvatu.
1: Jak si to mám představit, kde by to
0: ten vnější,
1: občas jede? Tak...
0: Ten vnější je vlastně 520, 519, 518. Je to za Líbeznicema, tak tam by měl být. Teďka už je to verze v tunelu. Už to není verze, která by byla venku, ale je to verze v tunelu, kde už je teda větší souhlas všech městských částí.
1: A kde teda zajdu do tunelu?
0: To vlastně navazujete na ten tunel, který už tam je, ten je po povrchu. Teďka vlastně zajedete do tunelu, aby byl menší hluk pro okolní obce.
1: Tunel už tam je?
0: No, je tam ten obchvat. A teď se řešilo dlouho se řešilo, jak...
1: Už si rozumíme. A kde, teda v kterém místě, řekněme, že jedu z Prahy, takhle mám ten obchoďák Letňany a Letňany, vaši městskou část, a kde teda zajedu do toho tunelu?
0: To ještě dál, ještě dál.
1: Ještě kus dál, ještě... až za McDonaldem.
0: Ještě kus dál.
1: Ještě kus dál, ještě to už jsem na Mělníku.
0: No, tak kousek před Mělníkem.
1: Zajdu do tunelu a vyjedu kde?
0: Teď je část obchvatu, už je hotová. A teď na to se má navázat ta druhá část. Pak samozřejmě ještě přijde ta třetí část, která je Běchovice, to je 511. A vlastně dokončí se ten prstenec okolo Prahy, což je velmi důležitý pro tranzit.
1: No a ještě nám řekněte, pane starosto, jak statečně se městská část Praha 18 vyrovnala teď s tou uprchlickou krizí, mám na mysli válku na Ukrajině a příliv ukrajinských běženců nebo lidí, kteří utíkali před válkou. Dotklo se vás to? Měli jste to tam?
0: Určitě, to se asi dotklo,
1: problém.
0: To se dotklo všech. Já musím teda pochválit kolegyně a kolegy, jak se postavili k tomu, k této krizi. A vlastně okamžitě, když jsme věděli, co se děje, tak jsme zřídili humanitární fond, materiální sbírku. Zřídili jsme v našem objektu možnost nouzového přespání a reagovali jsme okamžitě. Měli jsme tam od března 100 uprchlíků, kde vlastně měli stravování, měli tam adaptivní školu a prakticky měli druhý domov.
1: A školy, školky, to, tam jste s kapacitou vystačili všude?
0: Školství pro mě jako pro učitele a otce tří dětí, tak je pro mě priorita. A v této oblasti my jsme za 4 roky navýšili kapacitu o 650 míst. Takže školství máme, řekl bych, na jedničku.
1: Pokryto.
0: Pokryto, ale vzhledem k tomu, že jsme mladá dynamická městská část, tak se rozvíjíme a je potřeba neustále navyšovat ty kapacity a ten standard, že každé letňanské dítě má svůj lavici udržet.
1: Přemýšlím nad tím, když je v této době někdo starostou obce, města, městské části, bezesporu vás musí napadat, jak to budete řešit, když se nám teď zdražují ty energie. Pokud vím, tak včera byl nový rekord v ceně elektrické energie na burze v Lipsku. Nevím, jestli to sledujete, ale za skokově se to navýšilo. Jste připraveni těm nejchudším lidem nějak pomáhat, nebo jak to budete řešit?
0: Určitě. My jako městská část jsme od toho, aby jsme lidem pomáhali. Tak to vnímám já a my už jsme pomáhali při covidu, kdy jsme všem seniorům, SVJčkám, školám rozdávali techniku, rozdávali jsme dezinfekci, roušky. Pomáhali jsme i teďka bazénu u nás, akvaparku Lagoon, kde je vlastně zavřel kvůli energetické krizi. Tam jsme pomáhali finančně. Pomáháme i, když bylo tornádo. A pomůžeme i, když teďka je energetická krize, tak i v této krizi.
1: Vy jste tam měli tornádo?
0: Na Moravě bylo tornádo.
1: Jo, tak to, že jste
0: takže
1: pomáhali
0: jsme
1: Moravě.
0: Pomáhali, jo. Pomáháme, takže pomůžeme i v této krizi.
1: A jak to chcete udělat?
0: Tak my jsme měli při covidu poradenskou firmu, která vlastně nabízela možnosti vyplňování těch různých dotačních titulů. Stejně bych postupoval i v této krizi, kdy budeme mít firmu, která poradí lidem, jak řešit tuto krizi. Budeme mít humanitární fond, uděláme speciální účet na to, jak pomoct seniorům a budeme řešit navýšení do humanitárního fondu.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech, v dolarech a bůh ví, jasně, měla vedený účet ve zlatě,
3: ano.
1: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato
3: ano.
1: Koriguje, že ono koriguje taky někdy.
3: Máš oblíbený termín,
1: a koriguje. A někdy roste.
3: Ano.
1: A jindy zase koriguje.
3: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem 1000 vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu.
1: Jasně.
3: Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období, než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.